že sex samotný je skvělý stvořitelův vynález, o čemž třeba svědčí i biblická kniha Píseň písní, ze které jsme citovali minule i dnes. I když v této knize můžeme vidět v duchovní rovině popis vztahu lásky mezi Bohem a člověkem, je zapotřebí neminout přirozenou rovinu výkladu, kdy jde o erotickou milostnou báseň, zachycující intenzivní vztah zamilovanosti a lásky mezi mužem a ženou. Věřím, že ten nejdůležitější rozdíl v přístupu k sexu ve světě a u Boha je tento. V dnešní západní kultuře je obvykle sex vnímán jako zdroj potěšení, který často nemá souvislost s nějakým dlouhodobým vztahem. Nějaká dvojice lidí se potká, poslouží si navzájem v úvozovkách hezkou chvilkou a každý pokračuje dříve či později svou cestou. V sexu je pak vlastně druhý člověk jen nástrojem k mému vlastnímu potěšení. Jde o sebestřednou techniku. Stvořitel Bůh však zamýšlel sex jako důležitou součást dlouhodobého jedinečného vztahu v manželství. Sex může a má rozvíjet a prohlubovat tento vztah. Známý kazatel a autor knih Timothy Keller říká, že manželé mají být zároveň přáteli, o tom byla řeč v minulém zamyšlení, a zároveň milenci. Na základě Božího slova bych chtěl ještě zmínit dvě skutečnosti, které jsou pro tento rozměr manželské lásky významné. Za prvé, manželství slouží i vzájemnému potěšení manželů. Přečtěme si ze starozákonní biblické knihy Přísloví z 5. kapitoly verše 15 až 19. Pij vodu z vlastní nádrže, vodu příštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice, mají se náměstím hřinout řeky tvé. Tobě ať patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané ať je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj. Ta milostná láň, ta přelíbezná srna, jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj. Tento text povzbuzuje k radosti z manželského vztahu, k uspokojení, dokonce k opojení. Zjevný důraz je na tělesnou stránku, zde konkrétně ženy, protože výrok oslovuje muže. A ta opojná radost, ke které biblický autor vybízí, má být dlouhodobá, dokonce trvalá. Někdy se ve světských romantických filmech opakuje fráze následuj své srdce. Ale Bible nás učí, že nemáme své srdce následovat, ale vést jej. A v tomto případě jej vést k novému potěšení a zalíbení z manželského partnera. Dnešní běžný pohled v našem světě soudí, že je pouze otázkou času, kdy se fyzická přitažlivost a vzrušení v dlouhodobém vztahu vytratí. Nicméně na základě biblického poselství tvrdíme, že i na sexuálním vztahu je možné pracovat a je třeba pracovat, například snahou o zvýšení citové intimity. K tomu může posloužit více kvalitního společného času, vyčištění případných nevyřešených věcí ve vztahu a podobně. A tato práce na sexuálním vztahu opět díky Boží milosti přinese návrat fyzické přitažlivosti. Druhá důležitá skutečnost týkající se vášně a sexuality v manželství je fakt, že jde o rozměr vztahu opravdu podstatný. Sexuálními projevy a zvláště pohlavním stykem se tělesně realizuje podstata manželství. Prohlubuje se propojení jednoho těla, o kterém mluví Bible od počátku, od stvoření prvního lidského páru. Když v Novém zákoně v prvním listu do Korintu píše apoštol Pavel o manželství, zmiňuje tam také v 7. kapitole verši 3 a 4 toto. Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Doslova se zde píše, že muž i žena vládnou tělem toho druhého. Pohlavní styk má být vrcholným tělesným projevem vzájemného darování se muže a ženy v manželství.
Na rozdíl od sebestřednosti sexu v pojetí dnešní západní kultury, sex zamýšlený jeho tvůrcem Bohem je o dávání sebe sama, o vycházení si naproti. A to vyžaduje splnit určité podmínky. Například, aby žena mohla dát sebe samu, musí se cítit v bezpečí, milovaná, výjimečná. K tomu může výrazně přispět, když muž jí projevuje něžnost. Milí přátelé, i když byla dnes v souvislosti s vášní řeč hlavně o manželství, emoční stránku lásky můžeme a máme rozvíjet i v dalších vztazích. Přijměte pár tipů. Za prvé, učme se naplňovat emocionální potřeby toho druhého podle toho, co on zejména potřebuje a co způsobuje, že se cítí milovaný. K tomu může dobře posloužit rozpoznání jeho takzvaných jazyků lásky. Doporučuji známý bestseller Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. Tam je řeč o pěti základních způsobech, kterými lidé vnímají lásku od druhých a také ji druhým projevují. Jde o slova uznání, promyšlené dárky, tělesné doteky, kvalitní společný čas a praktickou pomoc. Každý z lidí má různou citlivost na způsoby projevování lásky a právě ten způsob, na který je nejvíce vnímavý, to je ten jeho jazyk lásky, který vůči němu potřebujeme používat, aby se cítil milovaný. Za druhé, uskutečňujme a rozvíjejme v našem vztahu společné projekty, ať už je to v oblasti zábavy, práce, služby, zážitků a podobně. Za třetí, a to už se týká specificky manželství, vpusťme do vztahu více romantiky, zejména tím, že budeme záměrně opouštět naše stereotypy. A konkrétní úkol v této oblasti, zkuste nějakou takovou romantickou věc, která druhého mile překvapí, vymyslet a realizovat. Slůvko závěrem, láska je velikým božím darem, ale na každém z nás spočívá spoluzodpovědnost za naše vztahy. Já i ty jsme povoláni do našich vztahů investovat a na nich pracovat. K tomu ať nám Bůh žehná.

Není stres jako stres. A pojmenovat si možné zdroje stresu může pomoci na cestě z něj ven. Jakýsi pomyslný katalog stresu sestaví pořad Uši k duši dnes v 10.15. S psychologem Markem Macákem se dostaneme například i ke stresu duchovnímu.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
2: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
2: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dobrý den, milí posluchači. Při poslechu Oktávy, která je vaším průvodcem světem klasické hudby, od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. 13. října v Brně bude zahájen mimořádný svátek hudby, 10. mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2026. A právě této mimořádné události bude dnešní pořad věnován. Ve studiu vítám uměleckého ředitele festivalu Jiřího Heřmana. Dobrý den, vítejte po čase v Proglase.
1: Dobrý den.
0: Janáček Brno dnes již patří mezi přední události evropského, možná přímo světového významu, je to tak?
1: Tak myslím, že jsme měli všichni radost, kdy v loňském roce nám vlastně bylo udělené již po druhé ocenění Opera Awards jako nejlepšího festivalu, dá se říct, v rámci světa. Dostala to i inscenace Výlety páně Broučkovi. A samozřejmě ta skladba toho programu a vlastně cíl toho festivalu ukázat co nejširší paletu interpretací Janáčkovy hudby rezonuje, je vidět po celém světě. A letošní 10. jubilejní ročník, kde představíme kompletní operu,

0: Máme celou řadu významných festivalů, opravdu s obrovskou tradicí. Mezi jeden z nich patří také další operní festival, který se jmenuje Smetanova Litomyšl. V čem je třeba Janáček Brno jiný od toho svého staršího bratra?
1: Tak myslím, že máme to společné, že ty festivaly se odehrávají v místech, tak samozřejmě Brno, kde Janáček žil, tvořil, Smetanova Litomyšl, tak to je místo, kde samozřejmě Smetana svůj život neprožil, pouze se tam narodil, ale myslím, že ta programace je odlišná, že jsme dva naprosto různé festivaly. My máme tu výhodu, že máme Janáčkovo divadlo, což je za mě nejkrásnější a vlastně takové nejpraktičtější divadlo, nejenom pro vznik nových operních produkcí, ale také proto, že můžeme zvát zahraniční soubory s inscenacemi, které jsou po technické stránce velmi náročné. Takže to je asi jakoby zase devíza brněnského festivalu, že můžeme divákům představit světové operní produkce, ať už třeba z loňského festivalu to byl Berlín. Na letošním ročníku se můžeme těšit na Bavorskou státní operu, která se poprvé představí na festivalu Janáček Brno. Řady ano, máme koncertní i tu divadelní, v tom jsme si asi trošku podobní. Nicméně Janáček a Smetana, to jsou dva úplně rozlišné světy.
0: Možná i to období, letní festival a právě festival koncentrovaný na podzim. Já bych řekl, že i k charakteru Janáčkovy hudby, která je vlastně vnitřně daleko zadumanější v mnohých ohledech, se ten podzim nějak tak hodí.
1: Tak já už jsem zvyklý, že toho Janáčka studujeme a věnujeme se mu po celou sezonu, po celý rok.
0: Myslím z psychologie těch návštěvníků, posluchačů.
1: Tak určitě. Ono také, když si vezmete sezonu Janáčkovy opery, tak na podzim jsme neplánovali žádnou premiéru, protože jsme museli naplánovat obnovení všech Janáčkových oper, což vlastně je takových 8 obnovených premiér, což není úplně málo a je to opravdu velký úkol, který stojí před náma. Teď jsme téměř u konce a ještě nás čeká obnovení výletu Páně Broučkových a Z mrtvého domu.
0: Janáčkovy opery skutečně přitahují, jak jsme říkali, posluchače z celého světa. Co myslíte, že tak přitahuje na Janáčkově hudbě? Co je to fascinující?
1: Tak Janáček sám o sobě, myslím, že celý svět ohrané vždycky za mě tou přímostí, ke kterou se k posluchači dostává. A nejenom k posluchači, ale i k divákovi operních představení. Je to pro mě skladatel, který dokáže vykreslit lidské bytí člověka se vším, co v něm je. A to je něco, co určitě vždycky zasáhne každého a jedno, jestli to je tady v Čechách nebo ve světě. Jsou to i témata, která si vybíral pro své kompozice, své operní díla. Shodou okolností já nastuduji Janáčkovu Šárku a vlastně jsem si uvědomil, že je to jeho první operní dílo. A je zajímavé, že hned jako své první operní dílo, tak si vybral prostě tu ženskou představitelku. A on je pro mě opravdu mistrem psychologie, jak dokázal vlastně vystihnout ten ženský svět, ty jeho múzy, ty jeho inspirace a to drama, co se odehrává v těch postavách. Ať už je to Makropulos, Káťa, Jenufa, Šárka, Liška. Všude je to plně přítomné. Takže Janáček je skladatelem a lidským a vždycky je v té hudbě něco, co je prostě ze života, co je nám hodně blízkého.
0: Asi je právě to, co se dotýká té lidské podstaty. Přitom Janáčková hudba je více jak 100 let stará již a je stále nová.
1: Je, ale já už to tak vlastně nevnímám. No. Jako, já to pořád beru, jako, že to je něco, co je úplně tady odtud, co nemáte potřebu rozlišovat.

0: rozhodovat, jestli to je 100 let za námi, anebo jestli to je úplně současné hudební drama, současná kompozice. Takže za mě je to přítomnost a to je možná to, čeho se teď dotýkáme, že on dokázal vystihnout právě tady a teď, co se v člověku odehrává, čím jsme, kam směřujeme.
1: A to je stále aktuální.
0: A to je aktuální.
1: Pro každého osobně. Dovolím si jednu takovou osobní otázku. Vzpomenete si na svoje první setkání s Janáčkovou hudbou?
0: Vzpomenu.
1: Co se vás dotklo?
0: Než jsem studoval režii, tak jsem studoval zpěv. Tak samozřejmě to byly písně a Janáčkovi, ale úplně takový ten nejsilnější zážitek byl s Jenůfy, kdy jsem působil v Plzeňském divadle a vždycky jsem celé to představení prostal v portále a koukal jsem na dirigenta a naprosto mě uhranulo prostě druhé, třetí jednání z Jenůfy a to jsem vždycky odcházel z divadla naprosto úplně zasažený. Ale od té doby mi bylo jasné, pak když jsem si i věnoval režii, že vlastně inscenovat Janáčka je opravdu velká výzva, právě proto, že v té hudbě a v tom libretu je prostě všechno. A ono interpretovat dílo, které dá se říct dokonalé, kde cokoliv přidáte navíc, nebo naopak tam nespracujete to, co je tam vepsáno, tak se dostáváte vlastně do takové, dá se říct, propasti toho, že prostě to není dobrý. Ale naštěstí vždycky ta Janáčková hudba je tak strašně silná a přesvědčivá, že pak si říkám, že vlastně ta inscenace vždycky nějakým způsobem projde. Jo. Ale udělat dobře Janáčka, to je opravdu vrchol, myslím, a ta největší výzva pro každého inscenátora.
1: Vy nepocházíte z Moravy?
0: Ne.
1: Ale hodně jste se zžil s tím moravským prostředím.
0: Když jsem dostal nabídku od Martina Glázra jít sem šéfovat do Janáčkovy opery, já si pamatuju, že když jsem jezdil tím vlakem z Prahy do Vídně, tak jsem vždycky vzlížel k tomu Petrovu a jsem říkal, tady je tak krásně, tady bych chtěl jednou pracovat. A musím říct, že mě Morava vůbec tady Brno přirostlo k srdci a troufám si říct, že to je můj domov. A ono to se všechno promítá i k tématu toho festivalu, kdy se teď k tomu dostáváme. Já jsem se vlastně do Brna dostal teda po výzvě šéfovat tady Janáčkovu operu, ale vlastně jsem si uvědomil, jak vlastně to prostředí vás dokáže inspirovat, ovlivnit. A to je vlastně také tématem letošního festivalu, což jsou kořeny. Jsou to teda inspirace představení Janáčkovy tvorby tak, jak vlastně to prostředí ho formovalo, z čeho vyrůstal, co ho ovlivnilo, že ho posléze, kdy se věnuje studiu folkloru, začíná se zabývat nápěvky mluvy, vidíme, jak vlastně ta jeho tvorba se začíná proměňovat a co vlastně všechno mu tady to prostředí, i to, odkud vlastně on vzešel, kde se narodil, dalo do jeho kompozice.
1: Takže je to vlastně fenomén Janáček a také Brno.
0: Tak.
1: A kořeny.
0: Tak, přesně tak.
1: Zaposloucháme se do první dnešní hudební ukázky. Bude to začátek opery Osud Leoše Janáčka v podání solistů společně s Českou filharmonií a dirigentem Gerdem Albrechtem.

0: 보기를.
1: 지금 더 웃는 게 아니지.

0: Hostem dnešní Oktávy je umělecký ředitel festivalu Janáček Brno, který se bude konat od 13. října do 17. listopadu. Pane Heřmane, pojďme nyní nahlédnout do chystaného programu festivalu. Operní řada, to je taková kmenová záležitost. Co tedy nabídne? Vy jste to zmínil, uvedení všech Janáčkových oper, všech 9 oper. Je to podobně jako u velkých symfonických autorů 9 symfonií, Janáček 9 oper.
1: Já bych na začátek asi řekl to, že samozřejmě my jsme se od roku 2014, vlastně ještě moje předchůdkyně, paní profesorka Blahová, začala věcí Makropulos s Davidem Radokem a odtud se vlastně zrodila ta dlouholetá spolupráce s tímto naprosto fenomenálním režisérem, kterého považuji za opravdového mistra, který dokáže stejně tak jako Janáček ve své kompozici vystihnout tu podstatu vždycky toho díla a hlavně to, co je v nás lidech. A to si velice cením, že vlastně máme na repertoáru Davidovu věc Makropulos. Mám velkou radost, že jsme ji obnovili také s titulní představitelkou, členkou našeho ansámblu Janou Šrejmou Kačírkovou. Stejně tak jako Jan Šťáva se zhostil role Kolenatého. A samozřejmě solisté jako Aleš Bryseň, Svatopluk sem už vychází z té inscenace z roku 2014. Nicméně jsou velké operní produkce a my jsme do dramaturgie Janáčkovy opery nezařadili ty jeho první 2 komorní díla. Dá se říct, že vlastně to první bylo zavrženo Zajerem a Janáček Šárku nemohl uvést a zůstalo pouze u té první verze z roku 1888. Tady začínáme celý ten blok Janáčkových oper, to znamená zase vracíme se ke kořenům, vlastně k úplným počátkům, kdy on o té opeře začíná přemýšlet. Je na té kompozici vidět, jak vlastně byl zároveň ovlivněn tvorbou Antonína Dvořáka. Můžeme také zavnímat, jak vnímal lidský hlas při kompozici vlastně toho zpěvního partu, ale od počátku, to znamená ta první inscenace, která se na festivalu bude uvedena a kterou jsme teda od roku 2014 nenastudovali, bude ta Janáčková Šárka, kterou já jsem se osobně rozhodl uvést v netradičních prostorách, stejně tak jako počátek románu, který byl svěřen mladému režisérovi Marku Řihákovi. Počátek románu se odehraje v aule Vysokého učení technického. Takže tyto 2 produkce budou operní, budou v netradičních prostorách a pro diváky to bude úplně něco zcela nového. Vedle teda té velké řady těch velkých produkcí operních. Ať už to z našeho cyklu Janáčkovského, jsou to produkce režisérů Davida Radoka, pak je to samozřejmě významná trilogie s Robertem Karsnem, kterou jsme vyprodukovali, ať už to byly zmíněné Výlety páně Broučkovi, nebo to byl Janáčkův osud a samozřejmě fenomenální inscenace Káti Kabanové. Mám velkou radost, že Natálii byla nominována Kateřina Knižíková za právě postavu Káti z naší obnovené premiéry, kterou jsme uvedli na jaře. Je to ta produkce, která nám zaplavuje jeviště vodou. Pak jsou to samozřejmě inscenace, které jsem i já jako umělecký šéf vytvořil, ať už jsou to Příhody Lišky Bystroušky nebo Z mrtvého domu. A myslím si, že vrcholem toho festivalu bude její Pastorkyně v režii Martina Glázera a naší velmi úspěšné inscenaci. A tady oproti těm předchozím ročníkům vlastně je něco jiného, je něco nového. Produkce jsou naše, nicméně pro orchestr Janáčkovy opery by to byl opravdu velký úkol, aby odehráli všechny představení, takže jsme se rozhodli, že toho využijeme a přizveme zahraniční orchestry a významné dirigenty k tomu, aby s námi představili tento komplet divákům, a mám velkou radost, že festivaloví diváci se mohou těšit na Jakuba Hrušu s Bamberskými symfoniky, který provede s námi její pastorkyni. Jsou zde i významní hosté, interpreti, ať už je to Corinne Winters nebo britský tenorista Nicky Spence, kdo jste měl možnost vidět poslední koncert BBC Proms, tak myslím si, že je na co se těšit. Kromě samozřejmě i představení Bamberští symfonikové také s Jakubem zahrají také koncert. A mám také velkou radost, že vlastně od roku 2014, jestli se nemýlim, tak to bude podruhé, co festival bude hostit velkou mezinárodní konferenci Opera Europa, kdy se do Brna sjedou významní mezinárodní společenství uměleckých šéfů, intendantů, generálních ředitelů, aby zde vlastně diskutovali o soudobé opeře a o Janáčkovi. Takže festival bude hostit tuto významnou akci. A tou druhou produkcí, kdy jsme přizvali další významný orchestr, rakouský rozhlasový orchestr ORF, který s Tomášem Netopilem představí příhody Lišky Bystroušky. Je to navázání na úspěšného revivalu z loňského roku, kdy v těch hlavních rolích se představí Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. A samozřejmě to bude i koncert, který bude živě přenášet Česká televize, takže diváci, kteří se nedostanou do Brna, ho mohou sledovat v přímém přenosu v České televizi.
0: A to je asi velmi dobře, protože jak se dívám na stránky festivalu, tak mnohá představení jsou již vyprodána, ale nějaké volné vstupenky stále jsou, takže určitě, milí posluchači, neváhejte, a pokud chcete festivalové představení navštívit, tak zakupte vstupenky co nejdříve.
1: Já jsem ještě zapomněl jednu, dá se říct, ten komplet náš je představený tak, jak jsem ho teď představil. Nicméně už jsem zde zmínil, že poprvé se na festivalu představí Bavorská státní opera s produkcí významného polského režiséra Krzysztofa Warlikowského. Je to opravdu významná událost, protože Krzysztof Warlikowský už vytvořil tři velmi významné janáčkovské produkce. Já jsem rád, že Brnu můžeme představit jeho práci, protože si myslím, že to je jeden z mála režisérů, který Janáčkovi opravdu rozumí a umí ho přenést na jeviště velmi sugestivním způsobem. Takže bude to Káťa Kabanová s Corinne Winters, s Paulem Černochem a pod taktovkou Roberta Jindry, takže zase opět mimořádný host po loňském hostování nebo předloňském hostování Berlínské státní opery, to je Mnichovská opera, takže opravdu vrchol festivalu další.
0: Je se na co těšit. Poslechneme si další hudební ukázku, dnes věnovanou pouze Janáčkově tvorbě, a bude to část Věruju z Glagolské mše. Zpívá František Livora a Richard Novák, Pražský filharmonický sbor, a Českou filharmonii řídí Charles Makeras.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, věnovanou festivalu Janáček Brno 2026. Hostem je jeho umělecký ředitel Jiří Heřman. Pane Heřmane, povídali jsme si o Janáčkových operách, o té zcela mimořádné nabídce provedení všech Janáčkových oper. Janáček ale stojí na dvou nohách, operní a té koncertní poloze. Janáčková tvorba pro jednak orchestry, ale i komorní soubory není tak bohatá, ale je zcela mimořádná. V podstatě v tom vrcholném období Janáčkova života nenajdeme nic, co by nestálo za to. Festival tedy tradičně připravuje tu koncertní řadu. Co byste vypíchl z té orchestrální?
1: Já bych možná předestřel to, že autorem vlastně té dramaturgie koncertní řady je Jiří Zahrádka, který vlastně sestavuje celý koncertní program festivalu. Letos máme opravdu mimořádný ročník už jenom v tom, že diváci se mohou těšit na čtyři velké orchestrální koncerty, které myslím, že i tematicky směřují k tomu, jak vlastně Janáček byl ovlivněn folklorem. Jsou tam autoři, kteří vlastně jsou současníci Janáčka. A v těchto velkých čtyřech koncertech, tím prvním bude koncert České filharmonie pod vedením Vasila Petrenka, se diváci mohou těšit právě na skladby jako například v koncertu rakouského rozhlasového orchestru, to budou Mahlerovy písně Potulného tovaryše s Adamem Plachetkou. Dále to například s Bamberskými symfoniky se mohou těšit na předehru vlastně k Jenůfě Žárlivost, ale třeba i Dvořáková Holoubka, samozřejmě bamberští symfonikové provedou s Jakubem program, který je jim velice blízký, a to je Brucknerova symfonie. Vedle těch velkých orchestrálních koncertů se vypravíme nejenom do jaksi sálu Reduty, kde mimo jiné se diváci mohou těšit i na přidání daný mimořádný koncert Richarda Nováka, který letos oslaví 95. narozeniny, a je to neuvěřitelné. Když jsme si spolu telefonovali, tak byl velmi nadšený, že ten koncert může mít, a zároveň to byl takový vtipný rozhovor, kdy on mi říkal, no víte, já, mně to tak jde, to zpívání, je to prostě neuvěřitelné, a že konečně ví, jak na to, a takže jsme se hodně... Je to neuvěřitelný, že člověk vlastně žije, ten, který žije hudbou, dokáže i v 95 letech prostě takto úžasně vystupovat. Takže to je jeden z mimořádných koncertů, který se odehraje v Redutě, kde jsou i další komorní koncerty. Pak jsou to koncerty v brněnských vilách, které jsou velmi populární, právě protože diváci mohou zažít opravdu tu komorní atmosféru. Zde můžeme například vypíchnout koncert Markéty Cukrové s Benevicovým kvartetem, nebo například ve vile Lefber vystoupí Arola kvartet, což je vítěz Janáčkovy soutěže z loňského roku. A samozřejmě nebude chybět ani Vila Šťastný. Je to i další řada, jsou to sborové koncerty, které určitě diváky mohou zaujmout, ať už je to folklorní koncert nebo koncert ansámblu Versus ve Vodojemech brněnských, nebo tradičně i dětský sbor Brno. A také nebude chybět bohatý program v domečku Leoše Janáčka.
0: Jedním z hostů právě těch komorních koncertů bude také skladatel Krištof Mařatka, a my si nyní poslechneme jeho transkripci Mládí pro smyčcové kvarteto v podání Zemlínského kvarteta.

0: Dnešní oktáva je věnována opernímu a hudebnímu festivalu Janáček Brno. O němž si povídáme s Jiřím Heřmanem. Ten festival je skutečně všeobsažný a mimo těch hlavních programů, kterým jsou samozřejmě operní představení a koncerty, tak je také celá řada významných akcí. Vy jste už zmínil setkání Opera Europa. Proběhne také 60. ročník Mezinárodního muzikologického kolokvia, které se střídá s Moravským podzimem. Ale zaujaly mě také aktivity pro děti a mládež, workshopy pro děti, ale velmi mě zaujala také výstava velkoformátových tisků autografů ze všech 9 Janáčkových oper, které budou vystaveny kde?
1: Tak ty budou vystaveny v Janáčkově divadle. Tradičně tuto výstavu připravuje Jiří Zahrádka. A ty doprovodné akce jsou vždycky zajímavé. Například diváci, kteří jdou poprvé na Janáčka nebo chtějí se dozvědět víc o programu festivalu, tak nejenom před operními představeními, ale i před koncerty jsou takzvané lektorské úvody, kdy se mohou diváci seznámit vlastně s dílem, se skladbami, které uslyší, nebo operami, které uvidí. A samozřejmě program pro děti, ten vychází z našeho bohatého vzdělávacího programu, kdy ano, bude to Liška Bystrouška, se kterou se děti mohou opět potkat na festivalu, nejenom v představení, ale i ve workshopu. Naše velmi skvělá lektorka Klára Mazalová, která se věnuje programům od opravdu té nejmenších. Máme dokonce pro letošní sezonu, máme jako partnerskou také nejenom školu waldorfskou, ale i mateřskou školu. Takže ta škála vlastně té spolupráce s dětmi je velmi, velmi široká.
0: Poslechneme si poslední hudební ukázku dnešní oktávy a to bude již zmíněná předehra Žárlivost, tedy původní předehra její pastorkyni v podání Brněnské filharmonie pod taktovkou Františka Jilka.

0: Pane Heřmane, celý dnešní pořad věnujeme opernímu a hudebnímu festivalu Janáček Brno, ale také osobnosti Leoše Janáčka, kterou, jak jsme řekli v úvodu, velice obdivujeme. Obdivujeme jeho neuvěřitelnou aktuálnost, jeho umění, jeho výpovědi. Stále se ale někdy setkávám s tím, že se lidé Janáčka bojí. Bojí se jeho hudby, zdá se jim příliš moderní, nepochopitelný. Jak byste řekl, nebojte se Janáčka?
1: Odevzdejte se, otevřete se, vnímejte všemi smysly a určitě to vždycky zasáhne to místo, což je pro mě to lidské srdce, který on velmi dobře zná a kterým geniálně umí vystihnout v té hudbě. A nebát se překročit práh Janáčkova divadla. Jsme tam proto, abychom byli na blízku divákům, aby jsme ukázali právě i skrze tu scénickou podobu, že můžeme vtáhnout diváka do té hudby zajímavou jevištní interpretací. Takže určitě se nebojte, je to něco, co žijete každý den, akorát se to zrcadlí v té hudbě a je to úžasné a mnohdy to přináší i takovou osobní lidskou v nás katarzi, která je občas taková očišťující a jako kdyby jsme měli někoho na blízku, kdo nám rozumí.
0: Možná v dnešní době obzvlášť důležité.
1: Přesně tak.
0: Co zbývá dodat? Přeji zaplněné Janáčkovo divadlo a všechny koncertní prostory a přeji, ať se celý letošní ročník festivalu Janáček Brno vydaří.
1: Děkuji a opravdu co nejsrdečněji všechny zvu na 10. jubilejní ročník.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Také.
0: Dnešním hostem v Oktávě byl umělecký ředitel festivalu Janáček Brno Jiří Heřman. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

Vej, připadáš si jako robot, co mu teče olej do bod, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani o styl.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

moc bych ti přát, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Spajitemus.

Hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Werich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sedm.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren, svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do red.

skláče století jsme sněli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku.

hudebníci se rojí, třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno i

I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way I plan. Krátce před 6. hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Tu si k dnešnímu evangeliu připravila Tamara Suchánková.

V evangeliu podle Lukáše lidé vidí Ježíšovo působení, ale místo, aby v něm rozpoznali Boží moc, začnou o něm pochybovat. Ježíš nakonec říká velmi silná slova: kdo není se mnou, je proti mně, a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptyluje. A potom ještě přidává podobenství o nečistém duchu, který odejde z člověka, ale později se tam vrací. Najde svůj bývalý příbytek, uklizený a prázdný, a tak tam přivede sebou ještě další duchy. Možná právě tady je jedno z nejdůležitějších poselství pro naši dobu. Že je to nadsázka? No, nemyslím si. Dnešní člověk má mnoho možností, jak svůj život uklidit. Můžeme si nastavit režim, můžeme odstranit ze života některé špatné návyky, začít zdravěji žít, jíst, omezit sociální sítě, přestat kouřit, zbavit se toxických vztahů, anebo si říct, odteď už budu žít jinak. No, to všechno je dobré, ale ono prázdné a čisté místo samo o sobě ještě není vítězstvím. Člověk může odstranit něco špatného a přesto zůstat uvnitř prázdný. A prázdnota, ta dlouho nevydrží. Něco ji nakonec vždycky zaplní. Když ze svého života odstraníme Boha, může jeho místo obsadit práce, peníze, úspěch, touha po uznání, zábava, potřeba mít všechno pod kontrolou. Někdy to může být dokonce i naše vlastní představa o sobě sám. Člověk může mít uklizený byt, plný kalendář, dokonale uspořádaný život a přesto mít uvnitř prázdno. Možná je dobré se dnes zastavit a položit si otázku, čím je vlastně naplněné moje srdce? Čím krmím své myšlenky, když jsem sám? Co se ve mně ozývá, když večer stichne telefon, zmizí všechny povinnosti? Co hledám, když jsem unavený, nejistý nebo zraněný? Dnešní svět je plný hlasů. Můžeme být neustále něčím zaměstnání a přitom se vůbec nemusíme dotknout toho nejhlubšího ve svém nitru. A právě tam přichází Ježíš. Nechce pouze odstranit z našeho života to špatné. No, protože život křesťana není jen seznam toho, co nesmím, je to především život s Kristem. Ježíšova slova mohou znít tvrdě, že kdo není se mnou, je proti mně. Nejde však o výzvu k odsuzování druhého, je to především otázka osobního rozhodnutí. Nemůžeme zůstat navždy někde mezi. Nemůžeme říkat, Ježíš je důležitý, ale až budu mít čas, nebo Bůh ano, ale podle mých podmínek. Každý den si totiž svým životem něco volíme. Čemu věnujeme svůj čas, čemu věříme, čemu dovolíme, aby tvořilo naše myšlení. Volíme, koho posloucháme. A Ježíš nás dnes zve, abychom znovu volili srdcem a rozhodli se pro něj. Ne proto, že by nám chtěl vzít svobodu, ale protože ví, že prázdné srdce se dříve nebo později zaplní. Možná máme každý něco, čeho bychom se potřebovali zbavit, a je dobré proti tomu bojovat. Nestačí vyhnat tmu, je třeba rozsvítit. Nestačí přestat s něčím špatným, je třeba začít dělat něco dobrého. Nestačí mít čistý dům svého srdce, je třeba pozvat Krista, aby v něm bydlel. A potom už naše srdce není jen uklizené a prázdné, ale je naplněné přítomností. Možná si dnes můžeme udělat několik minut ticha a říct jednoduše. Pane Ježíši, ukaž mi, co ve mně zabírá místo, které patří tobě. A ukaž mi také, čím mám své srdce naplnit. Tam, kde člověk otevře své srdce Kristu, nemusí mít poslední slovo strach ani temnota. Poslední slovo má Bůh. A ten je láskou.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 9. říjen, léta páně 2026. Světový den zraku a Světový den pošty. 2. říjnový pátek je také Mezinárodním dnem dětské paliativní péče, Kloboukovým dnem. Katolický kalendář připomíná svatého Dionýsa, česky Diviše, prvního pařížského biskupa, mučedníka z 3. století. Patří mezi národní patrony Francie, ochránce při bolestech hlavy. Nově je památka anglického učitele církve svatého Johna Henryho Newmana, duchovního teologa a filozofa zesnulého 9. října 1880. Od tohoto dne roku 1045 je na věčnosti šumavský poustevník svatý Vintýř, misionář, diplomat a mírotvůrce, stavitel mostů mezi Čechy a Němci. Svátek mají Štefan a Sára. Štefan je variantou jména Štěpán.

Slovo svatého evangelia podle Lukáše, kapitola 11, verš 15 až 26. Ale někteří z nich řekli, vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů. Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky a proto jim řekl, každé království proti sobě rozdvojené spustne a dům na dům padne. Je-li tedy i Satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, s čí pomocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde, nalezne ho vyčištěný a vyzdobený. Tu je, přibere si 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce toho člověka jsou horší než začátky.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Dnes se s vámi bude modlit Josef
1: a Pavel.
0: Dnes máme památku svatého Dionýsia, biskupa a druhů mučedníků. Všechny texty ze třetího týdne žaltáře, strana 1231 v novějším vydání, 1231, nebo 1107 ve starším vydání, 1107. Závěrečná modlitba bude ze strany 1752 v novějším vydání, 1752, nebo 1556 ve starším vydání, 1556. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v tento čas nynější. Ty jsi naše hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém, dej potěšení vnitřní v duchu dobrotivém.
1: Ty jsi to světlo světa, jež vyšlo v temnosti, svítící po vše léta nebeskou jasností, svým pravdivým učením i svatým životem a vnitřní obnovení dáváš nám svým duchem.

0: Nauč mě tvoje slovo vždy následovati, ať mohu podle toho vše dobré konati. Dej, ať nejprve hledám nebeské království a vždycky vést se nechám tvou spravedlností.
1: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smyj mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, občasni Sion svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
1: Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine.
0: Roňte slzy, mé oči, ve dne v noci bez ustání.
1: Neboť velikou pohromou zničena je Pana, dcera mého lidu, nezhojitelnou ranou.
0: Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem. Vyjdu-li do města, hle, zmoření hladem.
1: Prorok i kněz jsou vlečeni do neznámé země.
0: Zavrhl jsi zcela Judu, či zošklivila se ti tvá duše Sion?
1: Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou?
0: Čekáme blaho, nic dobrého však nepřichází. Čekáme čas uzdravení a hle, zděšení.
1: Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě.
0: Nedávej nás v potopu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn. Vzpomeň se a neruš svou smlouvu s námi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine. Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho paství.
0: Plesejte Hospodinu všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásotem.
1: Uznejte, že Hospodin je Bůh. On nás učinil a my mu náležíme. Jsme jeho lid a státce jeho paství.
0: Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalospěvem. chvalte ho, žehnejte jeho jménu.
1: Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho pastvy. Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzy, pro následování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

0: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
1: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
0: Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet.
1: Vždyť v tebe doufám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid. Pohleďme na Krista. Pro svůj lid se narodil, zemřel a vstal z mrtvých. Prosme ho tedy s důvěrou.
1: Pane, zachraň ty, které si vykoupil svou krví. Veleben buď Ježíši, náš spasiteli, ty jsi neváhal pro nás podstoupit utrpení a smrt na kříži.
0: A vykoupil si nás svou drahocenou krví.
1: Ty jsi slíbil dát vodu tryskající do života věčného.
0: Vylej svého ducha na všechny lidi.
1: Své učedníky si poslal zvěstovat evangelium všem národům.
0: Pomáhej jim, aby hlásali, že v tvém kříži je naše spása.
1: Nemocným a ubohým, kteří mají účast na tvém kříži,
0: uděl sílu a trpělivost.
1: Pane, zachraň ty, které si vykoupil svou krví.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí Bože, učiň si v nás svůj příbytek a nauč nás žít podle tvé vůle, ať kráčíme ve světle tvých přikázání po cestě, kterou nás vedeš k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z pátku 27. týdne v liturgickém mezidobí.
1: V pátek 27. týdne v mezidobí čteme z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi, polovina 6. kapitoly. Podtitul Pokyny o otrocích a o falešných učitelích. Všichni, kdo nosí otrocké jarmo, ať se chovají ke svým pánům se vší možnou uctivostí, aby se nemluvilo špatně o Bohu a jeho nauce. Ti pak, kdo jsou u pánů věřících, ať je nemají v menší vážnosti jen proto, že to jsou bratři. Naopak, tím ochotněji a tím slouží, protože jsou to věřící, boží přátelé, kteří vděčně přijímají jejich služby. Tak vyučuj a povzbuzuj. Učí-li někdo jinak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení zhodného se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to chorobný šťoural a hádá se o slovíčka. Z toho pak povstává jen nevraživost, sváry, urážky, zlomyslné podezřívání a ustavičné třenice mezi lidmi skaženými, kteří ztratili smysl pro pravdu a domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Zbožnost je skutečně pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen. Nic jsme si přece na svět nepřinesli, a nic si z něho také nemůžeme odnést. Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme s tím spokojeni. Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolesti.

0: Před malou chvílí bylo 6:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 9. říjen 2026, Světový den zraku a Světový den pošty. 2. říjnový pátek je také Mezinárodním dnem dětské paliativní péče, Kloboukovým dnem. Katolický kalendář připomíná svatého Dionýsia, česky Diviše, prvního pařížského biskupa, mučedníka z 3. století. Patří mezi národní patrony Francie, ochránce při bolestech hlavy. Nově je památka anglického učitele církve svatého Johna Henryho Newmana, duchovního teologa a filozofa zesnulého 9. října 1880. Od tohoto dne roku 1045 je na věčnosti šumavský poustevník svatý Vintýř, misionář, diplomat a mírotvůrce, stavitel mostů mezi Čechy a Němci. Před 390 lety odešel moravský šlechtic, politik a spisovatel Karel Starší ze Žerotína, šiřitel humanistické vzdělanosti, ochránce Jana Amose Komenského. Před 325 lety byla zřízena Yaleova univerzita v americkém New Havenu, jedna z nejstarších vysokých škol ve Spojených státech. A před 40 lety zemřel tvůrce filmu o indiánském náčelníkovi Winnetouovi, německý režisér Harald Reinl. Svátek mají Štefan a Sára. Štefan je variantou jména Štěpán, vzniklého z řečtiny a znamenajícího přeneseně vítěz. Jméno Sára je z hebrejštiny, vykládá se jako kněžna, případně vznešená. A pranostika, je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. My se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Zpočátku jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18, v 1000 metrech na horách kolem 6. Vát bude západní vítr do rychlosti 7 metrů za sekundu, který se bude během dne měnit na jihozápadní.
1: Samota

samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota v naději, samota

Bylo 6 hodin a 39 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Ve Vatikánu pokračuje mezinárodní setkání k 10. výročí dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia. O lásce v rodině. Jednání předsedů biskupských konferencí, hlav východních katolických církví a přizvaných odborníků, párů a rodin. Česko zastupuje arcibiskup Josef Nuzík. Šéf vatikánské diplomacie arcibiskup Paul Richard Gallagher je v Islamabadu u příležitosti 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Pákistánskou islámskou republikou. Dnes bude sloužit mši svatou v kostele Panny Marie Fatimské a sejde se s biskupy. Pak má navštívit mešitu Faisal a setkat se s muslimskými náboženskými vůdci. Z více než 230 milionů obyvatel Pákistánu tvoří křesťanská menšina 1,3%, katolíci a protestanté zhruba půl na půl. Nobelův výbor v norském Oslu před polednem oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. U nás je první den voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do Senátu. Volební místnosti budou otevřené od 14 do 22 hodin.

0: se podnuli, ten už ví svoje a tihleti vědí, že koho už vosy podnuli. Ten začíná znova od nuly, stále a znova od nuly. Chvíli to bolí a pak už jen světí, koho už vosy podnuli, stále a znova od nuly.
1: Lavala vosa v kofole.

Ahoj holky, ahoj kluci, je to ráno 6 hodin a 45 minut a já vás vítám u ranního zíváčku. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, probouzím se do nového dne a chci tě moc poprosit o posilu do všeho, co mě dnes čeká. Bude toho hodně a tak chci poprosit o tvou pomoc a posilu. Děkuji ti za to. Amen. A honem na první písničku jmenuje se Jak se staví plot.

0: A já už otevírám linku na čísle 543-217-242, protože je čas na dnešní soutěž. Raní zíváček navštívila další významná osobnost, a tak prosím, uhádněte, o kterou se jedná. Dnes nás čeká setkání s člověkem, který už od mládí miloval divadlo a psal divadelní hry. Jeho heslem, které jste už určitě někdy slyšeli, bylo pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. K svému podpisu rád přidával malé červené srdíčko. Po roce 1989 si ho lidé pamatují jako prezidenta s dobrým srdcem a smyslem pro humor. Byl také prvním prezidentem České republiky. V pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny a pokud cestujete letadlem z Prahy, odletíte z letiště, které nese právě jeho jméno. Tak děti, zdali pak uhádnete, jaká osobnost navštívila dnešní ranní zíváček. A já už pomalu beru prvního volajícího. Ahoj, tady Joška, kdo se k nám dovolal?
1: Tady František.
0: Ahoj, Františku. Tak víš, o jakou osobnost se dnes jedná?
1: Václav Havel.
0: Správně. Znělka je tvoje. Ty si asi Václava Havla nepamatuješ, typuju tak podle tvého věku, ale zeptám se tě, jestli máš rád dějepis.
1: Ano.
0: Chodíš už do školy asi, že?
1: Ano.
0: A co máte dneska za předměty třeba?
1: Máte jako češtinu, hudebku.
0: A co tě z toho baví nejvíc?
1: Fyzika.
0: No tak třeba jednou budeš fyzikem. Každopádně, protože jsi správně odpověděl, dám ti na výběr ze tří písniček. Mám tu Škola v přírodě, Odvykací anebo Ondatra, tak jakou bys chtěl?
1: To první.
0: Dobře, a můžeš ji někomu věnovat?
1: Mamince a já, Šimovi a Jonasánovi.
0: Tak to budou mít určitě radost. Já ti moc děkuju, že jsi zavolal. Ahoj.

do kufru pohodlný baťůžek, medvídka jménem Prufru, pastou kartáček, kelímek. Dáváme tu do něj dál tričko s krátkým rukávem, ponožky na každý den.

Tak to byla písnička Za odměnu. Dnes nás v raním zíváčku navštívil Václav Havel. Tak si pojďme k tomuto velikánovi moderních dějin ještě povědět něco, co jste možná nevěděli. Byl to velmi odvážný muž. Ještě dříve, než se stal prezidentem, bojoval za svobodu a spravedlnost. Protože říkal pravdu i tehdy, kdy se to tehdejšímu režimu nelíbilo, strávil dokonce několik let ve vězení. Když se stal prezidentem a přestěhoval se na Pražský hrad, přišlo mu, že jsou tam chodby moc dlouhé, a tak po hradě často jezdil na koloběžce. Přestože nosil oblek, byl to tělem i duší fanoušek dobré hudby. Přátelil se s nejslavnějšími světovými muzikanty, jako byli třeba členové kapely Rolling Stones. Ti mu dokonce věnovali nové osvětlení pro Pražský hrad. Václav Havel se podepisoval velmi osobitě. Ke svému jménu vždy přikreslil malé červené srdíčko jako symbol naděje a lásky. To už je z dnešního ranního zíváčku už opravdu vše a v pondělí budeme hádat postavy z Bible. Mějte se moc hezky, děti, a krásný dnešní den.

Rychle všichni do patra, rychle do patra. Řítí se sem Ondatra, strašná Ondatra. Řítí se sem z finské sauny, představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený.

0: Přátelé, to, co právě teď posloucháte, to je takzvaná mezihra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To proto, že se to vždycky klade inter mezi něco.
1: Nebořína přeji Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A stručně k obsahu příštích minut nabídneme průvodce komunálními a senátními volbami.
1: Zauvažujeme nad tím, proč se studentské protesty rozšířily z Francie i do Belgie.
2: A mohly by bojující strany na Ukrajině přistoupit na mírové návrhy Indie, Turecka nebo Egypta.
1: O zpravodajský úvod se postará Monika Vrchotová.
4: Přeji hezké ráno. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé zvolí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 hodin do večera a zítra znovu od 8 do 14 hodin. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí mezitím řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
5: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
4: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. A podrobnosti k začínajícím volbám přidáme v ranním plusu už po zprávách. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři financí. Budou se snažit dohodnout

0: K návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Mimořádnou schůzi sněmovny svolal její předseda Tomio Okamura z SPD, a to na žádost všech tří koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září předlohu vetoval. Návrh nového zákona předložila vládní koalice. Ruší dosavadní služební zákon a podle předkladatelů má usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel a opozice ale varují před možnou politizací státní správy. Za březnovým pokusem o útok na pobočku Bank of America v Paříži stojí proíránské milice. Podle deníku Le Monde to tvrdí americké tajné služby. Muže podezřelého z plánování teroristického útoku zatkli agenti Spojených států v Turecku.
1: Dva nezletilí Francouzi se na konci března pokusili odpálit improvizované výbušné zařízení před kancelářemi americké banky v centru Paříže. Teenagery chytila policejní hlídka a útok překazila. Vyšetřovatelům řekli, že jim prostředník za odpálení bomby nabídl několik stovek eur. Americká FBI zjistila, že útok plánoval muž irácké národnosti napojený na proíránské milice. Muž, kterého deník Le Monde označuje jako Mohameda, je údajně zodpovědný taky za několik žhářských útoků na synagogy a židovské školy v Evropě. Jeho motivem byla msta za americko-izraelské útoky na Irán. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z víc než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
2: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravdopodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vikanticích na Šumpersku se snaží zástupci státního podniku Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na kraji obce uložené přes 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne a obyvatelé Vikantic mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
3: Po volbách starosta Vikantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
4: Mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia, do životního prostředí.
3: Kvůli urychlení odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
5: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
3: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vikantic Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Do bývalé krnovské textilky Karnola se začínají vracet zachráněné věci po požáru v roce 2017. Na obnově strojů i materiálu pracují přímo pamětníci. Do sbírky přispívají i dárci, říká bývalá vedoucí pracoviště v Karnole a pamětnice Jitka Navrátilová.
6: Ten provoz povstává z popela. V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. To jsou hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
0: V bývalé textilce mělo vzniknout muzeum. Město ale plán odsunulo po povodní v roce 2024 na neurčito. Přízemí památky bylo totiž pod vodou. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona od sjezdu na Sázavu. Ze 34. kilometru je to důsledek dřívější nehody na Šmejkalce. Čekejte 20 minut navíc. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Svitavy na kilometru 204,5 bourala dvě osobní auta, blokují levý a odstavný pruh. Kolona od Holubic z kilometru 210 je na 40 minut. A dálnice D5 z Plzně do Prahy se ucpává už před Rudnou. Kolona ve všech pruzích se sune ze 7. kilometru až ke sjezdu na okruh. I na něm poté panuje silný provoz směrem k D1, tradičně za Ořech na 18. kilometr. A ještě v Praze k Belská z Letňan do Hloubětína zůstává plná v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Přejeme šťastnou cestu.

0: Před víkendem dorazilo ochlazení, nejvyšší teploty dnes vystoupí na 11 až 15 stupňů a zatímco ráno bude slunečné, postupně se od severozápadu zatáhne a večer bude v Čechách místy pršet. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ve věku 99 let odešel ve středu první polistopadový děkan a dlouholetý pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Švarc Trojan, duchovní a teolog Českobratrské církve evangelické a jeden z prvních signatářů Charty 77. Narodil se v květnu 1927 v Paříži českým rodičům. K výrazným evangelickým teologům patřil od 60. let. Byl mezi představiteli skupiny Nová orientace, která kladla důraz na společensko-kritickou funkci církve. V lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. V roce 1974 ztratil tzv. Státní souhlas. Pořádal bytové semináře a publikovat mohl jen v zahraničí. Děkanem fakulty se stal krátce po sametové revoluci. Na tu pro naše vysílání v listopadu 2019 vzpomínal.
1: Říkal jsem si, tak teď bude rozhodující, jak zvládneme ten dar svobody, kterého jsme se dočkali. A samozřejmě jsem se snažil v tom svém prostředí zdůrazňovat základní křesťanskou odpovědnost. To slovo je nádherné, protože znamená odpovídat na nějakou výzvu. To mě mobilizovalo k tomu, abych vydal své síly, jsem už taky nebyl mladík, abych tedy prostě církvi zdůraznil, že odpovědnost patří k podstatným rysům evangelia. Že to je dar a na ten dar se odpovídá plným životním nasazením jaksi v nejbližším prostředí, ale i musíme ten dar odpovědnosti použít a výzvu odpovědnosti použít i pro formaci svého okolí, místa, politiky.
0: V říjnu 1998 prezident Václav Havel vyznamenal profesora Jakuba Trojana řádem Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Rozloučení se zesnulým bude v pražském evangelickém kostele u Salvátora v pátek 23. října od 15 hodin.

0: Bochum.
1: Nechte mě jít kousek napřed, tamhle za rohem. Ustavičným, ostrým, svišným pochodem.

zpátky k břehu. Šiješ si šaty na klíně s nekonečným počtem stehů. Nechte mě jít kousek napřed, tamhle za rohem. Ustavičným, ostrým, svižným pochodem.

0: Další koncert podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci nabídne průřez duchovní hudbou napříč staletími. Zazní zítra od 19 hodin v kostele Panny Marie Sněžné. Mluvčí přehlídky Jitka Korpasová doplňuje.
1: Posluchači prožijí cestu od vrcholné renesanční polyfonie až po současné autory. Hlavním bodem programu bude Sunrise Mass. Jde o výjimečnou vokálně instrumentální kompozici od norského skladatele Uli Jejla. Přestože využívá tradiční texty latinského dnešního ordinária, dílo je koncipováno jako osobitá hudební meditace nad duchovní cestou člověka od temnoty k vnitřnímu světlu, harmonii a smíření. Na koncertě spojí své síly vyhlášený dětský pěvecký sbor Campanella Olomouc, dále komorní sbor Bel Canto a sbor Olio. Program připravila umělecká vedoucí a sbormistrině Jana Sinková a celé hudební těleso pak na koncertě povede dirigent Zbyněk Červenka. Ještě připomenu, že letos v červenci reprezentoval sbor Campanella naši zemi v Asii, kde získal 2 zlaté medaile na Mezinárodním festivalu v Singapuru.
0: Ve středu se v olomouckém kostele Zvěstování Páně u kapucínů představí projekt Ingrediente, pokračuje Korpasová.
1: Umělci, kteří na koncertě vystoupí, tedy Jiří Hodina zpěv, Tomáš Reindl picí nástroje, Meluzín de Pa, Viola da Gamba, v čele s trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou nabídnou posluchačům nevšední dialog mezi starým stylem gregoriánského chorálu a moderní jazzovou improvizací.
0: Podrobnosti k programu i prodeji vstupenek najdou zájemci na webu podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc.

0: Rapotín a Vikýřovice budou v neděli dějištěm 21. svatohuberské pouti v údolí Desné.
1: Začíná postele na nebezvětí paní Marie v Rapotíně, kdy na lovecké rohy zatroubí pánové Petr Koskurek, Karel Koskurek, Martin Daborský a Zdeněk Viliš. Posléze začne troubená svatohuberská mše za doprovodu tří lesních rohů. Či svatou bude celebrovat páteř Rouby Sulovský, šumperský děkan. Po skončení téhle mše se účastníci odeberou do Vikýřovic na fotbalové hřiště, kde bude probíhat následný program, takový volnější, kdy vlastně přesně ve 12 hodin zahájením zase loveckými fanfárami na lesní rohy. Dále bude následovat ukázka vábení jelenů, kterou předvede náš dlouholetý jelenář, pan Jirko Kantorek a Jiří Šikl. Dále pak proběhne sokolnická show, navštíví nás přátelé s dravcema z lednice, skupina Seiferos. Dále budou moct lidi tady zhlédnout chovatelskou přehlídku drobného zvířectva místní organizace Rapotín, lovecké nože představí Jaroslav Brixy a módu moderní mysliveckou loveckou paní Anna Jáková Hanušovi. Samozřejmě, že tento program bude doprovázen vynikající mysliveckou kuchyní.
0: Informoval na Proglasu za pořadatele nedělní svatohuberské pouti v údolí Desné Václav Mazánek.

0: V Hostivici a v Hájku u Prahy se koná zítra akce Otevřené památky, informuje Tomáš Koňařík za pořádající spolek HOME.
1: Bude možné navštívit tři důležité památky. První z nich je kostel z poloviny 13. století, kde budou prohlídky v 9 hodin, v 10 hodin a v 11 hodin. A bude možné nahlédnout i do věže, kde jsou instalované nové zvony. Provázet bude Tomáš Koňařík. Druhou otevřenou památkou bude Litovická tvrz, což je velice významný doklad profání vrcholné gotiky. Po tvrzi bude od 10.30 a od 13 hodin provázet docent Michal Rykl. Třetí památkou, která bude otevřená, je františkánský klášter v Hájku. Nachází se zde nejstarší dochovaná loreta za Alpami a vede k němu 20 kilometrů dlouhá poutní cesta z pražské Malovanky. Není bez zajímavosti, že klášter v Hájku býval druhým největším poutním místem v Čechách hned po Svaté hoře u Příbrami. Klášterem bude provázet paní Lucie Syrovátková, prohlídky budou začínat v 9.30 a ve 13 hodin.
0: Řekl Proglasu Tomáš Koňařík ze spolku HOME. Na pořádání se podílejí i místní spolky Přátelé svatého Františka, poutní cesta Hájek a Hostivické zvony.

0: Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 9. říjen, Světový den zraku a Světový den pošty. 2. říjnový pátek je také Mezinárodním dnem dětské paliativní péče, Kloboukovým dnem. Katolický kalendář připomíná svatého Dionýsia, česky Diviše, prvního pařížského biskupa, mučedníka z 3. století. Patří mezi národní patrony Francie, ochránce při bolestech hlavy. Před 25 lety skončila pozemská pouť zpěvačky Judity Čeřovské. 61. narozeniny slaví misionář milosrdenství v plzeňské diecézi oblát pater Martin Sedloň a ředitel salesiánské komunity a kaplan v Brně Líšni pater Petr Košák. 76 let se dožívá novinář, spisovatel a diplomat Leo Pavlát, bývalý dlouholetý ředitel Židovského muzea v Praze. Stejně tak americká pedagožka a aktivistka s Nobelovou cenou za mír Jody Williamsová, zakladatelka hnutí Mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min. 79. narozeniny slaví emeritní prezident arcidiecézní Charity Olomouc Monsignor Bohumír Vitásek. 90 let se dožívá slovenský básník, dramatik, prozaik a překladatel Lubomír Feldek, spoluzakladatel hnutí Veřejnost proti násilí. A svátek mají Štefan a Sára. Štefan je variantou jména Štěpán, vzniklého z řečtiny a znamenajícího přeneseně vítěz. Jméno Sára je z hebrejštiny, vykládá se jako kněžna, případně vznešená. A pronostika k dnešnímu dni je dešť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Zpočátku jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18, v 1000 metrech na horách kolem 6. Vát bude mírný západní vítr, který se bude během dne měnit na jihozápadní.
1: Kněžná fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrývá?

líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná. Libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští

0: Městské divadlo v Mostě se rozhodlo zpřístupnit Williama Shakespeara mládeži. Připravilo originální kompilaci tří nejpopulárnějších her s živým hudebním doprovodem. Spojovacím tématem je láska a smrt a průvodcem Hamlet. Návštěvníkům od 13 let je určená autorská montáž Shakespeariáda v režii Hany Marvanové.
1: Celou tu instalaci stavíme na velké hudebnosti. Moje zkušenost je, že ten blank vers, který je hodně vlastně o rytmu, tak díky tomu určitému zhudebnění těm mladým bude promlouvat výrazně líp a že mu budou rozumět. Pracujeme tam s formou rapu, melodramatu, ale ještě mám vlastně živý hudebníka, který to doprovází a pracuje spolu s hercema, a kteří taky někdy zpívají, někdy hrají na housle.
0: Premiéru Shakespeariády uvede mostecký soubor v divadle Rozmanitostí dnes v pátek 9. října. Další představení budou pro školy ve čtvrtek 22. a v pátek 23. října.

0: Církev Bratrská v Kutné Hoře zve na zítřejší přednášku 150 let církve bratrské klepe na dveře. Hostem setkání v cyklu Besedy na slovíčko bude od 17 hodin historik a hudebník Tomáš V. Pavlíček, sdělil Proglasu za pořadatele Zbyněk Bartoš.
1: O létech komunismu se v církvi bratrské dlouho moc nemluvilo. Historik, muzikant a badatel Tomáš V. Pavlíček se k ním teď vrací. Je spoluautorem chystané knihy ke 150 letům církve, kde se věnuje právě této éře. Řeč ale přijde i na jeho práci historika, na hudbu v širším pojetí a na život vůbec. Přijďte na besedu na slovíčko s Tomášem V. Pavlíčkem ve velkém sále Církve bratrské v Kutné Hoře, Masarykova 321. Ptát se budou kazatel Jakub Ptáček a historik Zdeněk Beran. Vstup volný, zváni jsou úplně všichni. Předchozí rozhovory z cyklu Na slovíčko najdete na stránkách cbkh.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 7 hodin a 45 minut. Na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Cimbálová muzika Richtári ze Slovenska vydala album s názvem A tak bolo. Poslechneme si z něj na úvod směs svatebních melodií z okolí Detvy na středním Slovensku.

Posloucháme slovenskou cymbálovou muziku Richtáry z alba A tak bolo. 13 skladeb alba je uspořádáno jako cesta jednotlivými etapami lidského života. Začíná se písněmi na téma jako křtiny, uspávanka a dětství. Pokračuje se mládí, láskou, válkou, svatbou, odloučením a žerty a končí tématy stáří a smrti. Takto sestavený repertoár umožňuje propojit písně a hudební motivy spojené s různými životními situacemi do jednoho dramaturgického celku, který zachycuje široké rozpětí emocí a témat slovenské lidové kultury. Cymbálová hudba Richtáry vznikla v roce 2023 a její sestavu tvoří první a druhé housle, viola, kontrabas, cymbál a zpěv. Skupina vychází z tradiční slovenské lidové hudby, ale tradiční melodie kombinuje se současnými aranžemi a jednotliví muzikanti do výsledného zvuku přinášejí zkušenosti z různých oblastí hudby. Primáš Milan se vedle lidové hudby profesionálně věnuje také klasické hudbě. Violista Peter je autorem většiny aranžmá a cymbalista Dalibor do své hry zapojuje vedle slovanského folkloru také prvky maďarské a romské hudby, jazzu a kavárenské hudby. Výrazným prvkem na albu je zpěv Paulíny Šolcové, která se kromě koncertního působení věnuje také etnomuzikologii a vyhledává lidové písně ve starých zpěvnících a sbírkách. Poslechneme si skladbu Mladost, což je směs dívčích písní z Dětvy. Na závěr uslyšíme Lubost, směs milostných písní z Klenovce u Rimavské Soboty.

0: Poslouchali jsme slovenskou cymbálovou muziku Richtáry. Dnes ve 14 hodin vás v hudebním kompasu budeme zvát do pražského klubu Jazz Dog na koncert japonského trumpetisty Takuji Kurody. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. Za několik okamžiků v 8 hodin se můžete těšit na zprávy Českého rozhlasu Plus. V 9 hodin poté na pořad Jak se vám líbí, rozhovor se slovenským pianistou Pavlem Morochovičem. Zůstaňte tedy s Proglasem.
1: Je tu 8 hodina, od mikrofonu Ranního Plusu zdraví Martina Maškova
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A na jaká témata se můžete v této hodině naladit? Jak je třeba zajistit v době extrémního sucha zásobování obcí vodou?
1: Ve světě probíhá nejvíc konfliktů od druhé světové války. Jaký význam má v tomto kontextu Nobelova cena míru?
2: A budeme mluvit také se zooložkou, která dostala za program záchrany sorožců prestižní evropskou cenu.
1: Nejdřív si poslechněte zpravodajský souhrn od Moniky Vrchotové.
4: Dobré ráno. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránek kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
5: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
4: Některá města budou mít o nadcházejících volbách méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Frištáku, v Plzni a taky v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
6: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
7: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
6: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
8: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
6: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se nejen se zmocněnci amerického prezidenta. K rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním

0: to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
1: Výhrady k novele mají i některé neziskové organizace. Vadí jim například to, že by se přesné parametry ochrany nejen podnikatelů, ale všech spotřebitelů měly nově stanovovat nařízením vlády. Návrh je teď v připomínkovém řízení a ministerstvo připouští změny. Novela má začít platit až od 1. ledna 2028. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce i americké občany. Soud zároveň zamítl žádost prezidentovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
2: Prokurátor Jamie McDonald, který za Spojené státy žalobu vede, popsal, že Maduro schvaloval metody mučení. Jednomu vězni vyhrožoval, že mu zabije dítě. Jeho žena Celia Floresová podle prokuratury pomáhala celý systém budovat. Obžaloba popisuje 9 obětí, mezi nimi 3 Američany. Soud Floresové domácí vězení zamítl, důkazy proti ní totiž považuje za silné. Maduro obvinění odmítá. Pokud je soud uzná vinnými ve všech bodech, hrozí oběma nejméně 50 let vězení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jen jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce. Umístění nabíječek je někdy spojené i s rekonstrukcemi lamp, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility Tepláren Brno Petr Beneš.
3: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
1: Sál pražského radiopaláce už je téměř připravený na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
4: Tohle je náš nový sál.
5: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
4: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
5: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
6: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
5: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Na Plusu teď máme čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy narůstá zdržení. Brzdí se sice stále u Rudné na 6. kilometru. Osobním autem se ale na okruh k Ořechu jede už přes 50 minut. Kamionům uvedený úsek zabere o mnoho déle. V Praze působí potíže omezení u letiště. Aktuálně se brzdí v obou směrech. Od D7 ze Slaného se zpomaluje před sjezdem na Tuchoměřice okolo 4. kilometru. Pokud pojedete od okruhu, zastavíte těsně za nájezdem z Evropské. V metropoli na hlavní části okruhu směrem z D1 k letiště začaly regulovat vjezdy do obou tunelů. S první kolonou počítejte za sjezdem na Vestec na 3. kilometru, druhá se tvoří na Radotínském mostu a do třetice i na výjezdu z Lochkovského tunelu. A přímo v Praze naberete zdržení mimo jiné na jižní spojce před Barandovským mostem od sjezdu na Modřany k Mrázovce pojedete 15 až 20 minut a podobný čas ztratíte na Nuselském mostu do centra Klegerov, v Liberecké od Střížkova k Blance i v Karlovarské do centra od okruhu k Vypichu. Dobře, dojeďte. Na jasné až polojasné obloze bude během dne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer se v Čechách místy přidá déšť. Nejvyšší teploty dnes 11 až 15, na jižní Moravě až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Hity.
1: S 8:11 se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Ve Vatikánu pokračuje mezinárodní setkání k 10. výročí dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia o lásce v rodině. Jednání předsedů biskupských konferencí, hlav východních katolických církví a přizvaných odborníků párů a rodin. Česko zastupuje arcibiskup Josef Nuzík. Šéf vatikánské diplomacie arcibiskup Paul Richard Gallagher je v Islamabadu u příležitosti 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Pákistánskou islámskou republikou. Dnes bude sloužit mši svatou v kostele Panny Marie Fatimské. Pak má navštívit i mešitu Faisal a setkat se s muslimskými náboženskými vůdci. Nobelův výbor v norském Oslu před polednem oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. U nás je první den voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do Senátu. Volební místnosti budou otevřené od 14 do 22 hodin. Nezisková organizace Post Bellum převezme v Ústí nad Labem 5 vybraných sanitních vozů od zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Dar Ukrajině čelící ruské agresi. V pražské kavárně Café Ad Astra proběhne uvedení knihy Mami, kočky a autisty nepředěláš, společného díla Dagmar Edith Holé a jejího syna Jakuba. V recyklačním víkendu mohou zájemci nabídnout vysloužilé spotřebiče do sbírek Národního technického muzea v Praze 7. Děje se před Mezinárodním dnem elektroodpadu. Víkendový kurz vedoucích ministrantů ve farnostech brněnské diecéze začíná v Osové Býtýšce, v diecézním centru života mládeže Mamre. Mše svatá ve Vizovicích uzavře kurz lektorů. Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli pořádá drakiádu. Biskupství Ostravsko-Opavské s Centrem pro rodinu a sociální péči zve na další setkání Jsme součástí. Je pro všechny, kterých se osobně nebo v blízkosti dotkl rozvod. Inscenace Perpetuum Havel se odehraje na malé scéně Těšínského divadla v Českém Těšíně v rámci festivalu Bez hranic. Mostecké muzeum a galerie zahajují mezinárodní výstavu Děti světa Culture Box. Děti z Mostu v ní propojují školy a žáky z různých částí světa prostřednictvím fyzických boxů plných předmětů reprezentujících jejich kulturu. Sdílejí fotografie, knihy, hry i příběhy. Na festivalu Dveře podzimu v kostele svatého Jakuba staršího v České Kamenici vystoupí Děčínský symfonický orchestr. Kapela Mozaika Worship zahraje na večeru chval v Červeném kostele v Litoměřicích.

páni docenti, připravte přístroje, vezou pacienta, co mu je nejspíš hysterie, duševní úraz a změny traumatické, léčí naše zařízení elektrické, šoky vyvolají změnu příhodnou, co zůstat má, co vytěsnit úhodnou.

Slíbilo všechno, nebo aspoň to, co konkrétně vyjmenuju. Dvě oči a jedny ústa, jemných vlasů změť tak hustou.

0: První volby v životě pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla byly zároveň prvními svobodnými volbami v Československu, vzpomíná český primas na svém YouTube kanálu. Před začátkem letošních komunálních a senátních voleb zároveň uvažuje o volební skepsi i hledání ideálních kandidátů.
1: Pamatuju si to jako dneska, že jsem stál frontu, protože to byla opravdu doba, kdy se konečně stála fronta na volby. A já jsem radost, že můžu tam nejen hodit to, co uznám za vhodné do té urny, ale že vlastně nějak mohu spolutvořit tu společnost, jejíž jsem součástí, i způsobem tím, že vyberu někoho. Nevím už, koho jsem volil tehda, vůbec si to už nepamatuju, ale za žádné své volby při volbách se nestydím, ale taky musím říct, že nikdy jsem nevolil nějakého absolutního kandidáta, protože jsem ho nikdy nenašel. To je jeden z problémů nebo překážek voleb, že my si tak asi vážíme svého hlasu, řekněme to takhle pozitivně, že ho nechceme nikomu hodit, kdo by nám jako plně nevyhovoval, a to i v parametrech, které ještě vůbec neprojevil. No a pak se divíme, že jsme zvolili člověka a on dělá nějaké chyby a jsme hrozně zklamaní a přijde mi, že ta společnost, nebo aspoň se to tak jako jeví v těch sdělovacích prostředcích, ale i někdy mezi lidmi, i někdy mezi námi křesťany, že je stále skeptičtější k tomu, že bychom si mohli zvolit někoho dobrého, a už se volá potom po té vládě tvrdé ruky, ale ta musí být tvrdá vůči někomu jinému, nikoli vůči mně. A už hledáme nějakého mesiáše, který to za nás všechno zařídí. A to jsou všechno slepé uličky. A pak vlastně to může vést k rezignaci, že lidé už k volbám nejdou, říkají, nemáme si koho vybrat, všichni jsou stejní. To není pravda.
0: Všichni nejsou stejní a vždycky si máme koho vybrat, podtrhuje arcibiskup Přibyl. Jen nemít přemrštěné požadavky.
1: My jako biskupové, když se má jmenovat nový biskup, tak samozřejmě dostáváme nějaké dotazníky a ty dotazníky třeba ani nejsou na jméno, ale na vlastnosti toho kandidáta. A já jsem si kolikrát uvědomil na konci toho svého elaborátu, že vlastně to, co jsem tam nadnesl, tak vlastně takový člověk neexistuje. Tak jsem ho zahodil a začal jsem psát znova. Bylo potřeba, abych byl milosrdnější, protože jinak nikoho nevyberete. Tak vlastně lidé, kteří něco předvedli, to je asi první měřítko. A to předvedli, to nejsou laciné řeči. My často jsme chytlaví na ty předvolební sliby. Ale to prostě nejde, když vám někdo slíbí, že budete bohatý, tak budete bohatý jedině vlastní prací. Nejde spravit všechny silnice světa najednou. Nejde vybudovat všechny železnice. Nejde všechno změnit jako mávnutím kouzelného proutku. Ale zase, když se tvoří ty volební programy, tak prostě se tam musí dát nějaký ideál. A tak ten ideál by měl být nějak jako mravný. Rozhodně by tam nemělo být něco, co by té společnosti škodilo, a to jako křesťané bychom měli poznat. Například by tam neměla být nenávist vůči nějaké skupině lidí, i takových, kteří nám nevyhovujou a máme na ně dopal, jak se říká. Potom bychom měli opravdu vybírat lidi, kteří něco dokázali, ale pro ty druhé, ne pro sebe. Protože některé ty zázračné kariéry nás sice mohou oslnit, ale to ještě vůbec neznamená, že ten člověk pro nás je neprstem.
0: Na místo podléhání prázdným předvolebním slibům nebo reptání upěvači na internetu se dívejme na lidi, kteří už pro druhé něco poctivého udělali, vybízí arcibiskup Přibyl.
1: My jako biskupové, když se má jmenovat nový biskup, tak samozřejmě dostáváme nějaké dotazníky a ty dotazníky třeba ani nejsou na jméno, ale na vlastnosti toho kandidáta. A já jsem si kolikrát uvědomil na konci toho svého elaborátu, že vlastně to, co jsem tam nadnesl, tak vlastně takový člověk neexistuje. Tak jsem ho zahodil a začal jsem psát znova. Bylo potřeba, abych byl milosrdnější, protože jinak nikoho nevyberete. Tak vlastně lidé, kteří něco předvedli, to je asi první měřítko. A to předvedli, to nejsou laciné řeči. My často jsme chytlaví na ty předvolební sliby. Já znám tolik starostů a starostek, kteří by za tu svou obec dýchali. A kolikrát se jim stává, že na ně někdo štěká přes plot. A není to pes, ale jeho pán. protože neodvezli popelnice, protože ona se neposekala tráva, protože tamto a tamto, ale že bychom někdy otevřeli vrátka a třeba tu popelnici postavili, nebo posekali tu trávu, nebo tomu starostovi poděkovali, že se o nás stará. I jsem jednou takhle s takovým starostou šel po obci a zažil jsem to opravdu na vlastní kůži a bylo mi smutno. Myslím si, že čím menší obec, tím je to tak jako víc opravdu přímočaré. Samozřejmě v těch velkých městech už nastupuje i ta velká politika, ale jestliže něco víceméně fungovalo, tak si nemyslím, že teď přijde nějaký zázračný člověk a úplně to změní o 100%.
0: Je třeba být nohama na zemi a zároveň mít ideály, zdůrazňuje pražský arcibiskup.
1: Musíme současně nehledat někoho, kdo to za nás všechno vyřídí, i když nám to je schopen slíbit, ale někoho, kdo má pokoru, kdo řekne, já budu se snažit dělat to, co dokážu, ze všech svých sil jsem ochoten se věnovat tomu jako službě, ale nemůžu vám slíbit, že bude všechno dobře. Takhle to mám já i u sebe, já taky nemůžu říct, že budu světec a že bude všechno v pořádku, ale dám do toho všechno, co je v mých silách. Takových lidí je dost.
0: Co když vhodného kandidáta nenajdeme? Arcibiskup Stanislav Přibyl povzbuzuje.
1: Pak se tedy pro příště zamyslete nad sebou, jestli ten vhodný kandidát nejste vlastně vy a nezapomněli jste se podívat do zrcadla. Oni nerostou jak houby po dešti, ti kandidáti do těch obecních a jiných zastupitelstev i do jakékoliv politiky, ale jsme to my, kdo máme utvářet tu společnost, tak popřemýšlejte, jestli třeba příště za 4 roky byste se neměli stát zastupitelem, zastupitelkou, starostou nebo starostkou, případně primátorem či primátorkou. Určitě je mezi námi mnoho ještě neobjevených talentů.
0: Celé předvolební zamyšlení pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si můžete přehrát na YouTube.

měli přečíst příběh už kdysi dávno povinně a neříkal nám nic. Básník k nám mluvil zvláštním jazykem a jen s nemoderním zlozvykem, jen s citem dal se číst. Příběh, vždyť stačí pár vždy stejných vět a každý může vyprávět, co nám chtěl básník říct. Příběh, od těch dob už mnoha idea se nám v barvách aut a videa tak nějak rozplynula v něm.

Bylo 9:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 9. říjen 2026, Světový den zraku a Světový den pošty. 2. říjnový pátek je také Mezinárodním dnem dětské paliativní péče, Kloboukovým dnem. Katolický kalendář připomíná svatého Dionýsia, česky Diviše, prvního pařížského biskupa a mučedníka ze 3. století. Patří mezi národní patrony Francie, ochránce při bolestech hlavy. Nově je památka anglického učitele církve svatého Johna Henryho Newmana, duchovního teologa a filozofa zesnulého 9. října 1880. Od tohoto dne roku 1045 je na věčnosti šumavský poustevník svatý Vintíř, misionář, diplomat a mírotvůrce, stavitel mostů mezi Čechy a Němci. Před 390 lety odešel moravský šlechtic, politik a spisovatel Karel Starší ze Žerotína, šiřitel humanistické vzdělanosti, ochránce Jana Amose Komenského. Před 325 lety byla zřízena Yaleova univerzita v americkém New Havenu, jedna z nejstarších vysokých škol Spojených států. A před 40 lety zemřel tvůrce filmů o indiánském náčelníkovi Vinnetouovi německý režisér Harald Reinl. Svátek mají Štefan a Sára. Štefan je variantou jména Štěpán, vzniklého z řečtiny a znamenajícího přeneseně vítěz. Jméno Sára je z hebrejštiny, vykládá si jako kněžna, případně vznešená. Pronostika k dnešnímu dni. Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Jasno až polojasno, během dne od severozápadu oblačnosti bude pomalu přibývat, na jihozápadě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18, v 1000 metrech na horách kolem 6. Vál bude mírný západní vítr do rychlosti 7 metrů za sekundu, který se bude během dne měnit na jihozápadní.

0: 12. ročník Dne lidí bez domova bude zítra v Olomouci na Horním náměstí. Tradiční akci pořádají Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život.
1: Budeme prodávat benefiční misky od firmy Ergonesu s polívkami, které navařily olomoucké restaurace. A vlastně výtěžek z téhle akce půjde pro podporu lidí bydlících v azylových domech, kteří nemají dostatek peněz na to, aby si zajistili stravu. Máme přislíbenou účast od 10 podniků. Olomoucká jízdárna počítá s tím, že uvaří boršť, Bistro Paulus Kulajdu, Czech Gen Gastro gulášovou polévku, Hotel Flora Valašskou kyselicu, Nutrend World bude vařit zelňačku, paprikovou, vazební věznice, bramboračku s houbami, Ristorante Polo frankfurtskou s párkem, kapukou po fazolovou s rajčaty, pivnice Doga česnečku a restaurace Stodola tvaruškový rém. A budeme k tomu mít i chléb, který nám dodá sponzorsky pekárna La Sefre. A je to vlastně taková benefice na druhou, protože misky keramické, které vyrábí firma Ergones, která funguje pod Tyflocentrem, tak vlastně tyhle misky nakupují sponzorsky firmy taky z Olomouce, který vlastně ty misky nakoupí. Ergones tím může zaměstnat v chráněné dílně lidi se zrakovým handicapem a ty misky se pak po druhé prodají a podpoří ještě lidi bez domova.
0: Přiblížil pro posluchače Proglasu jménem organizátorů Alexandr Dvořák. Celou událost moderuje Martina Kvítko, Procházková z Rádia Haná.
1: Přijdou nás podpořit známé osobnosti, jako třeba Miroslav Krobot, Lubomír Smékal, Jakub Jurka, pak lidi z Moravského divadla, divadla Tramtárie, fotbalisté Sigmy. Bude tam i zpívat vlastně olomoucký hudebník Miky Hiller, který nás už doprovázel minulý rok. Tradičně vždycky máme sběrné místo během této akce, takže kdokoliv bude chtít podpořit lidi před nadcházející zimou a zastávajícího podzimu, tak může přinést mletou kávu či zápalky pro to, aby se lidi v zimě mohli zahřát buď kávou nebo třeba mít možnost si někde třeba zapálit i plynový vařič a ohřát si něco k jídlu a čaj.
0: Tolik o zítřejším Dni lidí bez domova v Olomouci za pořadatele Alexandr Dvořák.

0: Uvařit si kaši, podělit se o ni s ostatními a částku, kterou bychom běžně zaplatili za oběd, věnovat na pomoc dětem. K tomu vybízí hnutí Mary's Meals v kampani Hrnečku vař. To vyhlašuje k zítřejšímu světovému dni kaše.
1: Jednoduchým gestem si chceme připomenout, jak důležitou roli hraje kaše v našem příběhu. Mary's Meals nyní sytí každý školní den více než 3 miliony dětí a v mnoha programových zemích je tato kukuřično-sojová kaše obohacená o základní vitamíny a minerály jediným jídlem, které tyto děti za celý den dostanou. Díky přidaným vitamínům získávají děti i další klíčové živiny potřebné pro zdravý vývoj.
0: Doplnila zakladatelka české pobočky Mary's Meals a členka její správní rady Lucie Česalová. Zájemci mohou pomoci ve třech krocích: vařit, sdílet, darovat.
1: Můžete si uvařit naši kaši Likuny Pala, kterou si můžete zakoupit na našem e-shopu, nebo svoji oblíbenou kaši. Můžete si ji uvařit doma, ve škole, v práci nebo přáteli. Ozdobte si ji svými oblíbenými ingrediencemi, vyfoťte a sdílejte na svých sociálních sítích s hashtagem Hrnečku var a označením @MarysMeals. A v rámci Hrnečku vař můžete podpořit vlastně činnost Mary's Meals tím, že darujete částku, kterou byste běžně zaplatili za svůj oběd. V rámci této výzvy mohou účastníci, kteří zašlou svoji fotku, vyhrát kuchařku Věry Stranadové Vtipná kaše. Výzva končí 18.10. Poté vylosujeme tři zaslané kaše. Tímto pak zašleme kuchařku s osobním věnováním autorky.
0: Tolik od Lucie Nečasalové z české pobočky mezinárodního hnutí Mary's Meals.

0: Sedmý ročník Mezinárodního festivalu Silberbauerovo hudební podíj spěje k závěru. Dnes od 18 hodin se uskuteční předposlední koncert. Má název Děti a hudba. Víceředitelka přehlídky Kateřina Málková.
1: Jedná se o projekt, který propojuje české základní umělecké školy s rakouskými. A právě přeshraniční rozměr je pro nás důležitý. České děti se mohou potkat s rakouskými a zjistit, že hudba mezi nimi žádnou hranici vlastně nepotřebuje. Tento projekt jim dává nové zkušenosti s vystupováním na mezinárodním festivalu, mohou se potkat s dalšími muzikanty a zahrát si společně. Tento rok se koncert uskuteční v rakouském městečku Heidenreichstein v kostele svaté Markéty a zúčastní se jej základní umělecká škola Mikulov, Pohořelice, Hrušovany nad Jevišovkou, základní umělecká škola Anděl a místní škola Musikschule Oberes Waldviertel.
0: Závěrečný koncert festivalu Silberbauerovo hudební podíj bude zítra.
1: Přijměte pozvání na koncert, kde se propojí zvuk klarinetu s varhanami v podání mezinárodně uznávaného klarinetisty a profesora Hudební akademie muzických umění Irvina Veniše a mladého talentovaného varhaníka Lukáše Dvořáka. Společně vzdají hold italskému romantickému skladateli Marku Enriku Bossimu. Koncert se koná od 18 hodin v dolnorakouské obci Stráning. Více informací na www.hudebnipodii.eu.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka festivalu Kateřina Málková.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. Na ten však pověsím raději naději.

Papieži si zopískal a věčně si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben a tak dál. No a dnes, jak hores, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět a přímo z láhvy pít.

Nelson Tardos. Všechno si zase neseš pryč, prázdný bagáži. A že je toho tolik, to mě vlastně zaráží. Zatím, co teď šlapeš, snad někam k nádraží. Já jsem plonk a tvůj song hryžu jako kostka.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
1: S 9. hodinou na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí.

0: Začíná pořad Jak se vám líbí, tentokrát věnovaný jazzu. Naším hostem bude slovenský pianista Pavel Morochovič a budeme si hrát z alba Awakening, které natočil v roce 2013. Vyšlo o 2 roky později u vydavatelství Hevhetia a autora na něm doprovázejí 2 špičkoví slovenští hráči, basista Juraj Griglák a bubeník Martin Valihora. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. S Pavlem Morochovičem jsem se potkal v Košicích na festivalu vydavatelství Hevhetia a tam také vznikl rozhovor, který vám nabízím. Na úvod jsem se Pavla zeptal, podle čeho si vybral za spoluhráče právě Juraje a Martina.
1: Spoluhráčov mi odporučil známy Ivan Dimitrov, ktorý proste odporučil Juraja Griglaka a Martina Valihorov, že sa hodia do toho projektu, lebo poznal trošku moju tvorbu. A vlastne nechal som si odporučiť. V podstate sú to známe mena, takže som ani veľmi neváhal a oslovili sme ich.
0: A teď už tedy poďme k obsahu alba Awakening.
1: Základom albumu bola trilógia Renaissance, ktorá vznikla niekoľko rokov predtým. A stále vlastne, ja som stále fungoval v trio koncept, to je môj hlavný koncept, takže vlastne vždy to bolo robené na trio. No a v podstate, keď mi odsúhlasili spoluprácu, tak som rearanžoval túto trilógiu a plus ostatné skladby boli úplne nové nakomponované na toto trio, špeciálne proste na spoluhráčov.
2: V čem je pro vás třeba ten triový formát zásadní, nebo proč se vám v něm tak dobře pracuje?
1: Tak je to v podstate podu, je to asi najväčšia voľnosť v rámci zoskupenia a zároveň je tam možnosť vzájomnej interakcie, že v skladbe sa vedia posunúť takým zaujímavým smerom, že to si myslím, že je asi tak najviac.
0: Pustíme si skladbu The Unbearable Lightness of Being, což je 2. část zmíněné trilogie Renaissance.

0: Říkali jsme si, že tady na začátku byla ta trilogie a k tomu vznikly další skladby. Byl tam cíl udělat to jako koncepční záležitost, aby i ty nové skladby nějakým způsobem ladily s tím, co už bylo?
1: Ano, ano. Tam v podstatě jsem mal dilemu, lebo už v tom období jsem pracoval na inom projekte, ktorý, o ktorom možno neskôr budeme rozprávať. A vlastne to je taká retrospektíva celé mojej činnosti, čo som 10 rokov riešil aj s inými hudobníkmi, či už triu alebo kvartete. Takže vlastne ja som sa snažil to nejak dopasovať do tej trilógie a urobiť taký koncepčne, taký celok, aby to nebolo, že jeden song, aby to bolo proste, aby to bol koncept, celok. Čo je, vždy sa snažím, aby to nebolo, že jedna skladba je taká, druhá taká, aby to mal nejaký súvis.
0: Vyhovuje vám to tak i ako posluchači? Poslúcháte spíš po väčších celcích, po albách?
1: Áno. Je to pre mňa je to akože, tak záleží, ale väčšinou akože viac ma baví, ak to má úvod, jadro, záver. Klasicky ako novela napríklad.
0: Hovoří pianista a skladatel Pavel Morochovič. Před chvílí jsme poslouchali skladbu s názvem Paradise, ráj. Teď si dáme Inferno.

0: skládáte třeba dnes jinak, jiným způsobem než před lety?
1: No, neviem to úplne povedať, že skladám inak, ale možno ten prístup k tej hudbe je iný. Že v podstate vždy sa vec vytvára v hlave, viac menej, ale vychádza možno teraz skôr viac tej improvizácie, ako v predošlých rokoch, v tých začiatkoch. Asi viac som spojený s tým klavírom, takže asi taký možno minimálny, ale predsa nie je tam ten rozdiel.
2: Hovořil Pavel Morochovič, slovenský pianista, který nám jednak představil své album Awakening a dále prozradil něco o svých plánech do budoucna. Rozhovor vznikl během festivalu vydavatelství Hevhety a v Košicích v létě 2019. S Pavlem Morochovičem hovořil a od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Milan Tesař. Dále na pořadu spolupracoval Ladislav Kubišta. Z alba Awakening si na závěr pustíme skladbu What Else.

každý z nás někdy potřeboval druhou šanci nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.

Teraz už viem je název nového alba slovenského křesťanského písničkáře Petra Janků. Texty 15 písní čerpají především z biblických motivů, z modliteb a autorovy osobní víry. Od písně Otčenáš přes skladby o Paně Marii až po titulní Teraz už viem, která pojednává o obrácení ke Kristu. Petra Janků doprovázejí mimo jiné klavírista Martin Husovský, houslista Martin Záletka a smyčcový Zoe Kvartet.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Zprávy. Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Odpoledne odstartují komunální volby. Třetina obvodů zvolí i senátory. Ukrajinská delegace začne ve Spojených státech další kolo jednání o míru. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
2: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letištního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Ve 14 hodin začnou komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí budou voliči ve třetině okrsků vybírat i senátory. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 večer, znovu pak zítra od 8 do 14 hodin. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně si je můžou vzít ve volební místnosti. Ostravský magistrát vytvořil volební aplikaci. Lidé se tam podle adresy dozví, kde mají volit a jak si domluvit hlasování do přenosné urny. Podle mluvčí ostravského magistrátu Gabriely Pokorné voliči najdou v aplikaci také potřebné kontakty.
4: Součástí zobrazených informací bude také telefonní kontakt s tím od volební místnosti. Ocení to zejména občané, kteří ze zdravotních či jiných závažných důvodů nemohou navštívit volební místnost osobně a potřebují si domluvit hlasování do přenosné volební urny.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
6: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěru. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
7: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Podle nich by totiž novinka při současném znění mohla paradoxovat.

0: kovu. Zároveň zvyšuje ceny tzv. Koncese, tedy povolení prodeje alkoholu. Za porušení zákazu nočního prodeje alkoholu bude v Polsku hrozit pokuta v přepočtu ve výši 160 tisíc až 5 milionů korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pardubický okresní soud prodloužil vazbu i poslednímu z 8 obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Celkem policie v souvislosti s březnovým požárem zadržela 11 lidí, 8 v Česku a 3 v Polsku. Všichni jsou podezřelí z teroristického útoku a napojení na teroristickou skupinu. Požár způsobil škodu za stovky milionů korun. Bezpečnostní složky prověřují také možnost, že přihlášení údajné pro palestinské skupiny k útoku bylo pouze zástěrkou pro jiné pachatele. Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes i zítra odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum letos po 12. jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem akce je získat do sbírky muzea nové exponáty, říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobysíková.
1: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
0: Ty přístroje, o které muzeum mít zájem nebude, můžou lidé na místě nechat firmě Elektrovin, která sbírku spolupořádá. Ta je později ekologicky zlikviduje. Teď míříme na silnice na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za Domašovem na kilometru 171. Pokračují s odklízením následků po nehodě a dodávky s vlekem. Stále se jede pouze odstavným pruhem. Kolona od Velké Bíteše z kilometru 163 je na 15 až 20 minut. Na D1 na trase Zvyškova do Brna před Rousínovem na kilometru 216 pracují silničáři. Uzavřeli pravý pruh. Kolona z kilometru 219 popojíždí čtvrt hodiny. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stále popojíždí kamiony od Rudné ze 6. kilometru. V Praze před Vypichem popojíždí fronty v Bělohorské, tradičně ve směru z centra od Kláštera na 5 až 10 minut, od Bílé hory zdržení do 5 minut a Nuselský most do centra zůstává plný zhruba z poloviny 10 minut zabere cesta přes omezení do Legerovy ke křížení s Vencikovou. Dobře dojeďte. 9. říjen přináší ochlazení a postupně hodně oblačnosti, teď je ještě jasno až polojasno, postupně se má zatahovat a večer se v Čechách místy čeká déšť, odpolední teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 18. Tolik zprávy a teď už je připravena.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
3: Hádka před zastavárnou v Nuslích. Trochu křik, trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu, ještě jednou, řekne špatný.

dávno, jako včera, kdy tu lítal v dupačkách. Možná jsem na stěnu jen házel hrách. Trochu křik, trochu strach,

Už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řevkoček u popelnic a letní vítr, když

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: O vyhoření je v současné době řeč v programu Uši k duši, u kterého vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Pravda, to minulé vydání jsme vlastně celé věnovali stresu a ještě u něj dnes zůstaneme. Teď mě úplně napadlo, že moje typická reakce na stres je, že mě rozbolí žaludek, tak doufám, že nemáte teď nějaké psychosomatické potíže při poslechu tohoto pořadu, to bychom neradi, tak snad se vám bude i tak poslouchat dobře a klidně. Zdraví tedy Lucie Endlicherová a vítám Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, ahoj.
3: Ahoj.
2: Vidíš, když jsem tady zmínila tu bolest žaludku, tak jsem si říkala, on asi stres se projevuje různým způsobem a taky jsou asi různé druhy stresu. Tak možná bychom mohli dnes začít někde tady, jaké druhy stresu jsou.
3: To je vlastně zajímavá myšlenka, co říkáš, protože já tady koukám na ty různé druhy stresu a vlastně to jsou taky ty různé oblasti, ve kterých se stres může projevit, jeho následky. Takže jsou to na jedné straně ty oblasti, ve které jsou zdrojem a které jsou taky vlastně tam, kde to někde poznáme, že něco se děje. Jo. Které to teda jsou. Ten stres, o kterém mluvíme nejvíc běžně, tak je psychologický stres. Jo? To je stres toho, že cítíme, že je někde na nás něčeho moc, jsme dlouho, řešíme třeba negativní emoce druhých lidí, když pracujeme s druhýma lidma, že jo, pomáhající profese, tak jsou třeba velmi častým kandidátem na vyhoření, nejrůznější lékaři a tak dále, protože čelí právě psychologické zátěži, to může vidí hodně negativna a hodně smutného, hodně složitého a podobně. Takže psychologický stres, když od někud je hodně věcí, které vlastně vyžadují energii zvýšenou na toto zpracovat, to, co se na nás valí na psychologické rovině, tak to je jedna oblast ve stresu. Duchovní častokrát, zvlášť když jsou angažovaní, takový běžný kazatel v nějakém křesťanském sboru, tak pokud je důvěryhodný, že, tak se na něj obrací spousta lidí a on vlastně musí řešit složitý situace, kterýma se musí zabývat a je to psychologický stres, výrazný. To jsou taky dobří kandidáti na vyhoření. Že jo? Takže psychologický stres je jedna rovina a když to vezmu z druhé strany, psychologické fungování je to, kde se stres projevuje. Jedna z těch rovin. Mm-hmm. Takže právě, už jsem to zmiňoval minule, potíže se soustředěním. A nebo problém cítit běžnou míru nadšení. Často lidi začnou vnímat, že aha, tohle by mi dělalo radost, ale nějak čím dál tím víc vám přestává dělat radost věci, které by vám normálně radost dělaly. A nebo nejste jako motivovaní k tomu. Baví vás, když je volno, tak si vzít nějakou knížku, něco si přečíst a většinou se na to těšíte a najednou zjistíte, že se vám nechce. Máte volno, nevíte, co byste dělali, protože máte fakt jako ten kus volna, který normálně máte, ale nejde vám jako dělat to, co byste normálně udělali, protože se nedostanete k těm pozitivním emocím, které byste tam čekali. Jo. Tak to je taková červená kontrolka, která pak bliká. Ale emoce, soustředění a takovéhle věci, to, jak se člověk projevuje v komunikaci, najednou říkáte věci, co byste normálně neříkali, jo? A nebo je pro vás problém neříct něco, co byste, jo, prostě ovládnout se v nějaké takové komunikační oblasti. Druhá rovina je fyziologický stres, to je tehdy, když prostě čistě fyzicky zažíváme zátěž, která pro organismus je náročná a tam se můžeme bavit o dostatku jídla, dostatku živin, těch, co tak běžně potřebujeme, o kvalitě a dostatečnosti spánku, no takovýchhle věci. Zda tělo dostává to, co potřebuje. Tohle snadno přehledneme v křesťanském kontextu někdy, protože máme tendenci pečovat o duši a myslíme si, že duše není tělo. A oni Židé v tomhle byli moudřejší, oni věděli, že když se použilo slovo nefesh, jo, a různá slova pro duši ve staré smlouvě, tak to znamenalo celého člověka, včetně těla. Člověk byl živá duše a to znamenalo živá duše z masa a kostí, ale my jsme trošku gnostičtí v tomhle a máme dojem, že jde hlavně o ty duchovní zážitky a tudíž netělesný stavy a věci, takže řada lidí v nasazení pro službu tak ignoruje, že mají tělo. A potom na to dojedou, protože právě si nepohlídají dostatečně kvalitní péči o tyhle aspekty, spánek, jídlo a tak dále, pohyb.
2: Teď jsem chtěla říct, chci přidat cvičení, protože ano, to si myslím, že je velice důležité.
3: Ano, ano. A v rámci i potom, když se člověk snaží dostat z vyhoření třeba, nebo i z deprese, tak vlastně fyzický pohyb je jedna z podstatných věcí. Mám kamarádku, terapeutku v Maďarsku, která klientům velmi často řekne, že s nima vlastně ani nebude pracovat, dokud nezačnou cvičit. Proč bychom se pokusili stavět něco na půdě, která je celá rozbořená, je třeba nejdřív dát do pořádku organismus a potom budete mít energii a základ pro to, aby jsme mohli řešit jako vaše vztahy a další věci, ale prostě jít proti proudu tím, že jako nebudete mít režim, rytmus a pohyb a u toho se snažit dát do pořádku jako duševní a vztahový věci, tak je jako nesmysl. Takže psychologický stres, fyziologický stres, potom organizační stres. Stres, který vychází z toho, že mám třeba chaos v tom životě. A nebo v tom, že se snažím stihnout něco, co nejde stihnout. Prostě, že něco na rovině organizace je přehnané, buď v tom, že je to příliš sešněrovaný a je toho příliš moc a nedá se z toho uniknout. Nevyváženost na stranu toho přesycení organizačního v životě, takže když tam chybí ty nádechy, které můžou být různě časté. Člověk je pořád ve vleku, musí něco. A nebo má ten dojem, jo, tohle je často předmětem těch diskuzí. Opravdu něco musím, anebo jsem něco přijal, že musím. Kdo to vlastně chce? To je často důležité vyjasňování. Lidi často si naběhnou do šíleného způsobu života, protože věří něčemu, co nakonec zjistí po letech, že vlastně to mohlo být úplně tak jinak. Ale z druhé strany, organizační stres vychází někdy z toho, že prostě si neumíme zorganizovat věci. Že neumíme tomu dát řád, že neumíme rozlišit, co je podstatné pro nás dělat, co není podstatné pro nás dělat a necháme se vláčet tím, co tak jako přijde. Tohle bývá teď velmi složitý pro mladý lidi. Tím, že jsme zahlcení podněty na internetu, každý, kdokoliv si umyslí, že s váma bude mluvit, tak vám napíše a může. Máte tisíce lidí, nebo stovky většinou, kteří vás mají třeba na Facebooku nebo tak, a kdokoliv z nich vám může napsat kdykoliv. A najednou vám za den napíše třeba, já nevím, 10, 20, 30 lidí. Prostě je to složitější, než to kdysi bylo. Máme daleko víc podnětů a udržet si režim a vůbec ho vytvořit, tak je velmi těžká. Hodně lidí se nevytvoří tyhle návyky, jak dát dnu strukturu. Návyk si na to nevytvoří až v podstatě do rané dospělosti a potom mají samostatně fungovat a nevědí jak. Takový jako chaos, který vychází z takovéhle organizační jako neschopnosti a nedovednosti. Nikdo nás to systematicky neučí vlastně. To samotný o sobě je potom stres, protože vy třeba, pokud jdete až moc přítomnosti, tak třeba někdo vám zavolá, vy řeknete, aha, jo, mám čas, jdete s ním mluvit a pak zjistíte, že nemáte čas jako na nějakou jinou věc, kterou jste měl v kalendáři nebo kterou máte dělat do hodinu potom nebo ani nevíte, že tam byla. Najednou zjistíte, že máte tři věci najednou a že jo, a už to je samotný jako zatěžující. Přesunete to a vlastně neustále řešíte to, co zrovna se vynoří a nemá to žádný jako hlavu a patu a v tu chvíli vlastně neustále jste buď pod tím, že něco budete ignorovat a vědět, že někde to tam jako hnije, což je stres, protože prostě víte, že to tam je. A nebo se budete snažit to všechno stihnout a to někdy jako z hlediska časoprostoru prostě není možný. Takže to je organizační stres, který dnes hodně vnímám u mladých lidí zvlášť a který udělá hodně, protože vede potom k takové nevyváženosti. Oni někdy se hrozně snaží, postaví se do aktivity, jsou hyperaktivní chvilku a potom úplně padnou ve vyčerpání a dlouho se nedá nic, hromadí se jim mezi tím věci k řešení, pak se zase zmobilizují, když se začnou jako si přímo, že realita existuje a musí ji řešit, zase se posnaží chvilku, ale je v tom chaos a potom zase padnou. Jo, a je to prostě takový jako nahoru a dolů, ale je to hasení jako ohňu neustálý.
2: Tohle všechno, o čem jsme mluvili, Marku, tak jsou projevy stresu, které asi můžeme běžně vidět kolem sebe. Zajímalo by mě, jestli se o stresu dá mluvit i v duchovní oblasti. Víš, když se budeme bavit o životě člověka, který má vztah s Bohem, tak jestli i do téhleté oblasti, do téhleté sféry života může vstoupit stres.
3: Samozřejmě, velmi snadno. Já nerad rozlišuju život na duchovní a v ostatní, takže pro mě všechny tyhle oblasti, o kterých jsem mluvil, jsou duchovní. To, jak zacházím s emocema svýma a s emocema druhých, tak není pro mě neduchovní věc. To, jak když prostě pracuju s lidma, kteří hodně trpí, tak to pro mě duchovní otázka. Je to otázka toho, jak vidím utrpení ve vztahu k Bohu třeba a svoji roli ve vztahu k utrpení lidí kolem mě a tak dále. To, jak mám organizovaný den a nakolik ho mám nebo nemám a nakolik mám řád v životě, je duchovní záležitost. To, jak zacházím se svým tělem a jak ho vážně beru a respektuju to, že má svoje limity, to je taky duchovní záležitost. Takže vlastně všechno, o čem jsme mluvili, pro mě z nějakého hlediska je vlastně duchovní téma. Ale potom jsou tam ještě specificky duchovní otázky, které můžou mít dopad na to, zda a jak prožíváme stres. To je otázka vyváženosti a nevyváženosti v duchovním vnímání věcí. Pokud například vnímám Boha jako někoho, kdo hlavně chce, abych podával výkon a abych držel hubu a krok, tak tu chvíli je to duchovní otázka a můžu si z Boha udělat otrokáře, který vlastně mě nevnímá, který mě má jako jednoho z mnoha, chce po mně nějaký výstupy a nastavím si život tak, jako kdyby nemohl odpočívat třeba, nebo nemohl brát vážně to, že někdy na něco nemám, nebo jsem prostě vyčerpaný, nebo není důležitý, jak se cítím a podobně. A vytvořím si díky duchovně nevyváženému vnímání Hospodina, tak si vytvořím velmi stresovou situaci. Jo, to se propojuje třeba s otázkou toho, zda jsem opravdu schopen vnímat to, že Bůh mě miluje a zda mám dojem třeba, že mě miluje tehdy, když budu velmi šikovný anebo neustále aktivní a podobně. To jsou duchovní otázky. Takže snaha zasloužit si Boží lásku a Boží přízeň tak je někdy velkým zdrojem stresu. Snaha ukecat Boha nebo donutit ho k něčemu prostřednictvím toho, že budu nejvýkonnější ze všech, anebo nejvíc mít všechno uspořádaný, anebo jo, prostě my si často obsadíme duchovní hodnotou nějakou věc, která na to první místo nepatří a to vždy sebou nese nevyváženost a vždy to sebou nese zátěž. Možná by nás napadly další oblasti, které souvisí specificky s duchovním životem. Ještě možná řeknu, to zda vnímáme duchovní život jako něco. A to je zase téma nevyváženosti. Já můžu mít dojem, že duchovní život znamená, že jsem pořád s druhýma lidma a věnuju se jim. V tu chvíli je to organizační stres, který má zdroj v tom, že si špatně vykládám to, co znamená být duchovní člověk. A nebo naopak, můžu mít dojem, že duchovní život je o tom být sám a trávit čas s Bohem, jako by druhých nebylo. A všechno si jako vymodlit a vyprodukovat duchovně sám jenom já a Pán Ježíš. A v tu chvíli se odříznu od sociální podpory a od druhých lidí, které mi Pán Bůh dává. A vytvořím si duchovní stres, který vychází z toho, že se snažím být dobrý křesťan špatným způsobem. To je další aspekt. Jo, ale vždy jsou tyhle čtyři stránky propojené.
2: Určitě o tom ještě budeme mluvit, ale ráda bych, aby to zaznělo i tady, byť zkratkovitě. Jak s tím pracovat tak, aby člověk rozpoznal, že je pod tlakem, stojí ve stresu a může hledat, má hledat cestu ven?
3: Asi základ je mít v životě nějaký kontext nebo prostor, který je pravidelný, ve kterým se podívám na to, jak funguju.
2: To znamená pravidelně se zastavovat a reflektovat svůj život?
3: Ano, to zní hrozně banálně, jo, ale to je taková jako maličkost, ale my na tohle prostě zapomeneme, protože máme dojem, že to, co vidíme za toho běhu běžného, takže že tak věci nutně jsou a my někdy, když se zastavíme a rozhledneme, tak vidíme věci jako jiný. Běžný den, zvlášť když žijete vystresovaně, tak vám zúží pozornost a jakoby vy vidíte jenom velmi úzký výsek své reality. Je třeba se umět na ten život podívat trošku jako z vrchu. Já proto rád chodím na vysoká místa, když se dívám do velkého údolí, tak mám trošku podobný dojem, že se dívám takhle do svého života. Tak jo. A my potřebujeme si tohle umět udělat, ať už jednou týdně mám nějaký čas, kde se prostě zastavím a s někým, já tam třeba v rámci své skupinky, s přáteli, kde se prostě podíváme na to, jak jsem žil poslední týden. Co jsem dělal, jaký to bylo, jak to bylo smysluplný, kde tam byl Bůh, kde jsem tam byl já, kam to směřuje. Takový to, že rozložím ten život před pár lidma, o kterých vím, že jim na mě záleží a že jsou rozumní a spolu se na to podíváme. A já se podívám jako na to, jak to mají oni. Tak to je sdílený zastavení, ale právě pak to nemůžou být ti lidi, před kterýma potřebuji ukázat, že toho dělám hodně. A nebo že jsem opravdu jako zorganizovaný, a nebo že jsem opravdu duchovní a podobně. Musí to být lidi, kterým jsem schopen ukázat, jak to je. Proto já u toho často, nebo máme dobrou praxi, že u toho vytáhneme kalendář a prostě si fakt jako řekneme, co bylo. Protože jinak bych měl tendenci udělat nějakou vyfiltrovanou verzi mě, kterou jim předložím, aby oni měli dojem, že jsem jako opravdu výkonný, nebo že jsem opravdu duchovní. Potom myslím, že podobné zastavení úplně ideální je, když umíme si udělat sami také navíc. Ideálně každý den a ono by stačilo 5 minut. Stačí 5 minut se zastavit a uvědomit si, jak se teď cítím. Co se teď se mnou děje, kde se vlastně vnitřně nacházím, čeho se bojím, co mi teď dělá radost, po čem jdu, jak to mám teď s Bohem, jak to mám teď s druhými, co je teď pro mě důležitý, čemu teď sloužím. Jo, a takovýhle jako šťouravý jednoduchý otázky, podívat se na to, kde vlastně jsem duševně, duchovně, vnitřně, fyzicky a tak. Tohle, kdyby člověk udělal aspoň jednou denně a ideálně dvakrát, jo, třeba ráno a večer, nebo uprostřed dne a večer, nebo tak, tak si daleko víc uvědomíme, co se děje a máme zpětnou vazbu. A nic moc by nás to nestalo. A těch 5 minut není hodně, to je většinou ten čas, co stejně strávíme snahou utíct od stresu tím, že brouzdáme po Facebooku nebo po Instagramu, anebo si šťouráme v nose, jo? Jo, tak je to o tom tomu prostě dát ten čas.
2: Jenom se člověk nesmí pak vystresovat tím, co zjistí.
3: Myslím, že lidi se tomuhle vyhýbají a mají tendenci znehodnotit takovýhle jednoduchý doporučení právě proto, že se bojí, že by pak museli něco změnit. My se bojíme být opravdu v kontaktu se sebou, dokud to nezačneme dělat. Když už se z toho stane běžná praxe, tak to vlastně může proto hodně posunout život, ale je tam taková ta mezifáze, kde začnete vnímat věci, které prostě vnímat nechcete, a než začnete je brát v potaz a započítávat do své rovnice, tak je tam nějaká mezifáze nepříjemná.
2: Děkuji, Marku. Tady dneska skončíme. Příště se dostaneme k vyhoření. Jsem na to zvědavá. Děkuji za dnešní povídání. Uši k duši se tady uzavírají a i příště se těší naslyšenou Lucie Endlicherová
3: a Marek Macák.

Podřízenost ženy muži? Jde jen o historicky podmíněný příkaz nebo boží stvořitelský řád? Možná je odpověď ještě jinde. Jak to apoštol Pavel myslel, hledá kazatel Jiří Hurta ve svém výkladu prvního listu Korintským v 11. kapitole o tom, proč jsou muž i žena závislí na sobě navzájem a především oba na Bohu, se dozvíme v dalším dílu pořadu Studna slova v neděli 11. října od 7:45.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Na zítřek, tedy na sobotu 10. října, jste zváni do Uherského Brodu na další díl tradičního cyklu gala koncertů s názvem Legendy moravského folkloru. Aktuální 18. ročník nese podtitul Ozvěny a mezi účinkujícími jsou cymbálová muzika Olšava, Jaroslav Hrbáč, soubor Olšava, cymbálová muzika Burčáci a mužský sbor z Mílkovic a rodina Petrů, Jura a Petr Petrů, Bohdana a Johana Menšíkovi, Jana Neničková, mužský sbor z Kyjova a horňácká muzika Petra Galečky. Hostem ze Slovenska bude tentokrát ženské trio Krajka z Trenčína. Program začíná v 19 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. Malou ochutnávku nabídneme i v dnešní voničce. Přejeme ničím narušený poslech a příjemně prožitý víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Neoveská cimbálová muzika oslaví 20 let svého působení zítřejším slavnostním koncertem od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Společně s muzikou vystoupí Julia Kozáková, Drahoslav Bango, Andrea Antony, Robin Červinek a další hosté. Výroční koncert připomene dvě desetiletí neoveské cimbálové muziky, která pochází z Mikulčic a vychází z folklorních tradic Slovácka. Pro oslavu svého výročí připravila program se společnými vystoupeními a vzpomínkami na uplynulých 20 let. Setkají se při něm muzikanti, jejich hosté i posluchači, kteří muziku během jejího působení provázeli. Hlavní koncert je plánován od 19 do 21 hodin. Poté oslava přejde do besedy u cimbálu se společným zpěvem a muzikou do ranních hodin. Součástí večera bude také nabídka vín od místních vinařů.

Hanácký soubor Klas z Kralic na Hané ve spolupráci s Kulturním domem Duha pořádá tuto neděli, tedy 11. října 2026 od 16 do 20 hodin netradiční folklorní akci. Hanácké folklorní taneční, a to v Kulturním klubu Duha na Školní ulici v Prostějově. Milovníci tradic, hudby a tance, přijďte si s námi zatančit a zažít radost, která spojuje generace. Píší v pozvánce pořadatelé.

0: Odbyla 11. hodina a na Proglasu začíná pořad Čtení na pokračování. Otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor. A pro tuto chvíli se od mikrofonu loučím. Odpolednem vás bude provázet Martin Novotný.
1: Asi za 2 měsíce po mém nástupu mi na vikariátní konferenci v Nymburse ohlásil pan tajemník. Máte tady ty peníze na opravu kostela? Netušil jsem, že můj předchůdce plánoval opravu kostela a teď při naprosté nepřipravenosti se mělo prostavět do konce roku asi 250 000. Už jsem z toho vyděšený. Svěřil jsem se se svou starostí dobrému farníku Josefu Šamšovi. To byl výborný muž a skvělý organizátor. Bývalý vedoucí skautů a dobrý křesťan. Ten dal dohromady 12 mužů, kteří mě vytvořili vlastně zakázanou farní radu. Sešli jsme se na faře a začali zajišťovat staveniště. Neměli jsme to nejhlavnější. Lešej. A ještě jedno. Fasádníky. Prostě úplná nepřipravenost. Scháněli jsme, kde se dalo. Bezvýsledně. Rozhodli jsme se tedy, že na to půjdeme jinou cestou. Začali jsme útočit modlitbou na svatého Josefa, patrona tesařů, a svatého Rocha, patrona zedníků. Výsledek byl překvapující. Lešením nám zapůjčil ten nejrudější závod v Pečkách a fasádníky jsme získali tímto způsobem. V Pečkách opravovali fasádu lékárny 3 staří fasádníci ze Šumavy. Když jsem šel jednou pod jejich lešením, napadlo mě, vylez na horu a zeptej se jich, jestli by se nepustili taky do fasády kostela. Když jsem jim na lešení přednesl svoji prosbu, podívali se jeden na druhého, jeden z nich byl zřejmě parťák a povídá, pane falář, a víte, že jo? Pustili jsme se tady do práce. Zapomněl jsem ještě připomenout, že když jsem poprvé přijel do Peček jako jejich budoucí farář, dříve než jsem zašel na faru, zašel jsem do kostela. Celý svůj pobyt a působení v Pečkách jsem svěřil božskému srdci našeho pána. Lešení, které nám zapůjčila regula Pečky, bylo moderní, tenkrát moderní značky Haky. Haky. Nebylo třeba zvlášť školených lešenářů. Začali jsme stavět. Bratr Šamša získal jako pomocníky pro montáž lešení ve vyšších polohách fotbalisty místního klubu. Většina z nich totiž byla kdysi ve skautu jako vlčata. Chlapci se pustili do práce s velkou verbou, takže to budilo pozornost celé veřejnosti. V sobotu odpoledne přišel kapitán mužstva a chtěl, aby šli trénovat na blížící se zápas. Ale jeden z nich z výšky více než 20 metrů mu odpověděl, až to postavíme. Přišel i předseda Národního výboru s ironickou otázkou, to chodíte všichni do kostela, že se tu angažujete? Chlapci ale nedbali a stavili dál. Bylo to podivuhodné. Staveniště jsme obehnali drátěným plotem, pracovníci byli vybaveni předepsanými bezpečnostními prostředky a u vchodu do staveniště jsme postavili jako poutač tabuli, na které

vyškopávali starou omítku, prosívali vádinu, pro kterou jsme museli jezdit k Poděbradům, a místní obchodník s pojízdnou prodejnou, pan Tyl, zajišťoval nápoje a svačiny. Pan Kubíček, bývalý poštovní úředník, obsluhoval míchačku. Jiný si vzal na starost sklad a výdej nářadí a bratr Šamša převzal funkci stavebního dozoru. Lešení kolem věže bylo postaveno díky bratru Šamšovi tak mistrně, že sám jeho výrobce se přijel podívat, co všechno se s tím jeho lešením nechá dělat. Nechal zhotovit fotodokumentaci pro propagační účely. Když bylo lešení postaveno, nastoupili fasádníci. Byli to bodří lidé ze Šumavy. Byli tři a práce jim šla od ruky. Jako přidavači byli také dnešní, vlastně už také minulý starosta Peček, inženýr František Pospíšil, tenkrát student. Na brigádu přišel i místní pan doktor ze zdravotního střediska, doktor Josef Kroupa, někdejší absolvent pražského arcibiskupského gymnázia. Jednou jsme spolu táhli přes město, oba dva v modrákách, káru s materiálem, ale měl z toho nepříjemnosti. Přesto vydal svědectví víře. Nedávno jsem v Pečkách za něj sloužil pohřební mši. Velmi jsem si ho vážil. Celé město žilo sledováním opravy kostela. Jindy jsem vylezl až ke střeše věže, kde jeden ze starých fasádníků opravoval na omítce pseudorománský zubořez. Tam se ho: mistře, tak jak to jde? Ale pane falář, kousek po kousku, jako v Rakousku. Oba jsme se tomu výroku zasmáli. Kousek po kousku. Leželo mi to v hlavě a uvědomil jsem si, že je to vlastně perla lidové moudrosti. Kousek po kousku, tak jsem to začal aplikovat do pastorace. Žádnou obdivuhodnou pastorační činnost jsem nevyvíjel, ale kousek po kousku, aby si na mě páni konšelé na národním výboru stačili zvyknout. Tak se pomalu rozjela služba nemocným, opuštěným, věřícím i nevěřícím. Pomalu se začala upletňovat velká liturgická obnova, a že to bylo kousek po kousku, nevznikly žádné problémy jako v jiných farnostech, kde to šlo v Česko radikálně a naráz. Také na Národním výboru si pomalu zvykli na moji pastorační aktivitu kousek po kousku. Větší množství malých průšvihů se snadněji spolklo než jeden velký. Když byla opravena věž a část fasády na jedné straně kostelní lodi, vypršely všechny dobrovolné závazky pracovníků a já nevěděl, co dál. Všechno jsme dělali své pomocí, bez nějaké stavební firmy, ta se tenkrát těžko scháněla. V pondělí dalšího týdne měli nastoupit fasádníci, ale neměl jsem, kdo by jim přidával, míchal maltu, a hlavně, kdo by přeložil lešení z jedné strany kostela na druhou. Byl jsem bezradný. V pátek, když jsem se vracel z Prahy, když jsem ještě cosi zařizoval, jsem se zastavil v ústavu, kde jsem předtím pracoval. Bývalí spolupracovníci, včetně šéfa, se kolem mne srotili a vyptávali se, jak oprava pokračuje. Vysvětlil jsem jim, v jaké jsem situaci. Soucitně pokývali hlavou a rozloučili jsme se. Tenkrát se pracovalo ještě v sobotu. V sobotu ráno vidím, jak před 7 hodinou přijel ke kostelu mikrobus a z něho vyskákalo 7 mužů. Běžím ke kostelu

chlapci ubyli v modrákách a začali přestavovat lešení na druhou stranu kostela. Byl to šéf skupiny, ve které jsem pracoval, inženýr Ivan Behenský a ostatní moji bývalí spolupracovníci. Když jsem totiž v pátek od nich odešel, stačili si ještě vzít na sobotu dovolenou a přijeli mi přehodit lešení. Ten šéf skupiny byl tenkrát fungující předseda strany. Hrkli mi do očí slzy. Večer k 7 hodině si umyli ruce a odjeli. Lešení bylo přeloženo na druhou stranu kostela. Co mi ale bylo platné, když bylo lešení připraveno, když jsem neměl záruku, jak to bude v pondělí. Všechny závazky byly přece vyčerpané. Nikomu jsem nic neříkal, nikoho o nic neprosil. V pondělí byli všichni na svých místech. Drobných příhod bylo kolem opravy kostela více než dost, tím se ale už nechci zdržovat. Opravu jsme dokončili bez jediného úrazu a také administrativní stránka byla v pořádku. Bohu díky. Konečně jsem byl volný jen pro práci mezi lidmi. Držel jsem se metody našeho svatého otce Františka, který si dovolil navštívit samotného sultána. Ani já jsem se nevyhýbal styku s těmi, kteří měli moc. Když těžce onemocněl předseda Národního výboru pan Opočenský a lidé počítali s tím, že se už nevrátí, napsal jsem mu do nemocnice dopis. Pan předseda se ale uzdravil. Dovolil jsem si ho navštívit v době jeho rekonvalescence. Když jsem ho navštívil a odcházel jsem po krátké návštěvě, zadržel mě ve dveřích se slovy: pane faráři, ten váš dopis byl jediný, který jsem za těch několik měsíců pobytu v nemocnici dostal. Já jsem z něj žil a slzy se mu kutávily po tváři. Jindy, když jsem šel ráno do kostela, přisvatá byla večer ten den, chodil před farou vedoucí technických služeb a nervózně kouřil jednu cigaretu za druhou. Pozdravil jsem ho, technické služby byly v bezprostřední blízkosti fary, takže jsme se často vídali a ptám se, co pak jste, pane vedoucí, hned po ránu tak rozrušený? Ale mám být v 8 hodin na důležité stranické schůzi v Nymburce a nemá ani jedno auto pojízdné. Vlak jsem zmeškal, autobus mi ujel a já nevím, jak se tam dostanu. Vy nevíte, jak se tam dostanete? No to nevím. Farář vás tam odveze. Dal se broučka, Fiat 500 a pádili jsme s panem vedoucím na důležitou stranickou schůzi. Mělo to nedozírné následky. Kdykoliv jsem cokoliv od technických služeb potřeboval, přednostně mi pan vedoucí nejen vyhověl, ale všechno zdarma. Když přišla jednou revize z okresu na Národní výbor, vyskytly se hlasy, které žádali, abych byl z peček odstraněn. Pan předseda ale zástupům okresu kategoricky řekli: faráře, nechte bejt. Ten má smysl pro dobro města. A tak jsem v pečkách zůstal. Byla to kolaborace. Někteří z kněží si to mysleli. Já jsem si to nemyslel. Služba nemocným se tak rozrostla, že jsem měl ve dní vyhrazeném pro nemocné až 21 návštěv. Jezdil jsem do nemocnice v Kolíně, Nymburce, Českém Brodě i ve Dvoře Králové. Tam mi jednou v nemocnici ukradli boty. Bylo to v zimě a já musel poprosit, aby mi někdo z návštěvníků půjčil boty, abych se vůbec v tom blátě dostal k autu. Tam jsem je vrátil a dojel domů v ponožkách. Z auta jsem ovšem musel do garáže po zahradě
běžet bez bot. V nemocnici se leco stalo. Jednou jsem přišel k řeholní sestře, která opustila svoji řeholi a ležela v nemocnici ve dvoře Králové. Byla už v agonii. Vzbudil jsem s ní lítost a dal jí rozhřešení, ale tělo našeho pána už nebylo schopno přijmout. Krátký, rychlý dech, skalné oči. Položil jsem jí tedy burzu s nejsvětější svátostí na hrudník. V tom okamžiku široce rozevřela oči a začala se rukama vzpínat, jako by chtěla někoho obejmout. Byl jsem úžasný. Vzal jsem tedy burzu stranou a její ruce okamžitě jí spadly na besa. A oči nabyly opět skalného, nepřítomného výrazu jako předtím. Znovu jsem na ní položil burzu a opět se vzepěla a tak jsem to udělal čtyřikrát. A pokaždé se takhle k pánu vzpínala. Druhý den zemřela. Pán se ohlašoval i jinak. Chodil jsem k jedné staré babičce. Dokud mohla, navštěvovala věrně kostel. Pak ulehla a roky byla upoutána na lůžko. Nosil jsem jí svaté přijímání. Při jedné návštěvě po přijetí svátosti děkovala pánu Ježíši, že sám přichází za ní, když ona nemůže do kostela. A děkovala mu nahlas. Viděla v tom projev boží přízně. Díval jsem se na obraz božského srdce nad její postelí a pomyslel jsem si, když jsem u postele klečel, pane, já bych to také bral, nějaký tvůj projev, tvé přízně ke mně. Babička se na chviličku odmlčela a pak řekla, pane farář, pan Ježíš vás má rád, ale... A začala mi dávat lekci za chabou modlitbu, že by si to snad ani pan biskup nedovolil. Potom zase chvilku mlčela, odpusťte, pane farář, ale já jsem vám to musela říct. Bylo mi zřejmé, že ta slova nebyla její, to napomenutí. Jak mohla znát stav mého duchovního života? Byl jsem otřesený. Vzpomněl jsem si na slova monsignora Stříže, který nám na fakultě ještě před totalitou přednášel z asketiku a jednou nám řekl, bratři, nemyslete si, že charismatické dary se vyskytují jenom v klášterech. I u prostých lidí ve farnosti. Když o tom nebudete nic vědět, můžete i mystické dary ve věřících vaší farnosti svou nevědomostí zadláždit. Po této zkušenosti jsem poctivě prostudoval úvod do mystiky od otce Ovečky jezuity. A nebylo to zbytečné. Vzpomínám si ještě na jeden zásah boží režie. Vracel jsem se z návštěvy rodičů. Vlak byl vypravovaný ze stanice Plasy, kde jsem nastupoval. Protože byla do odjezdu ještě čtvrt hodinka času, zůstal jsem stát na nástupišti s lístkem v ruce. Po chvíli chci nastoupit a úžasnu, vlak byl pryč. Zahlédl jsem v zatáčce už jen červená světla posledního vagónu. Platná jízdenka v mé ruce mi nic platná nebyla. Rozběhl jsem se tedy k autobusovému nádraží, ale i autobus do Plzně už míjel nemilosrdně poslední zatáčku. No co teď? Do odjezdu dalšího vlaku bylo asi půl druhé hodiny. Šel jsem tedy navštívit staré tety, které měly domek ve stráni nad nádražím. Zjistil jsem, že jedna z nich je nemocná. Ta teta nebyla dlouho u svátostí. Bylo před Velikonocemi. Domluvili jsme se,
že zavoláme kněze, který docházel do Plas ze Žebnice, aby se přišel na tetu podívat. Její nemoc se nám nelíbila. Byl to pan farář Kálaud. Došel jsem tedy téměř na druhý konec města vyřídit panu kostelníkovi, aby až pan farář přijde, tetu navštívil. Trochu jsme se s panem kostelníkem zapovídali. Když jsem se vracel na nádrží a byl jsem asi v polovině cesty, s úžasem slyším, jak se vlak, kterým jsem měl odjet, už blíží do stanice. Bylo nemožné doběhnout. Tak jsem to vzdal. Pomalu jsem se loudal na nádraží a úžasil jsem znovu. Vlak tam čekal. V té době ještě jezdila pára a brali vodu. Než to natočili, na nádraží jsem došel. Za několik dnů jsem dostal zprávu. Pan farář přišel, s tetou hezky pohovořil. Skončilo to zpovědí a svátostí nemocných. V noci se ale tetě udělalo moc špatně. Odvezli jsme ji do nemocnice, ale druhý den ráno přišla zpráva, že zemřela. A to jsem nad boží režií užasl potřetí. Jindy zase, když jsem měl do Nymburka, jsem viděl na silnici chumel lidí, auta a jedno auto v příkopě. Zastavil jsem a pozoruji, jak se horlivě diskutuje o tom, jak se havárie mohla stát. Šofér s přiveženou klíční kostí a snad s dalšími zraněními z toho šoféra nechali sedět v autě v příkopu. S překvapením jsem zjistil, že je to pan předseda Národního výboru Speček. Pomohl jsem mu z auta a vezl ho do nemocnice, ale na cestě jsem potkal sanitku, která přijížděla z Nymburka a jela pro něho. Vzal jsem z jeho auta také všechny doklady, aby se neztratili, a šetrně jsem v Pečkách informoval jeho paní dceru. Snad ještě jednu perličku z pastorace. Jednou ke mně přišla maminka se dvěma malými chlapci s přáním, abych je pokřtěl. A souhlasí s tím i tatínek. To byla tenkrát podmínka úřadů, aby se křtem souhlasili oba rodiče. Souhlasí, pane farář. Tak jsem děti připravil a pokřtěl. Jenže tatínek s tím nesouhlasil. Byl totiž úředníkem na okrese a shodou okolností, jak jsem od lidí slyšel, měl na starosti religiozitu v okrese. Asi po měsíci pokřtu přišel rozlícený tatínek na faru. Pane faráři, vy jste pokřtěl moje dva kluky. Pokřtěl. Já s tím ale nesouhlasím. Ale vaše paní manželka mi řekla, že s tím souhlasíte. Nesouhlasím. Vyškrtněte je z církve a dáte mi o tom potvrzení. Potvrzení o vystoupení z církve vám nedám. Změna náboženství se pouze zapíše do příslušné knihy. A tím je to vyřízeno? Ano, tím je to vyřízené. Před lidmi i před Pánem Bohem. Otec těch dvou pokřtěných hochů se zrazil a otázal se rozpačitě. I před Bohem? Ano, i před Pánem Bohem. Prohlásil jsem s důrazem na každém slově. A několik okamžiků nastalo trapné ticho. Úředník okresu se na mě zavračeně díval se široce rozevřenýma očima. K mému překvapení s nábojem emoce, zlosti hlasitě ze sebe vyhrkl. Tak je tam nechte! A s bouchnutím dveří odešel. Co s chlapců? I s jejich tatínkem a maminkou dneska je, Pán Bůh ví.

0: Nebyl jsem hrdina, nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: V Hradci Králové se chystá tento víkend oslava 360. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí. Informuje náš redaktor ve městě Martin Weisbauer.
1: Oslavy započnou o 7:30 večer slavnostní mší svatou s doprovodem zdejšího chrámového sboru. Další den pak zde ještě proběhnou 3 mše svaté, a to v 8 hodin ráno, v 10 hodin dopoledne pro rodiny s dětmi a o 6:30 večer. Kostel postavili jezuité a je významnou barokní stavbou. Zajímavostí je zde i zvon Panny Marie z roku 1766, který jako jediný z původní zvonové výbavy přežil pozdější požáry i rekvizice.

0: Uvařit si kaši, podělit se o ní s ostatními a částku, kterou bychom běžně zaplatili za oběd, věnovat na pomoc dětem. K tomu vybízí hnutí Mary's Meals v kampani Hrnečku vař. Tu vyhlašuje k zítřejšímu Světovému dni kaše.
1: Jednoduchým gestem se chceme připomenout, jak důležitou roli hraje kaše v našem příběhu. Mary's Meals nyní cítí každý školní den více než 3 miliony dětí a v mnoha programových zemích je tato kukuřično-sojová kaše obohacená o základní vitamíny a minerály jediným jídlem, které tyto děti za celý den dostanou. Díky přidaným vitamínům získávají děti i další klíčové živiny potřebné pro zdravý vývoj.
0: Doplnila zakladatelka české pobočky Mary's Meals a členka její správní rady Lucy Nečesalová. Zájemci mohou pomoci ve třech krocích: vařit, sdílet, darovat.
1: Můžete si uvařit naši kaši Likuny Pala, kterou si můžete zakoupit na našem e-shopu nebo svoji oblíbenou kaši. Můžete si ji uvařit doma, ve škole, v práci nebo přáteli. Ozdobte si ji svými oblíbenými ingrediencemi, vyfoťte a sdílejte na svých sociálních sítích s hashtagem Hrnečku var a označením @MarysMeals.cz a v rámci Hrnečku vař můžete podpořit vlastně činnost Mary's Meals tím, že darujete částku, kterou byste běžně zaplatili za svůj oběd. V rámci této výzvy mohou účastníci, kteří zašlou svoji fotku, vyhrát kuchařku Věry Stranadové Vtipná kaše. Výzva končí 18.10. Poté vylosujeme tři zaslané kaše. Těmto pak zašleme kuchařku s osobním věnováním autorky.
0: Tolik od Lucy Nečesalové z české pobočky mezinárodního hnutí Mary's Meals.

0: Rozloučení s profesorem Jakubem Švarcem Trojanem, který odešel ve středu ve věku 99 let, bude v pražském evangelickém kostele u Salvátora v pátek 23. října od 15 hodin. První polistopadový děkan a dlouholetý pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, teolog a duchovní Českobratrské církve evangelické, byl mezi prvními signatáři Charty 77. Narodil se v Paříži českým rodičům v květnu 1927. K výrazným evangelickým teologům patřil od 60. let. Reprezentoval skupinu Nová orientace, která kladla důraz na společensko-kritickou funkci církve. V lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. V roce 1974 Jakub Trojan ztratil takzvaný státní souhlas, pořádal bytové semináře a publikovat mohl jen v zahraničí. Děkanem evangelické fakulty byl 6 let, stal se jim krátce po sametové revoluci. Na tu pro naše vysílání v listopadu 2019 vzpomínal.
1: Říkal jsem si, tak teď bude rozhodující, jak zvládneme ten dar svobody, kterého jsme se dočkali. A samozřejmě jsem se snažil v tom svém prostředí zdůrazňovat základní křesťanskou odpovědnost. To slovo je nádherné, protože znamená odpovídat na nějakou výzvu. To mě mobilizovalo k tomu, abych vydal své síly. Jsem už taky nebyl mladík. Abych tedy prostě církvi zdůraznil, že odpovědnost patří k podstatným rysům evangelia. Že to je dar a na ten dar se odpovídá plným životním nasazením jaksi v nejbližším prostředí, ale i musíme ten dar odpovědnosti použít a výzvu odpovědnosti použít i pro formaci svého okolí, místa, politiky.
0: Řekl pro Glasu před časem profesor Jakub Švarc Trojan, který je od středy 7. října na věčnosti. Prezident Václav Havel ho v říjnu 1998 vyznamenal řádem Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Evangeliu podle Lukáše lidé vidí Ježíšovo působení, ale místo, aby v něm rozpoznali Boží moc, začnou o něm pochybovat. Ježíš nakonec říká velmi silná slova, kdo není se mnou, je proti mně, a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptyluje. A potom ještě přidává podobenství o nečistém duchu, který odejde z člověka, ale později se tam vrací. Najde svůj bývalý příbytek, uklizený a prázdný, a tak tam přivede sebou ještě další duchy. Možná právě tady je jedno z nejdůležitějších poselství pro naši dobu. Že je to nadsázka? No, nemyslím si. Dnešní člověk má mnoho možností, jak svůj život uklidit. Můžeme si nastavit režim. Můžeme odstranit ze života některé špatné návyky, začít zdravěji žít, jíst, omezit sociální sítě, přestat kouřit, zbavit se toxických vztahů, anebo si říct, odteď už budu žít jinak. No, to všechno je dobré, ale ono prázdné a čisté místo samo o sobě ještě není vítězstvím. Člověk může odstranit něco špatného a přesto zůstat uvnitř prázdný. A prázdnota, ta dlouho nevydrží. Něco ji nakonec vždycky zaplní. Když ze svého života odstraníme Boha, může jeho místo obsadit práce, peníze, úspěch, touha po uznání, zábava, potřeba mít všechno pod kontrolou. Někdy to může být dokonce i naše vlastní představa o sobě sám. Člověk může mít uklizený byt, plný kalendář, dokonale uspořádaný život a přesto mít uvnitř prázdno. Možná je dobré se dnes zastavit a položit si otázku, čím je vlastně naplněné moje srdce? Čím krmím své myšlenky, když jsem sám? Co se ve mně ozývá, když večer stichne telefon, zmizí všechny povinnosti? Co hledám, když jsem unavený, nejistý nebo zraněný? Dnešní svět je plný hlasů. Můžeme být neustále něčím zaměstnání a přitom se vůbec nemusíme dotknout toho nejhlubšího ve svém nitru. A právě tam přichází Ježíš. Nechce pouze odstranit z našeho života to špatné. No, protože život křesťana není jen seznam toho, co nesmím, je to především život s Kristem. Ježíšova slova mohou znít tvrdě, že kdo není se mnou, je proti mně. Nejde však o výzvu k odsuzování druhého, je to především otázka osobního rozhodnutí. Nemůžeme zůstat navždy někde mezi. Nemůžeme říkat, Ježíš je důležitý, ale až budu mít čas, nebo Bůh ano, ale podle mých podmínek. Každý den si totiž svým životem něco volíme. Čemu věnujeme svůj čas, čemu věříme, čemu dovolíme, aby tvořilo naše myšlení. Volíme, koho posloucháme. A Ježíš nás dnes zve, abychom znovu volili srdcem a rozhodli se pro něj. Ne proto, že by nám chtěl vzít svobodu, ale protože ví, že prázdné srdce se dříve nebo později zaplní. Možná máme každý něco, čeho bychom se potřebovali zbavit, a je dobré proti tomu bojovat. Nestačí vyhnat tmu, je třeba rozsvítit. Nestačí přestat s něčím špatným, je třeba začít dělat něco dobrého. Nestačí mít čistý dům svého srdce, je třeba pozvat Krista, aby v něm bydlel. A potom už naše srdce není jen uklizené a prázdné, ale je naplněné přítomností. Možná si dnes můžeme udělat několik minut ticha a říct jednoduše. Pane Ježíši, ukaž mi, co ve mně zabírá místo, které patří tobě. A ukaž mi také, čím mám své srdce naplnit. Tam, kde člověk otevře své srdce Kristu, nemusí mít poslední slovo strach ani temnota. Poslední slovo má Bůh. A ten je láskou.

0: Dobré poledne z Proglasu. Ve dny komunálních a senátních voleb prosíme za svou zemi, abychom si zvolili dobré zastupitele a senátory. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: Amen. Z Ducha Svatého. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A za nás, křesťany v Evropě, abychom byli solí země a světlem světu, přidejme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Amen. Svatý Leonarde, svatý Dionýzie a druhové,
1: modlujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: modlujte za nás.
0: Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popolední a přichází čas na hudební siestu. Jako první opus můžeme vyslechnout koncert pro violončelo Arama Khachaturiana. Londýnskou filharmonii řídí Bryden Thompson a solové violončelo interpretuje Rafael Wolfish.

Aram Khachaturian, koncert pro violončelo, solové violončelo, úžasně interpretoval Raphael Wolfish. Londýnskou filharmonii řídil Brydon Thompson. Následuje Láska ke třem pomerančům, Sergeje Prokofieva. Vídeňskou filharmonii řídí Konstantin Silvestri.

0: Tak to byla Láska ke třem pomerančům od Sergeje Prokofjeva. Vídeňskou filharmonii řídil Konstantin Silvestri.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den, 5 minut po

ve 2 minutkách před 1 hodinou odpolední si ještě můžeme vyslechnout o Gottlieba Muffata, tokátu a 6 fug.

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Polská policie zatýká kvůli výhruškám násilí na školách další lidi. Povinná praxe klinických psychologů v Česku by se mohla výrazně zkrátit. IT oddělení slovenského nejvyššího správního soudu podalo hromadnou výpověď. Zprávy Plusu a Ondřej Látal. Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky útokem na školu a spolužáky. V Čechanově dva autory takových příspěvků přivezli na policejní stanici jejich rodiče.
2: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchaly dva mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
3: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
2: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštině Tomáš Markovský v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Provedla také 10 000 kontrol škol. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Cílem je zlepšit dostupnost psychologické péče. Asociace klinických psychologů ale se změnou nesouhlasí. Podle její prezidentky Hany Jánové není možné praktickou přípravu za 1 rok stihnout.
4: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče, v rámci diagnostiky, skupinové psychoterapie. Musí mít opravdu přes 100 výkonů splněných a všechny ty výkony musí mít splněné vlastně pod odborným dohledem toho školitele, toho zkušeného klinického psychologa.
0: Na Slovensku podalo hromadnou výpověď celé IT oddělení nejvyššího správního soudu. Informovalo o tom opoziční hnutí Progresivní Slovensko, podle kterého za odchodem zaměstnanců stojí nestandardní postupy nového vedení. Varuje proto před ohrožením bezpečnosti spisů i systému, který přiděluje případy. Soud obavy odmítá jako nepodložené spekulace.
5: Hromadný odchod IT pracovníků potvrdila i nová vedoucí kanceláře soudu. Důvody ale podle poslankyně Progresivního Slovenska Zuzany Števulové nevysvětlila.
6: Tyto samotní zaměstnanci IT oddělení vysvětlili svůj hromadný odchod tým a že začali dostávat příkazy ústně, zprostředkovaně cez další osoby alebo mimo zavedených evidenčních mechanismů.
5: Vedení nejvyššího správního soudu zdůrazňuje, že odchod zaměstnanců automaticky neznamená ohrožení jeho fungování. Zároveň ujišťuje, že zajistí bezpečnost informačních systémů i nepřerušený provoz. Kritiku opozice soud označuje za politické zasahování do nezávislosti justice. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Na D1 směrem z Brna na Prahu ukončují silničáři omezení za sjezdem na Koberovice na 74. kilometru. Kolona, která má necelé 2 kilometry, se tak postupně zkracuje, zdržení do 10 minut. Zdržíte se na Pražském okruhu směrem na D1 z konce D5, pojedete k Ořechu asi 10 minut. V Radlické ulici směrem do centra Prahy se zdržíte od stanice metra Radlická k Dobřížské, je to asi na 15 minut. A pomalu pojedete ještě v Kebelské ulici směrem do Hloubětina. Dobře dojďte. Je oblačno až zataženo, večer čecháme v Čechách od severozápadu místy občasný déšť a teploty až 16 stupňů. Tolik zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme pátek 9. říjen, 13 hodin a 9 minut. A já si dovolím upozornit na dva hudební pořady, které budou následovat v odpoledním vysílání. Nejprve to bude ve 14 hodin hudební kompas o japonském jazzovém trumpetistovi Takiovi Kurodovi. Je to ta pozvánka na koncert do pražského klubu Jazz Dog. A třeba v 16 hodin to bude oktáva, tradiční pořad v tomto čase. Dnes se bude týkat Filharmonie Hradec Králové. A 10 minut po páté můžete vyslechnout pořad Před kostelem. Je to repríza z června 2025 a má název Před kostelem s arcibiskupem Nuzíkem.

0: 13 hodin a 16 minut. Máme minutku po čtvrt na dvě. Pátek 9. října. První volby v životě pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla byly ty první svobodné v Československu, vzpomíná český katolický primas na svém YouTube kanálu. Před komunálními a senátními volbami zároveň ukazuje o volební skepsi, o hledání ideálních kandidátů jako o slepých uličkách a pohledu do zrcadla.
1: Pamatuju si to jako dneska, že jsem stál frontu, protože to byla opravdu doba, kdy se konečně stála fronta na volby. A já jsem radost, že můžu tam nejen hodit to, co uznám za vhodné do té urny, ale že vlastně nějak mohu spolutvořit tu společnost, jejíž jsem součástí, i způsobem tím, že vyberu někoho. Nevím už, koho jsem volil tehda, vůbec si to už nepamatuju, ale za žádné své volby při volbách se nestydím, ale taky musím říct, že nikdy jsem nevolil nějakého absolutního kandidáta, protože jsem ho nikdy nenašel. To je jeden z problémů nebo překážek voleb, že my si tak asi vážíme svého hlasu, řekněme to takhle pozitivně, že ho nechceme nikomu hodit, kdo by nám jako plně nevyhovoval, a to i v parametrech, které ještě vůbec neprojevil. No a pak se divíme, že jsme zvolili člověka a on dělá nějaké chyby a jsme hrozně zklamaní a přijde mi, že ta společnost, nebo aspoň se to tak jako jeví v těch sdělovacích prostředcích, ale i někdy mezi lidmi, i někdy mezi námi křesťany, že stále skeptičtější k tomu, že bychom si mohli zvolit někoho dobrého, a už se volá potom po té vládě tvrdé ruky, ale ta musí být tvrdá vůči někomu jinému, nikoli vůči mně. A už hledáme nějakého mesiáše, který to za nás všechno zařídí. A to jsou všechno slepé uličky. A pak vlastně to může vést k rezignaci, že lidé už k volbám nejdou, říkají, nemáme si koho vybrat, všichni jsou stejní. To není pravda.
0: Všichni nejsou stejní a vždycky si máme koho vybrat, podtrhuje arcibiskup Přibyl. Jen nemít přemrštěné požadavky.
1: My jako biskupové, když se má jmenovat nový biskup, tak samozřejmě dostáváme nějaké dotazníky a ty dotazníky třeba ani nejsou na jméno, ale na vlastnosti toho kandidáta. A já jsem si kolikrát uvědomil na konci toho svého elaborátu, že vlastně to, co jsem tam nadnesl, tak vlastně takový člověk neexistuje, jak jsem ho zahodil a začal jsem psát znova. Bylo potřeba, abych byl milosrdnější, protože jinak nikoho nevyberete. Tak vlastně lidé, kteří něco předvedli, to je asi první měřítko. A to předvedli, to nejsou laciné řeči. My často jsme chytlaví na ty předvolební sliby. Ale to prostě nejde, když vám někdo slíbí, že budete bohatý, tak budete bohatý jedině vlastní prací. Nejde spravit všechny silnice světa najednou. Nejde vybudovat všechny železnice. Nejde všechno změnit jako mávnutím kouzelného proutku. Ale zase, když se tvoří ty volební programy, tak prostě se tam musí dát nějaký ideál. A tak ten ideál by měl být nějak jako mravný. Rozhodně by tam nemělo být něco, co by té společnosti škodilo, a to jako křesťané bychom měli poznat. Například by tam neměla být nenávist vůči nějaké skupině lidí, i takových, kteří nám nevyhovujou a máme na ně dopal, jak se říká. Potom bychom měli opravdu vybírat lidi, kteří něco dokázali, ale pro ty druhé, ne pro sebe. Protože některé ty zázračné kariéry nás sice mohou oslnit, ale to ještě vůbec neznamená, že ten člověk pro nás hne prstem.
0: Na místo podléhání prázdným předvolebním slibům nebo reptání u piva či na internetu se dívejme na lidi, kteří už pro druhé něco poctivého udělali, vybízí arcibiskup Přibyl.
1: Já znám tolik starostů a starostek, kteří by za tu svou obec dýchali, a kolikrát se jim stává, že na ně někdo štěká přes plot a není to pes, ale jeho pán. Protože neodvezli popelnice, protože ona se neposekala tráva, protože tamto a tamto, ale že bychom někdy otevřeli vrátka a třeba tu popelnici postavili, nebo posekali tu trávu, nebo tomu starostovi poděkovali, že se o nás stará. I jsem jednou takhle s takovým starostou šel po obci a zažil jsem to opravdu na vlastní kůži a bylo mi smutno. Takže dívejme se na to, jak ti starostky a starostové, primátoři a primátorky pro nás pracují. myslím si, že čím menší obec, tím je to tak jako víc opravdu přímočaré. Samozřejmě v těch velkých městech už nastupuje i ta velká politika, ale jestliže něco víceméně fungovalo, tak si nemyslím, že teď přijde nějaký zázračný člověk a úplně to změní o 100%.
0: Podle arcibiskupa Přibyla je třeba být nohama na zemi a zároveň mít ideály.
1: Musíme současně nehledat někoho, kdo to za nás všechno vyřídí, i když nám to je schopen slíbit, ale někoho, kdo má pokoru, kdo řekne, já budu se snažit dělat to, co dokážu, ze všech svých sil, jsem ochoten se věnovat tomu jako službě, ale nemůžu vám slíbit, že bude všechno dobře. Takhle to mám já i u sebe, já taky nemůžu říct, že budu světec a že bude všechno v pořádku, ale dám do toho všechno, co je v mých silách. Takových lidí je dost.
0: Co když vhodného kandidáta nenajdeme? Arcibiskup Stanislav Přibyl povzbuzuje.
1: Pak se tedy pro příště zamyslete nad sebou, jestli ten vhodný kandidát nejste vlastně vy a nezapomněli jste se podívat do zrcadla. Oni nerostou jak houby po dešti, ti kandidáti do těch obecních a jiných zastupitelstev i do jakékoliv politiky, ale jsme to my, kdo máme utvářet tu společnost, tak popřemýšlejte, jestli třeba příště za 4 roky byste se neměli stát zastupitelem, zastupitelkou, starostou nebo starostkou, případně primátorem či primátorkou. Určitě je mezi námi mnoho ještě neobjevených talentů.
0: Celé aktuální zamyšlení pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla k volbám najdete na YouTube.

0: A ve 13 hodin 30 minut, půl druhé, pátek 9. října. Farnost Dub nad Moravou chystá na sobotu 10.10. Evropskou mysliveckou pouť. Tradiční mezinárodní setkání se v poutním chrámu očišťování Panny Marie koná už po 19. Jak tato tradice propojující středoevropské myslivce vznikla, přiblížil tamní duchovní správce pater Jan Kornek.
1: První pouť 20 let tomu nebyla evropská, jenom normální myslivecká pouť. No a spousta kamarádů z Polska, ze Slovenska i myslivci mě poprosili, že by mě šlo udělat něco pro Evropu a zvlášť tady střední Evropu. Tak říkám, tak dobře, tak jsme začali, takže tento rok už bude 19. evropská myslivecká pouť. No, takže tam přijde i z Polska, z Německa, Slovenska, z Maďarska, takže každý rok má někdo jiný na starosti. Minulém roce bylo Polsko, teď mají Česky, i biskup, i všichni. Příští rok mají Slováci na starosti pouť, takže se tam vystřídají a vyměňují všechny názory, tradice, zvyky a tak dále, jaké jsou v těch státech.
0: Slavnostní program zahájí v sobotu dopoledne myslivecké fanfáry a mše svatá celebrovaná pomocným olomouckým biskupem Antonínem Baslerem. Následovat bude pasování na myslivce, ukázky vábení jelenů nebo vystoupení trubačů. Poutníci se budou moci zastavit také u benefičního stánku sbírky Trámy pro dub, která pomáhá zachránit historické zastřešení poutního kostela.
1: Postupně vybíráme jako na té trámy, na ošetření, na sanaci. Tam rozpočet byl 21 milionů, to by musel tady být ještě dalších 50 let, aby mu to tady vybral vše. Takže od koruny do koruny a uvidíme, na kolik to všechno zvládneme.
0: Uzavírá farář z Dubu nad Moravou pater Jan Kornek. Podrobný harmonogram sobotní myslivecké pouti je dostupný na stránkách farnosti.

0: Charitativní štafeta Pírův běh odstartuje v neděli 11.10. v Ostravě v Bihelském lese na okruhu zvaném Pliňák. Připomene zakladatele skautského oddílu 48 Huga Mandovského, zvaného Píro. Dobrovolné startovné podpoří rekonstrukci onkologické čekárny ve fakultní nemocnici Ostrava. Podrobněji za organizátory Vlasta Fabiánová.
1: Štafety se mohou účastnit 3 až 5 člené týmy kamarádů, rodin nebo firem. Kromě běhu na vás bude čekat bohatý doprovodný program, který zahájí ve 13 hodin Kuba Mazuch. První kategorie startuje ve 13.15. Pokud nechcete běžet, můžete na akci přijít a podpořit dobrou věc. Z pěkného zážitku se může navíc stát chvíle, která dává hlubší smysl. Všechny informace najdete na www.pirovbieh.cz. Akce se koná poblíž restaurace Koliba v Bělském lese, ale musíme vás upozornit, že zde nebude pro účastníky možnost parkování.
0: Zájemci se mohou registrovat online do dnešního večera, tedy do pátečního večera 9.10. do 20 hodin. Případně na místě v neděli před akcí od 11 hodin. Nejpozději hodinu před startem dané kategorie.

snesl jsem dolů všechny kosti svý. Srdce jsem nechal navždy nahoře, mám v sobě smutek řeky divoký, který se ještě nechce do moře.

jsme se skáli čelem tvářemi a zavřu oči se vším smířený, než usnu spánkem, v kterém zdá se mi, že jsem se změnil.

0: Městské divadlo v Mostě se rozhodlo zpřístupnit Williama Shakespeara mládeži. Připravilo originální kompilaci tří nejpopulárnějších her s živým hudebním doprovodem. Spojovacím tématem je láska a smrt a průvodcem Hamlet. Návštěvníkům od 13 let je určená autorská montáž Shakespeariáda v režii Hany Marvanové.
1: Celou tu instalaci stavíme na velký hudebnosti. Moje zkušenost je, že ten blank vers, který je hodně vlastně o rytmu, ten díky tomu určitému zhudebnění těm mladým bude promlouvat výrazně líp a že mu budou rozumět. Pracujeme tam s formou rapu, melodramatu, a ještě mám vlastně živý hudebníka, který doprovází a pracuje spolu s hercema, a kteří taky někdy zpívají, někdy hrají na housle.
0: Premiéru Shakespeariády uvede mostecký soubor v divadle Rozmanitostí dnes v pátek 9. října. Další představení budou pro školy ve čtvrtek 22. a v pátek 23. října.

Jo, 14 hodin. Máme pátek, 9. říjen a se 14. hodinou přichází čas na tradiční hudební kompas. Kam nás dnes hudební kompas zavede? Dnešním hudebním kompasu si dnes představíme japonského trumpetistu a producenta Takuyu Kurodu a jeho album Zigzagger z roku 2015. Kuroda vystoupí 18. listopadu v pražském klubu Jazz Dog v rámci festivalu Českého rozhlasu Jazz. Nám na úvod zahraje skladbu No Sign.

Japonský trumpetista Takuya Kuroda si v lednu 2015 do newyorského studia Sear Sound pozval více než 10 doprovodných hudebníků, včetně brooklynské skupiny Antibalas, která kombinuje jazz s africkou hudbou. Důležitým nástrojem jsou na albu Zigzagger vedle Kurodovy trubky také bicí, na které hraje Adam Jackson, a perkuse, které ovládá další Japonec Keita Ogawa. Třetí japonský hráč Takeshi Obayashi střídá elektrický klavír a syntezátory. Samotný Takuya Kuroda, který pochází z Kobe, se na počátku tisíciletí přestěhoval z Japonska do Spojených států, aby se tam mohl naplno věnovat studiu hudby. V té době měl již za sebou hraní v big bandu se svým starším bratrem, trombonistou. V New Yorku Kuroda studoval hudbu a postupně se stal součástí klubové scény. Zaměřuje se na fúzi jazzu, soulu a hip-hopu a v poslední době experimentuje také s terénními nahrávkami, které ve studiu kombinuje s trubkou a dalšími nástroji. S novou, nebo svou hudbu přijede 18. listopadu představit do Prahy, kde vystoupí v klubu Jazz Dog. My si v jeho podání poslechneme ještě skladby Zigzagger a I Don't Remember How to It Began.

Poslouchali jsme trumpetistu Takiu Kurodu, který 18. listopadu vystoupí v Praze v klubu Jazz Dog. V pondělí ráno si představíme nové album, které společně naspívali íránské zpěvačky Mahsa a Marjan Vahdat.

V neděli 11. října se v kostele svatého Floriána ve Skoronicích uskuteční slavnostní koncert ke 125. výročí vystavění a vysvěcení tamní obecné školy. Začátek je v 15 hodin a 30 minut. Akce je věnována všem pedagogům, duchovním, katechetům i ostatním pracovníkům, kteří ve škole působili v letech 1901 až 1990. V programu vystoupí mladí hudebníci z regionu a zazní také průvodní slovo sestavené z historických zápisů pamětníků a řídících učitelů. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří opravy místního kostela. Na setkání zve kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice.

omeletu rád se modlím obětovat, kus pohodlí odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i

0: Rapotín a Vikýřovice budou v neděli 11. října dějištěm 21. svatohubertské pouti v údolí Desné.
1: Začíná postavena nebezvětí paní Marie v Rapotíně, kdy na lovecké rohy zatroubí pánové Petr Koskurek, Karel Koskurek, Martin Daborský a Zdeněk Viliš. Posléze začne troubená svatohubertská mše za doprovodu tří lesních rohů. Či svatou bude celebrovat páteř Slavoběr Sulovský, šumperský děkán. Po skončení téhle mše se účastníci deberou do Vikýřovic na fotbalové hřiště, kde bude probíhat následný program, takový volnější, kdy vlastně přesně ve 12 hodin zahájením zase loveckými fanfárami na lesní rohy. Dále bude následovat ukázka vábení jelenů, kterou předvede náš dlouholetý jelenář, pan Jirko Kantorek a Jiří Šikl. Dále pak proběhne sokolnická show, navštíví nás přátelé s dravcem a z lednice, skupina Seiferos. Dále budou moci jít tady zhlédnout chovatelskou přehlídku drobného zvířectva místní organizace Rapotín, lovecké nože představí rozklad Brixy a módu moderní mysliveckou loveckou paní Anna Jáková Hanušovi. Samozřejmě, že tenhle program bude doprovázen vynikající mysliveckou kuchyní.
0: Informoval na Proglasu za pořadatele nedělní svatohubertské pouti v údolí Desné Václav Mazánek.

0: Jak porozumět vlastní smrtelnosti? Na besedu o konci života bez tabu zve do Litoměřic Olga Valentová.
1: Jak různé kultury a náboženství nahlížejí na umírání, smrt, pohřeb a truchlení? Proč potřebujeme rituály, i když se k žádné víře nehlásíme? A jak se proměňují naše představy o posledním rozloučení? Hosté budou hovořit o zkušenostech z domácí hospicové péče, významu rituálu i možnostech přírodního pohřebnictví. Spolupořadatelem je hospic svatého Štěpána v Litoměřicích. Místem konání je zdejší kulturní a kreativní centrum a program se tu koná v pondělí 12. října od 17 hodin. Z Litoměřic Olga Valentová.

0: 12. ročník Dne lidí bez domova bude zítra, tedy 10.10. v Olomouci na Horním náměstí. Tradiční akci pořádají Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život.
1: Budeme prodávat benefiční misky od firmy Ergonesu s polívkami, které navařily olomoucké restaurace. A vlastně výtěžek z téhle akce půjde pro podporu lidí bydlících v azylových domech, kteří nemají dostatek peněz na to, aby si zajistili travu. Máme přislíbenou účast od 10 podniků. Olomoucká jízdárna počítá s tím, že uvaří boršť, Bistro Paulus Kulajdu, Czech Gen Gastro gulášovou polévku, Hotel Flora Valašskou kyselicu, Nutrenbord bude vařit zelňačku paprikovou, vazební věznice bramboračku s houbami, Ristorante Polo frankfurtskou s párkem, Kapukou po fazolovou srajčaty, pivnice Doga česnečku a restaurace Stodola tvaruškový krém. A budeme k tomu mít i chléb, který nám dodá sponzorsky pekárna La Sefre. A je to vlastně taková benefice na druhou, protože misky keramické, které vyrábí firma Ergones, která funguje pod Tyflocentrem, tak vlastně tyhle misky nakupují sponzorsky firmy taky z Olomouce, který vlastně ty misky nakoupí. Ergones tím může zaměstnat v chráněné dílně lidi se zrakovým handicapem a ty misky se pak po druhé prodají a podpoří ještě lidi bez domova.
0: Přiblížil pro posluchače Proglasu jménem organizátorů Alexandr Dvořák. Celou událost moderuje Martina Kvítko Procházková z Rádia Haná.
1: Přijdou nás podpořit známé osobnosti, jako třeba Miroslav Krobot, Lubomír Smékal, Jakub Jurka, pak lidi z Moravského divadla, divadla Tramtárie, fotbalisté Sigmy. Bude tam i zpívat vlastně olomoucký hudebník Miky Hiller, který nás už doprovázel minulý rok. Tradičně vždycky máme sběrné místo během této akce, takže kdokoliv bude chtít podpořit lidi před nadcházející zimou a zastávajícího podzimu, tak může přinést letou kávu či zápalky pro to, aby se lidi v zimě mohli zahřát buď kávou nebo třeba mít možnost si někde třeba zapálit i plynový vařič a ohřát si něco k jídlu a čaj.
0: Tolik o zítřejším Dni lidí bez domova v Olomouci za pořadatele Alexandr Dvořák.

0: 15 hodin a v pátek 9. října se vrací živé vysílání Odpoledního plusu. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
0: Prezident Pavel odevzdal hlas v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Jak to vypadá ve volebních místnostech na dalších místech Česka? Má Česko funkční dlouhodobý plán, jak v krajině lépe zachytávat vodu? A kvůli čemu zadržela kambodžská policie dva Čechy? To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Dobré odpoledne. Češi vybírají nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit dnes až do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
2: Ve třetině volebních okrsků lidé hlasují taky pro kandidáty do Senátu. Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční politici. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Pavla mrzí. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot v Česku o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 haléřů. Je to o 17 haléřů víc než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Podle Novotného jejím odmítnutím Slovensko překročilo červenou linii.
4: Toto se volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
2: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 tisíc ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Mezinárodní trestní soud v Hágu za nucené deportace vydala zatykač mimo jiné na ruského prezidenta Vladimira Putina. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenních jednání prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný, ale cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem.
5: Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Za březnovým pokusem o útok na pobočku Bank of America v Paříži stojí proíránské milice. Podle deníku Le Monde to tvrdí americké tajné služby. Muže podezřelého z plánování teroristického útoku zatkli agenti Spojených států v Turecku.
6: Dva nezletilí Francouzi se na konci března pokusili odpálit improvizované výbušné zařízení před kancelářemi americké banky v centru Paříže. Teenagery chytila policejní hlídka a útok překazila. Vyšetřovatelům řekli, že jim prostředník za odpálení bomby nabídl několik stovek eur. Americká FBI zjistila, že útok plánoval muž irácké národnosti napojený na proíránské milice. Muž, kterého deník Le Monde označuje jako Mohameda, je údajně zodpovědný taky za několik žhářských útoků na synagogy a židovské školy v Evropě. Jeho motivem byla msta za americko-izraelské útoky na Irán. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo financí připravuje zákon, který má živnostníky lépe chránit při nesplácení dluhů za úvěry. Některým by ale mohl paradoxně zkomplikovat přístup k potřebným půjčkám, říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
7: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
2: Výhrady k novele mají i některé neziskové organizace. Vadí jim třeba to, že by se přesné parametry ochrany nejen podnikatelů, ale všech spotřebitelů měly nově stanovovat nařízením vlády. Návrh je teď v připomínkovém řízení a ministerstvo připouští změny. Novela má začít platit až od 1. ledna 2028. Doprava Českého rozhlasu Plus. Na D5 směrem z Rozvadova na Prahu čekejte kolonu před omezením mezi jistým a 95. kilometrem. Zdržení teď asi 20 minut. Na D1 ve směru z Prahy na Brno popojíždí kolona z 11. kilometru od Pražského okruhu až za Mirošovice do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek je až na 50 minut. V Praze se řeší nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Za Europarkem se srazila dodávka s osobním autem. Neprůjezdný je levý pruh, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pršovice je až na 45 minut.

0: až 8 metrů za sekundu. A zítra bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude k večeru slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

A nyní jste zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

0: Chvála Kristu a Pane Marii, z diecezne svatyne Božieho milosrdenstva svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme poslucháče Radia Proglas a chceme sa dnes společně spojit v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství před obrazem milosrdného Ježíše a u nás ve svatyni taky před vystavenou nejsvětější svátosti oltární a vyprošovat milosrdenství pro nás, pro celý svět. Dnes zvláštním způsobem taky chceme prosit za diecézi Ostravsko-Opavskou, za otce biskupa Martina Davida, za všechny diecezány, protože celý tento měsíc se ve Slavkovicích modlíme za tuto diecézi. Úkon sebeodevzdání Božímu milosrdenství. Tak se modlila Faustina. Nejmilosrdnější Ježíši, tvá dobrota je nekonečná a pokladnice tvých milostí jsou nevyčerpatelné. Bezmezně důvěřuji tvému milosrdenství, které převyšuje všechna tvá díla. Zcela a bez výhrad se ti odevzdávám, abych takto mohla žít a usilovat o křesťanskou dokonalost. Toužím šířit tvé milosrdenství uskutečňováním děl milosrdenství jak duchovního, tak tělesného, se zvláštní snahou o obracení hříšníků a poskytováním útěchy potřebným nemocným a trpícím. Proto mě opatruj Ježíši jako své vlastnictví a svou slávu. I když se občas chvějí strachem, když si uvědomují svou slabost, přesto současně bezmezně důvěřuji ve tvé milosrdenství. Kež by všichni lidé včas poznali nekonečnou hloubku tvého milosrdenství, uvěřili mu a navěky je oslavovali. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
3: A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami, a požehnaný je plod života tvého, Ježíš.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hřešné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižovan, umřel i pohrben jest.
5: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Věčný Otče, obětuj ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
6: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
7: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
8: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
9: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
10: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
11: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
13: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
14: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
15: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
16: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
12: Nas mír za hříchy naše i celého světa.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
17: Na smír za hříchy naše i celého světa.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
12: Pro jeho bolestné utrpení.
17: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
12: Na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
12: Na smír za hříchy naše i celého světa.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
17: Pro jeho bolestné utrpení.
12: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
12: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
12: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
12: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Pomodleme se společně modlitbu zasvěcení Božímu milosrdenství. Bože, milosrdný Otče,
12: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás, utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo, a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje, věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatí Cyrilá Metoděj,
12: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
12: oroduj za nás.
0: Svatá Faustino,
12: oroduj za nás.
0: Svatý Vincenci Palotti,
12: oroduj za nás.
0: Na závěr naší společné modlitby, přátelé, přijměte Boží požehnání. Pan s vámi.
12: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.
12: Amen.
0: Drazí přátelé a posluchači Radia Proglas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu korunky. Pamatujte, že vás pokažem ši svaté tady ve Slavkovicích ve svatyni. Svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení a taky vás prosíme, abyste skrze své utrpení, skrze svou modlitbu byli svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete. Těšíme se zase ze Slavkovic naslyšenou.

den a zastaví se čas a všichni v místnosti. Má oči, který sálají, jiskrou z drátů tramvají a elektřina

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: 15 hodin a 31 minut, máme minutku po půl čtvrté, pátek 9. října. Ve Slovenských Vráblích se v neděli, tedy 11. října, uskuteční mimořádný koncert Proglas Slovanská óda. Koncert začne v 16 hodin v kostele Přeblahoslavené Panny Marie a koná se u příležitosti 125. výročí posvěcení kostela. Pořadateli koncertu jsou slovenský pěvecký sbor Adoremus a město Vráble. Hudebně poetické dílo vychází z odkazu Konstantina Filozofa a jeho slavného Proglasu, nejstarší slovanské literární památky. Nadčasové poselství o významu slova, vzdělanosti a víry získává v novém zpracování Daniela Heviera a Lubomíra Horňáka moderní podobu, která propojuje klasickou a populární hudbu. Návštěvníci se mohou těšit na výjimečné hudební zpracování díla, které i po více než tisíci letech připomíná sílu slova a duchovního odkazu našich předků.

0: konce října probíhá v Brandýse nad Labem druhý ročník kulturního projektu Art House Melichar. Středočeský kraj dočasně propůjčil Melicharovu vilu neziskové organizaci Prostor 108. Nabízí současné umění v podobě výstav, vernisáží i komorních koncertů. Zájemci se také mohou zúčastnit komentovaných prohlídek vily. Projekt navazuje na osobnost a odkaz Františka Melichara, podnikatele a majitele továrny na výrobu zemědělských strojů.
1: Jeho podnikatelský duch přinesl Brandýsu hospodářský růst, pracovní místa pro místní obyvatele a tím pádem prosperitu. I proto tato akce připomene také jeho odkaz. Z Melicharovy vily se díky tomu stane jedinečná a živá pop-up galerie. Akce snoubí dohromady umění, historii a bude rozhodně inspirací pro další tvůrce a nadšené kulturní diváky. Navíc značným dílem přispěje k oživení kulturního dědictví ve středočeském kraji.
0: Doplnil krajský radní Robert Pecha. Vstup na pořádané akce je s výjimkou workshopu bezplatný nebo za dobrovolné vstupné.

Dnes, tedy 9. října večer, promluví v brněnském klubu První patro historik Michal Stehlík spolu s novinářem Martinem Gromanem. Dvojice, která tvoří podcast Přepište dějiny, se ve svém živě vysílaném dílu zaměří na proměnu pohledu na lidi se zdravotním postižením anebo sociálním znevýhodněním a jejich místa ve společnosti. Probíhá jako součást kampaně Každý máme něco, kterou pořádá AGAPO, organizace, která takovým lidem pomáhá najít a udržet pracovní uplatnění.

0: Pokračuje 17. mezinárodní festival pravoslavné hudby Archeon Kalos v Praze. Následující koncert se uskuteční zítra, tedy 10.10. a podrobnosti o jeho náplni sdělil ředitel festivalu Marios Christou.
1: Naše publikum je zvyklé na byzantskou duchovní hudbu, ale právě v kavárně Zasekavat zazní světská lidová hudba bývalé byzantské říše v podání souboru Alfea Ensemble. V tom souboru hraje Jorgos Kalamakis na úd a Peter Mastrojani na různé bicí nástroje a Barbora Špadová flétny. Tyto písně jsou skladby, které se tradičně nespívaly v koncertních sálech, ani v kostelích, ale právě v prostorách, kde lidé u toho pili, jedli, tancovali a volně se pohybovali. Takže nám připadalo, že kavárna Zasekavat je vhodné místo pro tuto hudbu.
0: Program festivalu bude pokračovat nedělním koncertem s názvem Z odkazu Alexandra Kastalského. Pokračuje Marios Christou.
1: Od 17. století byla ruská hudba silně ovlivněna západní hudbou. Staroruské chorály, jako například Znamený zpěv, skoro zmizely. A Alexander Kastalský zásadně změnil ruskou zborovou hudbu tím, že vrátil do duchovní hudby autentickou staroruskou hudbu a také i organicky probojil s lidovou hudbou. Nespojil tak staré hudební tradice s ruskou lidovou písní a vytvořil nový originální styl. A to přesně ukáže srovnání jeho skladeb s původními staroruskými nápěvy, a kde uslyšíme, jak starou hudbu integroval do své tvorby. Jeho tvorba tak zásadně ovlivnila vývoj ruské zborové hudby, včetně tvorby skladatelů, jako byli Rachmaninov a Česnokov. Jsou i známi v Praze.
0: Říká Marios Christou o tvorbě tohoto ruského skladatele, jehož výběr z liturgie svatého Jana Zlatoustého, žalmy a další skladby zazní na koncertě v chrámu svaté Kateřiny Alexandrijské v Praze. Na tomto koncertě vystoupí ženský sbor Akordum, mužský sbor Láska opravdivá a solista Hasan el Dunia. Začátek zítřejšího i nedělního koncertu je shodně v 19 hodin a 30 minut.

Ano, bylo právě 16 hodin a s tímto časem se připravil pořad Oktáva dnes s titulem Filharmonie Hradec Králové.

0: V tomto pořadu cyklu Oktáva, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer, si představíme Filharmonii Hradec Králové. Do studia jsem si pozval pana ředitele Vladimíra Šrámka, dramaturga pana Marka Hrubeckého a šéfdirigenta pana Jiřího Habarta. Já vás tady všechny tři moc vítám a děkuji vám, že jste si udělali čas na návštěvu našeho studia a že nám představíte obecně Filharmonii Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych asi nejradši začal historií a my jsme se domluvili, že tu by nám v kostce představil pan Marek Hrubecký, dramaturg, protože ten jí asi zná nejlépe, že?
2: Dobrý den. Potřebovali bychom ještě starší pamětníky, ale můžeme si v kostce říci, že začínáme teď v září za týden 49. sezónu. 50. ta bude ta následující a také velká příležitost k vzpomenutí všech otců zakladatelů, kterým jsme dodnes vděční. Čili 50letá historie pomalu našeho orchestru je za dveřmi. Orchestr vznikl jako operní, ale brzy se transformoval do orchestru symfonického, posléze státního a jméno Filharmonie Hradec Králové nese od vzniku České republiky a tím se dostáváme také do éry ředitele Malého, který angažoval profesora Weinera a tam se píše taková ta novodobá historie orchestru, která pak je spjata se jmény ředitele doktora Dernera, šéfdirigenta Ondřeje Kukala, Andrease Sebastiana Weisera, Kaspara Zendera, čili i zahraničních umělců a vlastně dnes zažíváme takovou i generační obměnu, jak ve vedení, tom manažerském, tak uměleckém a vyhlížíme světlé zítřky.
0: V roce 2027 se můžeme těšit na oslavu 50. jubilea. Jak, pane řediteli, jí budete slavit? Bude to nějaká jednorázová akce nebo tomu věnujete celý rok?
1: Tak, děkuji vám za tuto krásnou otázku. Říkal jste v roce 27, úplně správně bych to měl uvést na míru, že to bude celá sezóna 27-28, která bude teda 50. sezónou a myslím si, že 50. výročí se nedá oslavit pouze v jednom dni, takže se chystáme slavit celý rok. Ten rok bude orámován dvěmi open air koncerty. První bude 25.8.2027 na náplavce Liště na nábřeží. Jedná se již o tradiční koncert. My tento formát ještě rozšíříme na takovou celodenní akci, kde se představí naši hráči, naši akademici. V takovém odpolední budeme být připraveno pro dětské posluchače workshopy, protože to je další jako činnost, které se velmi věnujeme, vzdělávání a celé edukace. Takže tohle to bude takové jako předodpoledne a večer nás potom bude čekat krásný koncert na té náplavce zmiňované pod taktovkou našeho nového šéfdirigenta, který příští týden bude začínat ve své roli vlastně prvním inauguračním slavnostním koncertem pan Jiří Habart. A jak jsem zmiňoval, takže to orámování té sezóny bude ještě pokračovat až teda do toho roku 28 a v červnu 28 budeme dělat na nejspíše velkém náměstí budeme dělat koncert z takového jako populárního žánru s kapelou Blue Star, takže proměníme náměstí ve swingovou tančírnu a užijeme si vlastně to bude jaký závěr velké vyvrcholení těch oslav 50. sezóny. No a mezi tím samozřejmě bude jeden krásnější koncert než druhý.
0: Takže máte velice široký záběr, k tomu se ještě dostaneme, ale když už jsme mluvili o začátku sezóny, kterou už povede nový pan šéfdirigent, pan Habart, kolik, pane šéfdirigente, máte lidí ve svém orchestru nebo ve svém souboru?
3: Takže jak jsem se nedávno dozvěděl, tak náš orchestr je složen zhruba už i ze 100 lidí. Z těch stávajících členů máme zhruba 84. A když tomu započítáme akademiky a další jedince, tak jsme už na stovce. Což je opravdu v rámci celé České republiky už nadstandardní velikost. Samozřejmě málo kdy se potkáme na jevišti v 80 lidech, i když příští týden už se blížit budeme, co se týče mé vlasti Smetanovi, tak tam jsme ve velikém obsazení, takže tam počítám 70 lidí bude určitě.
0: Jak se liší akademici od těch ostatních členů, jestli to můžete nějak přesně definovat?
3: Akademici jsou vlastně úplně mladí, stále ještě studující, mladí hudebníci, většinou z konzervatoří, kteří projdou dokonce konkurzem a dostávají vlastně příležitost se zžívat s profesionálním tělesem. Je to takové vychovávání nové generace, přivítání v orchestru a často se stává, že už i zůstávají, pokud projdu zase opět dalšími konkurzy.
0: Odkud se ti to vaši akademici rekrutují? Z jakých škol?
3: Konzervatoří, takže z okolních většinou.
0: Okolní.
3: Takže počítám, že to budou Pardubice, ale jsou tam i z akademií z Prahy, Brna, takže opravdu, omlouvám se, nejsou to hráči jenom z okolí, ale z čele České republiky.
2: Kaspar Zender byl vzorný propagátor české hudby a tak možná by nebylo od věci pustit si kousek karnevalu.

0: My jsme se teď bavili o samotném hudebním tělese a teď by mě zajímalo, pro koho to těleso hlavně vystupuje. To znamená, zajímala by mě struktura obecenstva, respektive jestli máte nějaké cílové skupiny.
1: Samozřejmě úkolem filharmonie je pokrýt co nejširší spektrum, co nejširší nabídkou, ale je jasné, že na klasickou hudbu chodí specifické publikum, že tam budou některé věkové kategorie posíleny, zejména ty starší, že také ženy budou mít důležitou pozici, protože ne vždy pánům po 60 se bude chtít doprovázet dámu, tak půjde s kamarádkou. A je tam také takový vzorec historický, že vlastně tu artificiální hudbu pěstovanou na školách a v těch koncertních sálech a v operních domech, recipienty byli příjemci dříve lidé z aristokratických kruhů a pak měšťané a určitým sploštěním vlastně docházíme i k takovému profilu dnešního návštěvníka, který vyhledává na těch koncertech určité zajímavosti, jestli se hraje na stradivárkách, číhá na určité momenty ve skladbách, na ty populární melodie, které umí jaksi identifikovat. Ale pak tam máme také skupinu lidí, kteří by se rádi odškodnili za příkoří života běžného, všedního, pracovního a jaksi relaxovali na těch koncertech. A pak jsou takové minority, připodobně měl bych je k fanouškům jazzu, tak to jsou lidé, kteří přísahají na Bacha a na starou hudbu. A tak to víme, že můžeme cíleně některé koncerty adresovat konkrétním jaksi zájemcům.
0: Takže tam nechodí jenom znalci hudby, ale daleko širší spektrum.
1: Přesně. A to řekl bych, to je úkol být doširoka otevřený, aby jaksi všichni v té instituci i v tom širokém okolí byli, buď se dá říct, podobně nespokojeni, že tam nemají většinu toho svého, anebo vidíme tu sklenici poloplnou. To znamená, že většinu dokážeme uspokojit.
0: Mhm. Když se podíváme na věkovou strukturu, chodí k vám spíše starší lidé nebo spíše mladší?
1: Myslím, že tam je určitý propad ve střední generaci, kdy ti lidé potřebují nějak zabezpečit tu existenci, kariéru a do toho mají rodiny, děti. A zkrátka do té chvíle jsou jaksi otevření a potom, když ty děti jaksi vychovují,

0: chovají, tak už také by rádi z toho života jak si něco užili. Tak řekl bych, že je tam určitý propad ve střední generaci, ale do toho hrají ještě ty známé události, které neovlivníme, covidová pandemie, roli, kde jsme viděli reakci publika u jednotlivých vstupenek jako obnovení zájmu, ale dlouhodobější jaksi vracení se ke stavu abonentů, to tedy předplatitelů.
1: Já bych určitě rád na tohle to nějakým způsobem navázal, protože tohle to je naše, to je spíš to manažerské přemýšlení o té struktuře nabídky, kterou budeme mít. Tak jak to říkal kolega, že musíme pokrývat maximální množství prostě té poptávky. A to znamená, že my vlastně neustále nad tou nabídkou nějak přemýšlíme, nějak se jako vyvíjí a přizpůsobujeme tomu celé vlastně koncertní řady. Takže vedle našich klasických symfonických řad, kde my máme, používáme to označení barevné, takže bílá, velký symfonický cyklus, žlutá, malý symfonický cyklus, jsme taky vlastně připravili řadu, která se specializuje na interpretaci starší hudby, mají ve své vlastně jako gesci pan dirigent Spurný a my ji nazýváme filharmonickou kamerátou. V tomto případě ani nenajdete tuhletu řadu, že by sídlila ve filharmonii u nás v naší budově, ale je na Univerzitě Hradec Králové, na pedagogické fakultě, kde jsou obnoveny po rekonstrukci dva nádherné komornější sály, takže budeme využívat. A zároveň tenhle ten formát používáme taky k edukaci středoškolských studentů. To je pro nás další jakoby věc, to vzdělávání a edukace a rozdělení do správných segmentů, tak aby jsme se každému věnovali, aby dostával tu správnou nálož klasické hudby, jak mu to bude příjemné. Dále vedle těch menších formátů filharmonické kamaráty máme a znovu obnovujeme ve 49. sezóně, protože jsme potřebovali se trošičku transformovat, takže znovu obnovujeme varhanní řadu. To je velice, velice důležité. Tam si trošičku dovolím vrátit se k 8. výročí Hradce Králové, kde došlo k přejmenování sálu na sál Soni Červené a naše nová, nově obnovená koncertní varhanní řada nese název Královská Červená. Královská, protože odkazuje na Hradec Králové, protože odkazuje na královský nástroj varhany, a Červená, protože samozřejmě se pojí se Soňou Červenou, která byla významnou patronkou a podporovatelkou výstavby varhan v našem sále. Takže tuto celou koncertní řadu má na starosti pan Václav Metoděj Uhlíř dramaturgicky. Jedná se o 4 nedělní koncerty, které budou doplněny ještě navíc o besedu. Další vlastně práce s publikem, takže fanoušci varhanní hudby si budou moci před koncertem ještě užít v naší kavárně popovídání a představení koncertu panem Uhlířem jako dramaturgem této řady.
2: Je známo, že varhany, které vlastně u vás používáte za podpory tehdy žijící Soni Červené, jsou mimořádné v republice, že?
1: Koncertní varhany jsou podle mě vždycky mimořádnou událostí a to, že já se omlouvám, bo u toho jsem nebyl ještě, abych byl vůbec v roli ředitele a ani jsem nebyl ještě přítomen ve filharmonii jako zaměstnanec, tak tady by mě asi doplnil nejlépe pan dramaturg.
0: Já myslím, že Filharmonie Hradec Králové měla štěstí na rekonstrukci sálu koncertního, která pamatovala už ve svém zárodku na instalaci varhanního stroje, ale to byla ještě dlouhá cesta k němu, kde, řekněme, možná nebýt Soni Červené, naší milované rodačky hradecké, tak bychom vlastně neměli ten sál kompletní a aby v krajském městě byla taková vybavenost jaksi kulturními zdroji a zázemím, to je skutečně unikátní, takže my jsme teď vlastníky vlastně nejmodernějších varhan a nedá se nic dělat, budeme muset jednou se zařadit na stříbrnou příčku, jakmile v katedrále svatého Víta ten ten impozantní celosvětově jaksi očekávaný varhaní stroj bude zřízen. Tak samozřejmě je potřeba srovnávat milionová města a ani ne statisícová, jako je Hradec Králové, a na této úrovni jsou ty naše varhany skutečně velkým přínosem, bez kterého bychom nemohli některé skladby vůbec realizovat. Janáčkova Tarase Bulbu, Strausova Zarathustru, kterého věřím také uslyšíme někdy s novým panem šéfdirigentem. Možná bych ještě doplnil k varhanám. Ta neobvyklost té dispozice u nás spočívá v pravolevém uspořádání jaksi píšťal, kdy to není centrální umístění. Náš sál je multifunkční, umožňuje realizaci jevištních hudebně scénických děl a dokonce se podařilo tvůrcům zakomponovat i varhany, přestože je tam portál, tak aby bylo možné užívat sál jak pro koncertní, tak jevištní účely, tak pro varhanní hudbu, tak jsou zajímavým způsobem, jak si píšťaly rozděleny doleva a doprava před portál.
2: Ještě mi dovolte jenom malou chviličku zůstat u varhan. V Hradci Králové při univerzitě hradecké je také hudební katedra. Máte s nimi navázanou nějakou spolupráci?
1: My můžeme mluvit o memorandu, které jsme podepisovali v loňském roce s celou pedagogickou vlastně fakultou a samozřejmě s tou hudební katedrou a této vlastně rozvíjející se nové spolupráci. To, že my jsme u nich v budově, máme tam koncertní řadu celou umístěnou a budeme pokračovat a rozvíjet tenhle ten vztah.
0: Pan Spurný nahrál s Filharmonií Hradec Králové klavírní koncert číslo 2 Ludvíka van Beethovena. Beethoven bude mít výročí a tady na té nahrávce pan Spurný hraje na klavír kopii klavíru z dílny, od které měl i sám Beethoven klavír. Takže uslyšíme něco hodně autentického.

0: Jak vyplynulo tady z našeho rozhovoru, vy nefungujete zdaleka jen v budově Filharmonie zde v Hradci Králové, ale i na spoustě dalších míst. Kde tedy všude?
1: Vzhledem k tomu, že se nabídka Filharmonie neustále proměňuje, rozšiřuje, tak se snažíme taky putovat po městě a spojovat tu danou hudební problematiku s nějakým specifickým místem. Takže například jste mohli Filharmonickou kamerátu či salonní orchestr naší Filharmonie v loňské a předloňské sezóně jste mohli vidět v Muzeu východních Čech. Nyní, jak jsem již zmiňoval, budeme ve 49. sezóně a doufejme, že i v 50. budeme spolupracovat s Univerzitou Hradec Králové a využívat jejich komorní sály. A dále, protože spolupracujeme s Klicperovým divadlem a máme společně divadelní představení A pak usnu a vstanu o Zuzaně Navarové, takže na náš orchestr nebo část orchestru můžete vídat na prknech Klicperova divadla. Úplně žhavou novinkou je jednání s panem ředitelem Faltusem, což je ředitel kulturního centra Aldis. To znamená, že v nadcházejících sezónách, protože tady budeme muset trošičku do toho nějakým způsobem dozrát, začneme i využívat prostory Aldisu, především k velkým crossoverovým projektům a k filmové hudbě, potažmo k nějakým velkým jevištním formátům, které se k nám už do sálu nevejdou. A takže to je. A to je Aldis a mohli jste nás vidět, že organizujeme koncerty v městské hudební síni. Snažíme se zpestřit tu hudební nabídku taky i tím prostorem a po Hradci putovat.
0: Takže těch prostorů je opravdu velmi mnoho. Které prostory jsou kapacitně největší?
1: Tak, tady bych se odrazil od našeho sálu. Řekl bych, že je to sál s střední kapacitou. Máme 553 míst. A když budeme započítávat všechny přístavky, tak se dostaneme na 600, na 600 míst. A když půjdeme dále, tak například sál v Muzeu východních Čech má kapacitu 200 míst. Sály na univerzitě 120 a 80 míst, to jsou ty komorní sály, což je velice důležité prostě k některé hudbě, tato, ta blízkost toho posluchače a ten komorní prostor patří. Městská hudební síň má 250 míst kapacitu, no a když se podíváme na ten zmiňovaný Aldis, tak tam jsme 1300 míst. A to je přesně to, co bychom zase potřebovali pro některé projekty. Navíc Aldis je výhodný pro všechny zvučené koncerty a je naprosto unikátní šíří svého pódia. Jo, protože vlastně to pódium v Aldisu je širší než hlubší a to je takové unikátní, ale na některé formáty velice vhodný prostor.
0: Já bych teď měl možná otázku na pana šéfdirigenta, protože jak vyplynulo z toho, o čem jsme tady mluvili, máte dirigentů více, máte třeba i speciální dirigenty právě třeba pro tu klasickou hudbu, jestli jsem to dobře pochopil, jak to tedy funguje u vás?
2: Tak u nás to funguje tak, že samozřejmě jako každý symfonický orchestr zveme hostující dirigenty na abonentní a jiné koncerty, takže se tam objevují lidé, kteří třeba mě jsou blízcí a věřím, že ho odvedou skvělou práci. Potom tam máme specialisty právě na tu barokní a klasicistní hudbu, jako je pan Spurný, který si to dokonce i sám nejen oddiriguje, ale i odehraje, někdy odmoderuje. A potom zase specialisty nebo dirigenti, kterým je blízká hudba filmová nebo populární. Takže vždycky se snažíme volit nebo přiřadit dirigenta vhodného k danému repertoáru.
0: My jsme teď vlastně mluvili o místech v Hradci Králové, kde všude vystupujete mimo Hradec Králové, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí. Nebo tak kde jste všude vystupovali?
2: Ano, z posledních měsíců, co mě se týkalo, tak jsme byli na turné nebo takové koncertní řadě v německých zemích. Orchestr také zavítal
1: opakovaně do Francie na festival do francouzského Nantes. La Folle Journée je festival.
2: A do Polska u Gdaňsku, že?
1: Přesně tak.
0: A v naší republice? Hostujete také v dalších městech?
1: Já to vezmu z toho pohledu té instituce. My jako instituce, která je zakládaná nejenom městem, ale výrazně podporovaná krajem, tak máme za povinnost obsluhovat i města v regionu. To znamená, že pravidelně nás můžete slyšet například v Broumově. Docela často jezdíme do Červeného Kostelce, do Kostelce nad Orlicí. Můžete nás slyšet v Rychnově nad Kněžnou. Takže i obsluhujeme i tyto menší města, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Náchod, Neratov.
0: Známé poutní místo se skleněnou střechou.
1: Přesně tak, tak k Neratovu bychom se mohli ale zastavit a říci více, protože je to naše stálá zastávka a doufáme samozřejmě a po tom, co jsme mluvili s panem dirigentem Weissem, vypadá, že bude i nadále, budeme tuto zastávku využívat.
3: Nejen kvůli dostavě pivovaru, ale také pro genealogii toho místa, které je fascinující po všech stránkách, kdy se duchovní sféra spojila s uměleckou na svátek tradiční katolický. Tak myslím, že to rozšiřování, o kterém mluví pan ředitel, rozkračování se, otevírání se instituce, souvisí s těmi sály a dokonce překračuje zdi sálu, takže se nezřídka díváme po malém, ale i velkém náměstí a dokonce jsme zjistili, že největší publikum se nám sejde na těch březích našeho Labe, takže koncert na náplavce, to už je opravdu do mnoha tisíců jdoucí počin, který zasáhne každého. Ono to souvisí i s repertoárem. Když byl postaven Filharmonie Hradec Králové nebo zrekonstruován sál, tak ta instituce se dostala do konkurence také s Klicperovým divadlem, které tehdy sbíralo ceny Thálie jak na běžícím pásu, se světoznámým loutkovým divadlem Drak, neméně známým Královéhradeckým dětským sborem Jitro. A v této konkurenci také ta instituce musela přicházet s jaksi evropskou úrovní své nabídky a to byl důvod pro založení festivalu Hudební fórum Hradec Králové a s ním vlastně už je to více než 2 desetiletí byli kontinuálně spjati i ti šéfdirigenti Andrea Sebastian Weiser a Kaspar Zender, kteří vlastně byli garanty té evropské úrovně kultury. Ale my víme, že všeho moc škodí a zkrátka uspokojování přece jen menšinových zájmů vyvolá s časem nějakou odezvu té většiny, že takhle teda ne. A čili ten celospolečenský pohyb se dá krásně vidět i v životě kulturní instituce a v repertoáru takového symfonického orchestru, že zkrátka právem si pak žádá většina uspokojování svých potřeb šířeji dostupných, takových, nechci říct nízkoprahových, ale takového toho mainstreamu, který očekáváme od krajského tělesa. Čili to, že přeskakujeme tu oblastní laťku a sbíráme, nemáme soutěže výma hodnocení Ministerstva kultury a Hudební fórum Hradec Králové se z 60 projektů minulý rok umístilo na 2. až 3. sdílené pozici, tak to je fantastický úspěch a orchestr sám se drží v těsném sousedství, v přímém závěsu jedeme v jedné čelné skupině s orchestry z Prahy, Brna a Ostravy, tak to je něco, co ocení odborníci, ale to město má své podhoubí. Byli jsme jaksi vojenským městem a úřednickým a možná tady nebyl takový hlad, jako v Pardubicích v tom průmyslovém městě po nějakém tom rodinném stříbře v podobě toho komorního orchestru, tak jsme si museli nacházet jaksi vlastní místo na slunci. Našli jsme ho prostřednictvím takovýchto do světa orientovaných akcí, ale také přišel čas, jak si ptát se po té naší vlastní identitě, po češství, abychom byli přece jen pro všechny.
0: Vy jste vlastně už trošku předpojal tu moji otázku, kterou jsem si chystal. Ta otázka směřovala právě na vývoj toho repertoáru. To znamená, že navazuji na to, co jste teď říkal. Vy jste museli ten repertoár dnes přizpůsobit dnešní době a spoustě skupin obyvatelstva, případně posluchačů, že?
3: Ano, ten festival bychom nemohli dělat nebýt rozhlasového vysílání, kde je ta množina těch posluchačů, a to potvrzuje roli všech těch rádií, teď sedíme v rozhlase, vidíte. Ale zkrátka dá se dobře otázka vývoje repertoáru ukázat na tom, jaké průměrné procento známého a neznámého posluchač potřebuje, a my celosvětově statisticky víme, že takovéto dělítko mezi starou a novou hudbou nebo tím, co je vnímáno jako známé, je rok 1900, a ta celosvětová zkušenost je, že v repertoáru symfonických orchestrů má být 60% té hudby před rokem 1900 a 40% po roce 1900. S těmi zahraničními šéfdirigenty, zejména teda se Švýcarem Kasparem Cendrem, protože to je švýcarsko-malá kultura, která nemá takové historické dědictví, to už my máme nesrovnatelně větší s Dvořákem, vidíte, tak jeho afinita, jaksi sklon k nasazování neznámých, nově objevených titulů a národních projevů, vedla k tomu, že se nám ta proporce někde dostala 50 na 50 a uvědomili jsme si, a zvláště po covidu, to byl další impuls, že abychom posluchače nestratili, tak je potřeba jak si to přepnout na 70-30. A do té chvíle přichází nový pan šéfdirigent, který je úžasným způsobem vybrán, aby uspokojil tuto poptávku, protože jednak se blíží 50. výročí orchestru, kdy my chceme oslovit širokou veřejnost, jednak je Beethovenské výročí a preferování repertoáru a la Mendelssohn, nebo dokonce staršího, protože sám je fundovaný specialista, houslista na barokní hudbu, tak to všechno nám nahrává, abychom byli jaksi teď v tomto čase, v čase výročí orchestru, skladatelů, personálně přesně jaksi zastoupeni, aby pan Habart mohl reprezentovat vlastně ten momentální stav vývoje celé instituce. Za nahrávku koncertu pro panovu flétnu Fabiana Millera byl Kaspar Cender a Filharmonie Hradec Králové nominována na cenu Echo Classic, což je nejvýznamnější německá cena v gramofonovém průmyslu.

0: Vy jste, pane šéfdirigente, zmínil také festivaly, které tvoří velice důležitou součást vaší činnosti. Mohl byste být trochu konkrétnější?
1: Ano, tak máme štěstí, že náš orchestr je zván pravidelně, zejména na festival Smetanova Litomyšl, což pokládáme za obrovskou krásnou příležitost a objevíme se tam i v letošním ročníku festivalu s úžasným projektem, nevím, jestli se může zmiňovat, ještě to není venku, takže asi ne. A dalším festivalem byl Janáčkův festival v Hukvaldech, potom také, to mě už pánové doplňte, ty zahraniční aktivity, to jsou vlastně taky festivaly.
2: Přesně tak, to byl ten zmiňovaný festival ve francouzském Nantes a v příští nebo v této sezóně nás vlastně ještě čeká také festival v polském Gdaňsku.
0: Já bych ještě v závěru našeho pořadu otevřel celkem také důležitou otázku a to je edukace. Jak to vypadá u vás, pane řediteli?
2: Tak samozřejmě Filharmonie má ve své povinnosti, ve své náplni taky tuhletu edukativní činnost, tak, aby jsme pracovali s různými segmenty publika a nějakým způsobem je vychovávali k tomu zájmu a lásce ke klasické hudbě. A jsme vlastně v tomhle tom ohledu navázali na předchozí vedení na pana doktora Dernera, který se věnoval také samozřejmě v nabídkově výchovným koncertům. Možná tehdy se tomu ještě říkalo výchovné koncerty, to už je dneska poněkud nemoderní a možná i zastrašující, takže my jsme k tomu přistoupili tak, že nejprve jsme je začali nazývat, že jsou to odpolední sobotní koncerty pro rodiče s dětmi. No a pak se nám vyvinul celý vlastně celý takový jako projekt, který nese od této sezóny název Filharmonie. Už jenom tahle ta hříčka vysvětluje prostě, že si potřebujeme s tou hudbou hrát a se vším tím uměním, které kolem toho je. Navíc ještě zpátky 2-3 sezóny jsme začali i s Klicperovým divadlem na tomto projektu jakoby pracovat. To znamená, že naše koncerty pro rodiče s dětmi a tyhle ty vzdělávací edukativní koncerty jsou doplněny o hereckou akci a ukázalo se, že to je ten správný směr, protože to zvyšuje vlastně tu atraktivitu a děti jsou ještě daleko více vtaženy do toho dění na pódiu. No a abych se vrátil k tomuhle tomu pojmu Filharmonie, tak my vytváříme a v roce 2027 by mělo vzniknout a začít plně fungovat edukační centrum naší Filharmonie. Nově jsme přijali posilu do tohoto našeho týmu paní magistru Doležalovou, která se tomu bude věnovat. Samozřejmě možná takhle, když řekneme Tereza Doležalová, tak to by zase chtělo více okomentovat, protože to je vlastně dnes už slavný rod Doležalů, kdy jejich otec Jan Doležal byl naším trumpetistou, vlastně hrál, byla to významná taková postava našeho orchestru a Honza Doležal má dvě nesmírně šikovné děti, Radka Doležala, který s námi velmi spolupracuje, je aranžérem, nově teď taky ho čeká vlastně poprvé bude dirigovat, protože se začal věnovat i dirigování, takže bude dirigovat teď první koncert z té naší crossoverové řady. No a jeho sestra Tereza Doležalová, vedle toho, že je nesmírně nadaná flétnistka, tak se věnuje hudební nauce a spolupracovala i na projektech pro Českou filharmonii. No a to bude naše výrazná posila, která celý tenhle ten projekt povede a budeme se věnovat předškolním dětem, budeme se věnovat prvostupňákům, druhý stupeň, střední školy. Mým velkým přáním je, aby jsme si samozřejmě dosáhli i na vysokoškoláky, tam bych to rád spojoval s muzikologií. No, potom máme, protože před našimi koncerty je obvyklé mít besedy, takže se věnujeme i seniorům, aby jsme jim především spíš jako z hlediska historického kontextu nabídli to vzdělávání. No a pak bude ta poslední část, ten největší oříšek, a to bude Markem zmiňované vlastně takové to, to publikum toho středního věku. My jsme původně si mysleli, že crossoverové projekty by byly právě tím správným návěštím, pozvánkou této generace do našeho sálu. Nakonec se ukázalo, že vlastně z crossoverů se vyvinul vlastní samostatný žánr a takhle ta edukace nebude úplně fungovat, ale já věřím, že Tereza Doležalová vymyslí nějaký perfektní způsob, jak nalákat i tuhle ten segment publika.
0: Tak edukace byl poslední bod našeho rozhovoru, našeho pořadu. A já vám musím poděkovat za velice poutavé a zajímavé představení Královéhradecké filharmonie. A také vám chci popřát mnoho úspěchů, nejenom v současnosti, ale i další úspěšný rozvoj naší filharmonie v Hradci Králové. Díky za váš čas.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Naslyšenou.
0: Končí pořad Oktáva, ve kterém jsme si představili filharmonii Hradec Králové. Hosty v našem Královéhradeckém studiu byli ředitel filharmonie Vladimír Šrámek, dramaturg Marek Hrubecký a šéf-dirigent Jiří Habart. A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Roháčková Kristýno, děkujeme.
2: Já taky děkuju.
1: A touto filmovou pozvánkou také uzavíráme dnešní odpolední Plus. Přejeme vám hezký poslech našeho dalšího vysílání.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
3: Prezident Pavel se vrátil do Česka, politici oceňují jeho účast ve volbách. Aplikace e-doklady zatím funguje během voleb bez větších potíží. Kyjev se po ruských útocích potýká s nedostatkem elektřiny. V pátek 9. října posloucháte Plus a zprávy. Klidný závěr pracovního týdne vám přeje Ondřej Látal. Každý vysoký ústavní činitel by se měl podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD voleb účastnit. Reagoval tak na to, že prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku odvolil krátce před 15:00 odpoledne. Podle Okamury je rozhodnutí prezidenta správné.
5: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: Rozhodnutí prezidenta Pavla volit vítají taky opoziční politici. Třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že je rád, že jde prezident lidem příkladem. Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží. Ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí můžou prokázat u volebních komisí.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinská elektrická síť je po ruských útocích poškozená. Část Kyjeva se potýká s výpadky elektřiny. V některých kyjevských obvodech už úřady otevřely stanové stanice nezdolnosti, kde se lidé můžou například dobít mobilní telefony a počítače. Problémy s havarijním vypínáním dodávek proudu netrápí jen odběratele v ukrajinském hlavním městě, ale taky v dalších regionech.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na pravidelné poradě kritizoval kyjevskou městskou radu, která podle něj neudělala téměř nic pro zajištění energetické bezpečnosti obyvatelstva. Starosta města Vitalij Kličko tato obvinění odmítá. Prezident Zelenský na sociálních sítích také potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly dvě ruské rafinérie v Omsku a Uchtě, 1900 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle záběrů z ruských sociálních sítí obě rafinérie hoří. Ukrajinské drony také silně poškodily už druhé velké datové centrum, patřící pravděpodobně opět korporaci Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Krajně pravicový kandidát Flávio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body méně. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
7: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
8: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
7: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
8: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona za Pražským okruhem na 12. kilometru. Popojíždí se až na 23. kilometr do omezení na Šmejkalce, zdržení kolem 45 minut. Nehoda se řeší ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. V levém pruhu se srazila 3 auta, výrazně se proto regulují vjezdy do tunelu jak z Patočkovy ulice, tak od Troji. Před vjezdy do tunelu čekejte zdržení až 30 minut. A dobře dojeďte. Zítra bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat a oblačnosti taky. Teploty 11 až 16 stupňů. To byly zprávy, teď 20 minut Radiožurnálu.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z cyklu Před kostelem, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes máme ve studiu vzácného hosta, a sice olomouckého arcibiskupa monsignora Josefa Nuzíka. Otče arcibiskupe, já vám moc děkuji za váš čas, který jste si na nás udělal, a také, že jste dorazil sem do našeho olomouckého studia. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům Radia Proglas, rád jsem přišel.
0: Děkuji. Já bych pro přehlednost našeho pořadu navrhoval, kdybychom mohli náš rozhovor vzít trošku chronologicky. A proto bych vás poprosil v úvodu, jestli byste se mohl představit, odkud pocházíte, jaká byla vaše rodina, dětství, mládí, nějak stručně.
1: Pocházím z obce Stráni, která leží na moravskoslovenském pomezí. Narodil jsem se tam v roce 1966 jako sedmý z 11 dětí Martina Ludmily Nuzíkových. Byla to zemědělská rodina. V ní jsem prožil své mládí vlastně jenom přerušeno dvouletou vojenskou službou, protože i střední školu jsem studoval v nedalekém Uherském Brodě, bydlel jsem doma a dojížděl jsem tam. Zemědělství mě poznamenalo a dalo mě do celého mého života takovou jakýsi postoj, že nic není zadarmo a že člověk musí umět přijmout ty chvíle hojnosti. Znázornil bych to těmi symboly zemědělskými, kdy požník jsme měli plné ty bedny obilí, že jsme neměli ani kam dávat ty další pytle. A pak ty jiné roky, kdy třeba v těch bednách byla třetina obilí a museli jsme s tím nějak vyjít a hospodařit. To mě naučilo i to, že každý den a v každém počasí se dá něco dělat. Takže jsem získal také těmi vztahy v rodině hodně vkladu do svého života.
0: Tak to byla velká životní škola. Co vás v životě nebo v mládí bavilo nejvíce? Čím jste chtěl vlastně být?
1: Rád jsem jezdil s tatínkem, protože byl zemědělec a měl dva tažné koně do lesa, kde jsem sdílel tu obavu z těch velkých strání, kde odkud svážel na vozy dřevo nebo tahal klády. A tak mě to táhlo i k lesu, ale také jsem vždycky obdivoval od mládí malíře pokoju, který u nás každý rok maloval kuchyň a jednou třeba za 3 roky ostatní pokoje, protože nás bylo doma hodně. A tak to se mi líbilo, ta vůně barev, ale také ten život třeba v tom lese.
0: Pokud vím, tak vy jste zpočátku tíhnul k technickým oborům, že?
1: Ano, my máme strojírenskou střední školu s maturitou, a naučil jsem se to, ta rukodělná práce, něco vytvářet mě byla blízká a částečně už v té době jsem vnímal to povolání, které se nějak rodilo a tu školu jsem zvolil také proto, abych mohl doma pomáhat a také jsem nechtěl žít jenom život, že bych seděl jenom v knihách, ale chtěl jsem mít pořád trošku kus té svobody.
0: Říkal jste, že už jste

0: tak trochu tíhnul k tomu vašemu současnému povolání. Co bylo toho příčinou? Nějaký příklad nebo nějaká četba, knihy, filmy a podobně?
1: Takovou první jiskru, kterou ve mně zapálil, tak byl tehdejší náš pan farář, otec Josef Čechmánek, který mě asi v 6. třídě položil otázku, čím bys chtěl být. A já jsem mu řekl to, co jsem teda nosil tak v srdci tím malířem nebo hajným. A on řekl, no a neuvažoval jsi nikdy o tom, že bys mohl být knězem? A já jsem se nad tím pozastavil a zarazil, protože jsem si říkal, jej, z takové rodiny, jako jsme my, všichni na nás na té vesnici se dívají, kvůli tomu, že nás je moc, tak trošku přes prsty a já a knězem. Ale něco tam zůstalo a potom hlavně vnitřně jsem cítil, že s Ježíšem je mě dobře, že když mám kamarády a mám třeba tu školu a věci, které mám rád, takže mě táhne také Ježíš do své společnosti.
0: V té době to bylo ještě období před revolucí, totality. Jak jste přemýšlel o studiu v semináři?
1: Moc vědomostí jsem o tom neměl. Prvního bohoslovce jsem potkal až vlastně na přijímačkách v červnu roku 1989 a vnímal jsem jenom, že tam je nějak ten vliv toho státu, ta kontrola, ale to, co mě tam táhlo, tak bylo, na co jsem se těšil, tak byla ta zkušenost, kterou mě předal můj tehdejší pan farář, už to byl jiný kněz, který mě řekl, v semináři jsem prožil 5 nejkrásnějších roků svého života. A to mě tak nějak pomohlo, abych i já se semináře nebál. A měl jsem už tu zkušenost, 2 roky jsem byl na vojně, takže jsem opravdu třeba 9 měsíců se nedostal domů. A přestože jsem celé mládí prožil v rodině a ve své obci a jejím okolí, tak že jsem dokázal i tu nějak to odloučení od té rodiny prožívat dobře a vstupovalo do toho zase věci, které mě obohacovaly.
0: Můžete i teď s odstupem říci, že léta v semináři byla jedněmi z nejlepších ve vašem životě?
1: Ano, bylo to tak. Mnoho jsme dostal, mnohému jsem se naučil, otevřel se mě, řekl bych, nový svět a také jsem tam nějak rostl. Vzpomínám si, byl jsem za bohoslovce, který odešel na římská studia, tak ve 3. ročníku jsem byl jmenovaný prefektem rýtu, ten, který řídí nějak liturgii, rozepisuje služby. A jak mě ta služba, kterou jsem zpočátku zvládal, musel jsem se ji naučit hůř, tak jak mě hodně dala. A potom i tady další služby, ty povinnosti vystoupit před ostatníma, jako třeba generál semináře, jak se té funkci říkalo, tak to mě hodně naučilo nějak se připravovat na to, co dělá kněz. Třeba jenom tím projevem, tou zodpovědností, jakousi komunikační schopností.
0: Tak možná už jste měl i lepší možnosti, protože to vlastně bylo už po revoluci, že?
1: Ano, 1 rok semináře jsem prožil v Litoměřicích a jsem za to rád, protože v Litoměřicích byly vlastně celé ty generace od toho 53. roku až do té sametové revoluce, takže mě to spojovalo s těmi staršími kněžími a potom jsem prožil v nově otevřeném semináři v Olomouci 4 roky formace a rád na to vzpomínám, bylo nás tehdy v semináři hodně a tam jsem si zvykal na ty proudy, které vlastně jsou v církvi i ve společnosti i dnes.
0: Dospělo to tedy, závěr studia dospěl až k vašemu vysvěcení na kněze. Kdy to bylo?
1: Bylo to v roce 1995, 17. června. Letos to bude 30 let, co jsem knězem a jsem za to rád. Byla to velká událost pro mě samotného, pro celou moji rodinu i pro moji rodnou obec Trání.
0: Jak vzpomínáte na své nejranější kněžské začátky?
1: Takové úsloví se mezi kněžími říká, že ta místa dává Bůh a já to můžu potvrdit. Byl jsem 2 roky v Novém Jičíně, kde jsme byli dobrá parta, že jsme donedávna se setkávali pořád až 2 až 3krát za rok a měli jsme si co říct, protože nás to tehda hodně spojilo. Všichni jsme tam něco prožívali těžkého, ta situace byla výjimečná. Pak jsem mohl být v Luhačovici, kde se stavil zrovna nový kostel a bylo to cosi také hluboce mě to ovlivňovalo a byl jsem rád, že jsem tam byl. A i ta další místa, na každém jsem se něco naučil. Když na to dnes vzpomínám, tak jsem si myslel, když jsem byl farářem v Nivnici 6 roků, takže už toho nemůže být víc, než to, co jsem dělal tam. A pak jsem šel dál a zjistil jsem, že může toho být víc. A s tím, co dělám dnes, tak se to nedá vůbec srovnat. A vidím zatím zase to, že Bůh dává k těm novým úkolům také novou sílu. A to je takové, neplatí to jenom pro kněze, platí to vlastně i pro ty, kteří žijí v rodině nebo žijí sami, že k novým úkolům nám Bůh dává také nové milosti, dary, pomocníky.
0: Vy jste byl v červenci roku 2009 potom jmenován generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Jak jste to přijal? Bylo to pro vás překvapení?
1: Bylo to velké překvapení. Tehdejší rektor, s kterým jsem byl, protože jsem byl 4 roky vicerektorem v semináři, monsignor Vojtěch Šíma, tak mě řekl, neváhej, běž do toho, arcibiskup potřebuje kolem sebe mladé lidi. A to mě nějak dodalo takové důvěry, ale byl to pro mě neznámý svět. Byl jsem rád, že jsem předtím mohl být vicerektorem semináři, kde jsem měl 17 podřízených zaměstnanců. A pak, když jsem přišel na biskupství, tak najednou už to byla stovka. A kdybych neměl tu zkušenost předcházející, tak bych asi hodně se v tom nějak ztrácel. Takže jsem vděčný Bohu i za to, že mě tak postupně do té role
0: připravoval.
1: Připravoval.
0: Ano, ano. No a potom došlo zase po nějaké době, konkrétně tedy v roce 2017, k vašemu jmenování pomocným biskupem olomouckým. Byl to velký rozdíl oproti funkci generálního vikáře?
1: Bylo to pro mě překvapení, nepočítal jsem s ničím takovým. Když jsem byl generálním vikářem, tak pokaždé tom trojletém období jsem po těch dvou jsem říkal panu arcibiskupovi Janovi, že bych rád už se vrátil i do farnosti, protože ve farnosti jsem byl rád. A on mě vždycky odpověděl, no tak se to učíš a ne, pokračuj. A pak jsem si uvědomil při tom, když jsem se stal pomocným biskupem, že ta cesta do farnosti se mě poněkud protáhne. A zvykal jsem si na to a byl to rozdíl, protože řekl bych, že farář má víc ještě prostoru pro nějaký volný čas. Generální vikář to se zmenšilo a u pomocného biskupa toho ještě zase ubylo a nějak to poslání se roztáhlo vlastně na každý den a na celý týden. A tak se učil jsem se a musím říct, že dodnes se učím, jak v tom žít, aby člověk vystačil se silami, zároveň tu službu dělal rád a byl v ní tím, čím má být.
0: To je právě to, co jste mě nahrál na otázku, jak se s tím časově vypořádáváte, jak jste schopen skloubit vlastně to vaše poslání se soukromým životem, s odpočinkem, jak to všechno dáváte dohromady?
1: Asi to nepřeženu, když řeknu, že toho soukromého osobního života moc nezbývá, protože těch úkolů je řada a pak, když skončí ty mé povinnosti, jako je setkání, rozhovory, cesty pastoreční, tak nutně musí přijít také ty chvíle s Bohem nebo chvíle jakési rekonvalescence, to, že si člověk projde, a nebo že se třeba dospí, a nebo že si také třeba zacvičí. Takže se to zcvrkává, ten volný čas. A co se spíš snažím o tu proměnu, abych neviděl v té svojí službě, v těch setkáních, jenom práci nebo jenom povinnost, ale vlastně abych tom viděl, že to je to pro mě vlastní, že to je vlastně radost a tak se snažím tu mentální proměnu na tom dělat, že díky Bože za to, že to můžu dělat, že mě tomu dáváš sílu, zdraví ty možnosti, ale nejsem v tom ještě na konci, spíš pořád začínám.
0: Co je pro vás taková nejlepší relaxace?
1: Ta denní, to je to, že vyjdu z arcibiskupského paláce a zvolím si na nějakou stranu do našich parků olomouckých a tam se projdu s ružencem, někdy si vezmu Airpody do uší a něco, buď s někým mluvím, nebo si něco poslechnu a někdy jenom opravdu jdu a vnímám krásu a lidi. Takže to je taková ta denní, ale nebývá každý den, nebo i sváteční. A taková ta občasná relaxace, na kterou se moc těším, je, že když vyjdu do kopců, do hor, mám oblíbené místo Lysou horu a také nejméně jednou za rok se snažím vyjít na naši horu, která je nad mou rodnou obcí Strání a je to Velká Javořina v Bílých Karpatech. A také se snažím aspoň jednou za rok napradět, to jsou takové moje oblíbená místa. A pak určitě relaxuji tím, že se setkám s přáteli, kterých ale vlivem toho, že ten volný čas je tak malý, tak ubývá. Je mi to někdy líto, řada těch přátel, které jsem měl z doby kněžského působení, by se se mnou rádo setkalo, ale ten čas není možné nějak tak vytvořit. A takže že pokud to je, nebo i se svými sourozenci, také se to tím období setkání se prodlužují, tak mám z toho radost vždycky.
0: Kromě toho máte také čas na občasnou aspoň četbu nebo zhlédnutí nějakého zajímavého filmu?
1: Mám. Není to pravidelné. Častokrát čtu po cestě ve vlaku, kde si vezmu nějakou knížku, ale také někdy večer v kapli. Vždycky také, když se připravuji na něco, tak tam ta kniha nebo internet je takovým nutným pomocníkem. A také jsem rád, že když můžu tady v Olomouci v městě vyjít za kulturou, řada koncertů nebo tu a tam také třeba do divadla jednou, dvakrát za rok. Takže to je takové, tam ten můj kulturní život.
0: 9. února roku 2024 vás papež František jmenoval 15. tuším olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Byl to pro vás velký skok?
1: Byl a zase jsem to nečekal. Nikdy jsem si nemyslel, že stanu v čele olomoucké arcidiecéze. Vnímal jsem s velkou úctou pana arcibiskupa Jana, pak ty ctihodné předchůdce, kteří třeba i ve středověku byli ze šlechtických rodů, byli mnohem obdarovaní. Když jsem potom jmenování to říkal takhle otci arcibiskupu Janovi, tak mě na to odpověděl, no ale oni také velici nebyli hned, když začali, až tou službou vyrostli. Máš příležitost. Tak a něco na tom je, ale každá ta doba vyžaduje něco jiného a někoho jiného a tak věřím, že ani ta moje služba se nevymyká Boží prozřetelnosti a modlím se za to, abych ve spolupráci právě s Bohem i s těmi spolupracovníky, které pořád hledám, vykonal to, co potřeba.
0: Jakou máte vizi ve vedení vaší arcidiecéze?
1: Ta vize je, aniž bych to nějak musel měnit, je v té spolupráci s kněžími a z laiky, to, co se dnes třeba už ten třetí rok nazývá tím synodálním procesem, tak to vnímám. Vždycky jsem to tak vnímal i ve farnosti, když jsem byl. Nechtěl jsem něco vymyslet sám, rozhodnout, tak toto bude. Ale tak jsem vnímal třeba i pastorační radu. Přátelé, já bych udělal třeba, vzpomínám v Nivnici, jsem přišel s takovou myšlenkou, já bych rád, kdybychom se vydali celá farnost na farní pouť. A ta první, myslím, že byla do Zlatých hor. Co na to říkáte? No jo, tak pojedeme. A najednou se z toho zrodilo, že nás na tu první poutilo 5 autobusů a dechovka. A bylo to něco velkého. A tak to bylo, tak mě to provázelo. A tak to vnímám i teď, že tam se kněží kněžská rada a daří se nám to, co budeme dělat s tím, že nám ubývá věřících, že nás je méně, jak to budeme spravovat. A vnímám, že já bych nebyl ten vizionář, který by předkládal přátelé, já to vidím takhle, ne, spíš říkám, prosme společně Boha a čekám na vaše výzvy, jak to budeme řešit.
0: Je známo, že vaším biskupským heslem je motto hlásat radostnou zvěst. Jak byste to mohl vysvětlit a jak se snažíte ji uplatňovat v praxi?
1: Vzpomínám si dobře na tu chvíli, kdy jsem jel na Velehrad a ten první úkol, který nám stanovil otec arcibiskup, abychom si právě stanovili nějaké své heslo, potom jmenování pomocnými biskupy spolu s biskupem Antonínem Baslerem, a po cestě na Velehrad mě oslovila slova, která se četla ten den při prvním čtení, kdy prorok Izajáš říká, Bůh mě poslal, abych přinesl radostnou zvěst. A mě se ta slova dotkla, že to je to, co bych chtěl dělat jako biskup. A proč, jak bych to zdůvodnil, svět je plný smutných zpráv a lidé někdy i šíří a jsou dneska falešné zprávy, ale je málo v něm radostných zpráv. Ne těch lidských, ale těch, kterými k nám přichází Bůh, a těch je evangelium, vlastně to je ta radostná zvěsta. Tak to, o to se snažím a řídím se v tom i to, v té své službě pastorační, takže se snažím, aby to mé slovo anebo ta má služba přinášela lidem naději a radost, aby to nebylo něco, co je zatíž, aby se vraceli třeba z té poutě nebo z toho setkání, z té slavnosti, kterou mají u nich občerstvení tím Božím slovem.
0: To hlásání radostné zvěsti vlastně obsahuje jak komunikaci s kněžími, s biskupy, ale také třeba s veřejností, a hlásat se dá ale i jiným způsobem. Co preferujete nebo jakým způsobem hlásáte?
1: Ano, je to tak, jak říkáte, že je tu ta služba, která je v tom prostoru kostela, je v tom prostoru třeba duchovních nějakých rozhovorů, obnovy, ale potom je to také ten společenský prostor, který je třeba na rovině toho setkávání, které se odehrává ve městech anebo na krajích, na koncertech, na různých vernisážích výstav nebo na zahájení třeba i takové události, jako je běh nebo nějak připomínka nějaké události třeba historické. A tam všude vnímám, že když je tam možno vstoupit do tohoto projektu, do této akce nějakým slovem, které má duchovní podtext, které má přesažnost jenom tu časovou, tak je to dobré. A myslím, že to je role nejenom pro biskupa jako jedince, ale pro každého kněze, akorát, že má jinou tu úroveň, na které to může dělat.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak se jedná vlastně o propojení světských akcí s tím vhodným slovem.
1: Ano, je to, co říká vlastně Ježíš v evangeliu, když rozesílá na počátku vlastně svého horského kázání, tak říká učedníkům, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. A to je to, že jako duchovní nebo i jako věřící bychom měli být v tom našem světě lidmi, kteří trošku tu temnotu, která se pořád vrací a rodí se nejenom ve vnějších událostech, ale také v srdcích lidí, tím, co prožívají, abychom ji osvětlovali tím, co dává Bůh, co působí Bůh, anebo abychom tou solí, tedy sůl je pro mě znamením chuti, abychom ten život nějak tímto poznamenávali, že pořád, i když svět je třeba mnohem rozkolísaný, tak život má svoji hodnotu, má svoji radostnou rovinu, anebo to, za co můžeme být vděční.
0: Vy jste před nedávnou dobou byl také ještě jmenován předsedou České biskupské konference. Co tato funkce vlastně obnáší v praxi?
1: Tu roli toho předsedy vidím v tom, že nějak koordinuje biskupy dané zemi a také je jakýmsi mluvčím anebo předkladatelem těch názorů a postojů, jak vzhledem ke společnosti, tak vzhledem k církvi anebo třeba k apoštolskému stolci. Ta role je důležitá, protože i biskupové se v mnoha oblastech musí shodnout, musí si různé věci rozdělit a do nich zapojit, a nešlo by to, kdybychom všichni byli rovní, musí tam být jeden, který za to nese zodpovědnost a který v těch případech, kdy to není možné, tak nějak rozhodne. Nedělá to sám, ani ten předseda, má také tu stálou radu, která mu v tom pomáhá, místo předsedu, a ty další dva biskupy a pak generálního sekretáře a celý ten tým těch spolupracovníků, kteří jsou v Praze na Tákurově ulici. Mm-hmm.
0: Takže vlastně koordinujete spolupráci mezi biskupy, rozdělujete ty jejich rezorty nebo funkce?
1: Ano, společně. A řešíme také to, co trápí církev, to, co řeší. Třeba teď v poslední době mimo jiné také řešíme oblast toho našeho hospodaření. Ne, každá dieceze to dělá sama, ale jak třeba slučovat, třeba před rokem jsme věnovali poměrně dost času oblasti zelené energetiky, jestli bychom tu jako dieceze a jakým způsobem měli spolupracovat. Také věnujeme pozornost i tomu mediálnímu prostoru, jak třeba různé aktivity, které jsou společné, bychom měli podporovat v naší zemi, do čeho investovat. Pak je tu celá ta oblast pastorace, kde musíme postupovat koordinovaně, protože jsme se k tomu zavázali, ať je to oblast služby v armádě, vojenští kaplani, vězenští kaplani, nemocniční kaplani, u policie. A to všechno vyžaduje, aby i biskupská konference měla v tom jednotný postoj a dokázala ho spojit s ekumenickou radou církve, s příslušným ministerstvem. A to je velká záležitost. A pak jsou tu různé legislativní záležitosti, na které musí kolikrát reagovat ta konference a pomáhá v tom právě zase ty různé odbory, které jsou na v sídle České biskupské konference v Praze.
0: Co považujete za takový nejzávažnější nebo nejpalčivější problém, který by měla Česká biskupská konference řešit?
1: Třeba se zabýváme otázkou vzniku komise za účasti tří biskupů, která by dál rozpracovávala to téma zneužívání v církvi a ne tu otázku jak prevence, tak otázku jakési terapie nebo působení jak na oběti, tak také třeba na ty agresory, ale také jsme řešili otázku třeba zase záležitosti, které jsou úplně uvnitř církve, dalšího vydání kancionálu, protože dosavadní jsou rozprodané. Někdy jsou to malé, drobné věci a jindy jsou to opravdu plošné. Také řešíme tu otázku solidarity mezi diecezemi. To bývá další téma, protože ty dieceze moravské jsou na tom třeba i finančně lépe a měli bychom nějak podpořit ty chudší dieceze české. A pak jsou to otázky, které pořád se řeší, protože jdou i ve společnosti dál, jako je oblast třeba církevního školství. A teď bylo také velké téma na tom posledním plenárním zasedání úbytek věřících. Tomu jsme věnovali hodně, co s tím budeme dělat, jak na to reagovat, aby to nebylo jenom smutné konstatování, ubývá nás, ale čem se mění ta církev, v čem bychom měli přistupovat jinak. Takže i to jsou aktuální otázky. Některé se táhnou třeba i léta, protože se pořád vyvíjejí.
0: Jak to vidíte vy s tím úbytkem křesťanů, konkrétně tedy v Evropě, potažmo v naší republice? Jaký je váš názor na to, jak postupovat?
1: To řešení není vůbec jednoduché a asi trápí nejenom naši zemi pochopitelně, ale celou Evropu. A pěkně to vyjádřila ta jedna z posledních knih, kterou jsem začal číst, a to je, že Bůh, který nikomu nechybí, dochází k jakési proměně té mentality člověka, že i církev vystupovala třeba v minulých desetiletích s tím, že přece vám Bůh musí chybět, podívejte, ten váš život je chudý, a dnes vstoupila do té populace současné jakási lhostejnost, jakási rezignace na nějaké hodnoty a asi i ta cesta nebude jenom, jak bychom měli lépe hlásat evangelium, ale jak pomoci člověku i v té lidské rovině, aby viděl, že život má pořád velkou hodnotu a je krásný. A takže, že půjde to v ruku v ruce pořád, tak není to nový princip. Už ve středověku se spojovala přirozenost nad přirozeným, že nadpřirozené předpokládá přirozené, a tak to platí i v dnešní době. Akorát je to jinými slovy a v jiné té životní situaci světa.
0: Zmiňoval jste určitá témata, která rezonují v dnešní době. Jedním z těchto témat je třeba i podpora manželství a rodiny, anebo také svazek stejnopohlavních párů a podobně. Jsou to velmi často skloňované pojmy. Jak byste se k ním vyjádřil?
1: Já v tom postoji předchozího papeže Františka, který tuto otázku nějak otevřel, tak vnímám to, že abychom těmto lidem dopřáli důstojné místo i v těch svých společenstvích církve. Já bych to doplnil takovým příkladem právě třeba z toho svého rodiště. Tam jsem jako dospívající kluk zažil první rozvod. Byla to tehda u té naší obci taková ojedinělá, smutná událost. A ten člověk, kterého to tehda poznamenalo, tak se musel cítit strašně osamělý a bál se, a možná mu to někdo i dal najevo, že ty už k nám jako nepatříš, protože ty jsi ten život nějak neustál. A myslím, že na tom se nic nezměnilo i dnes. My jsme to řešili před 30 lety, jak se budeme dívat na rozvedené. A my jsme se jim začali věnovat pastorací. A myslím, že i papež František nám během toho svého pontifikátu ukázal, přátelé, podívejte se, tu jsou lidé, kteří hledají svoji identitu. A my je nemůžeme vyhnat za zdi kostelu, za nějakou hradbu, kterou tvoří církev. Tu jsou lidé, kteří najednou prostě nevíme proč, ale je to táhne muže k muži, ženu k ženě. A prosím, nebuďte k ním tvrdí. A toto vidím to hlavní, co bychom asi my měli dělat. Rozhodně se nedá jako vystoupit tak, že bychom řekli, no to je jedno, když ty lidé takhle to k sobě přitahuje. Tak a co manžele? Že manželství je pořád instituce, která je zaměřená na muže a ženu, na to reproduktivní funkci. A vnímáme to dnes na mnoha polích, že tak, jak málo se rodí dětí, tak najednou nám všude chybí lidé. Populace stárne, mladí. A tak to v tom vidím, jako že ano, věnujeme se, ale toto je manželství a toto je jiné soužití. A takhle přistupujeme těm, kteří mají to poslání být otcem, matkou, rodiči, a toto je jakoby jiná oblast. My vás neodsuzujeme, snažíme se vám prospět nějak, protože i smyslem života není jenom ty pozemská léta, ale být spasen, dojít do věčného života. A to je posláním církve, k tomu napomáhá. Ať je to člověk, který třeba skončil ve vězení, ten, který třeba umírá na protialkoholické léčebně nebo psychiatrické léčebně, že před náma, před všema je spása. A to je ten největší cíl.
0: Vy jste tady zmínil před chvílí několikrát papeže Františka. Co tedy považujete za jeho takový trvalý odkaz?
1: Vnímám ho v tom, že zacílil ten pohled církev na ty chudé lidi, na lidi, kteří byli nějak marginalizovaní, dostali se na okraj, a že patří k té společnosti. Společnost dnešní, moderní, je ráda a upíná pozornost na to, co je nějak v tom mainstreamu, v té střední cestě, co všichni, na čem se všichni zhodnou. A on nás říká, ne, my musíme hledět i na ty chudáky, kteří prostě řeší, jestli budou mít zítra co k jídlu, anebo jestli mají vodu, a nebo nemají, taky jim těžko v jejich zemi, že se vydávají na cestu přes moře, aniž by věděli, jestli se dostanou na druhý břeh. A to je velké poslání církve i dnes, protože svět asi demokratický a moderní by všechno hodnotil ziskem, a církev se dívá na člověka, že život i nemocného má hodnotu, starého člověka, toho, který je třeba postižený, protože v člověku je duše a co si ze sebe vydává. A toto je pohled, který zasel papež František. A pak bych tu přidal ještě jednu, nebo připomenul, církev se tomu věnovala, on navázal, podtrhl některé kontexty, které dělal už třeba papež Benedikt nebo Jan Pavel II. A Pavel VI. Že každý ten ve své době, jak mohl a jak také byla schopna to církev, to poselství přijmout a svět, tak se tomu pohledu věnovali a tomu hlasu. Druhý aspekt papeže Františka vnímám v tom, že mu šlo o ten náš společný domov, o tom, v jakém stavu je naše země, vztahy, a to ať už to bylo v té encyklice Laudato si nebo Fratelli Tutti, že ukazuje na to podstatné, co asi nikdo za nás nemůže v tom světě odpracovat, že to je poslání církve, i když nás bude málo, abychom říkali, že naše země je naším společným domovem a záleží nám na ní a záleží na tom, jak budeme s ní zacházet, anebo vztahy jsou důležité a je rozdíl, jestli v těch vztazích bude napětí, jestli tam bude ohrožování válkou, anebo to budou vztahy, kde bude solidarita vítězit.
0: Myslím, že jste se s papežem Františkem také osobně setkal. Jaký na vás osobně zanechal dojem?
1: Já jsem se s papežem Františkem setkal třikrát za ten jeho pontifikát. Nejsilnější a nejdelší bylo to setkání, které jsme měli při návštěvě takzvané ad limina, tedy u apoštolských prahů všichni biskupové, kdy jsme s ním mohli hovořit a byla to dlouhá doba a zaznělo tam hodně otázek, které jsme mohli klást a také ten jeho pohled. A uvědomil jsem si, že přesto, že to je papež, tak i mediální obraz jeho může být posunutý od té reality. To jsem si uvědomil živě při tom setkání, že to je vlastně člověk, který je ještě trošku jiný, než nám ho třeba podá nějaká zpráva nebo nějaký komentář, byť by byl třeba i církevní.
0: Papeže Františka vystřídal papež Lev XIV. Všude se spekuluje o tom, jaký bude, jestli bude následovat papeže Františka více nebo méně. Jak to vidíte vy?
1: Bude určitě originální, protože tak, jako byl papež Benedikt po Janu Pavlu II. Jiným papežem, protože měl jiné dary a poslání, tak to bude určitě, budeme to pozorovat i na papeži Lvu 14. Ale vnímám tu, že nám ho prozřetelnost boží i skrze to konkláve a volbu kardinálu dala jako správného muže do čela církve jako Kristova náměstka. A ukazuje se, že chce navázat a pokračovat v tom stylu, který měl papež František, a zároveň ho chce čímsi doplnit a obohatit. Je to biskup, který nebo byl biskupem misionářským a zase zná anebo vnímá, misionář je člověk, který vstupuje na nové území a musí tu kulturu, ty názory, ty různé proudy nějak stmelovat. A myslím, že to je moc dobrá vlastnost a zkušenost i pro papeže, že takového papeže potřebujeme. Každý dostojí v čele, už třeba rodiče v rodině mají 3 děti a každé to dítě je jiné. Tatínek nám říkával, 11 jsme vás měli, ani 2 nejste stejní. A úkolem rodičů je ukázat, že Maruško, musíš mít ráda i toho Honzu, když je úplně jiný a někdy tě rozčiluje. A tak je to úkolem faráře a tak je to úkolem papeže, že poukazovat, ano, i když tu je třeba tento proud, který je hodně živý a třeba charismatický, a tento proud, který volá, měly by se věci víc v církvi uvolnit, a jiní zase volají, ne, zachovat to, co vždycky bylo a v tom byla ta krása, tak papež je ten, který to vlastně stejně jako biskup a každý pastýř má spojovat. Dobře, pojďme hledat to, co nás spojuje, abychom i v té rozdílnosti vytvořili jakousi jednotu.
0: Určitě jste sledoval volbu papeže a jeho vyhlášení. Jaké byly vaše první pocity?
1: Mě oslovila ta jeho první věta, pokoj vám. A vnímal jsem to, že to je takové poselství, tak jako před lety, v tom roce 1978 řekl Jan Pavel II. Nebojte se. A bylo to slovo do té doby, jakéhosi u nás třeba toho komunismu a socialismu a nejistoty. Tak stejně tak zase v této době, kdy člověk ztrácí jistotu, ať už ekonomickou, výhledově, jak to bude dál, dostává se svět víc a víc do nějakosi pohybu, nastupuje tu umělá inteligence, hledání, jak to bude dál s prací a s tím naším společným domovem na zemi, tak vystoupit tam s tím Kristovým slovem pokoj vám, je, myslím, že to pravé slovo, které si musíme opakovat a k kterému se vracet. Protože v tom slovu pokoj je obsaženo všechno, jak ten vnější mír, tak stav srdce, které dokáže právě v té rozdílnosti, ve složitostech života žít a nepropadnout nějaké hysterii nebo dramatizaci.
0: Papež Lev si dal jméno také mimo jiné asi i proto, že chtěl navázat na předchůdce Lva 13. Ten tehdy čelil průmyslové revoluci a napsal encykliku Rerum Novarum a teď vlastně nastává další taková revoluce, sice v oblasti umělé inteligence. Myslíte, že to je srovnatelná situace?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, protože, jak ukazuje, není to nová záležitost. Vatikánské úřady a ty dikasteria se otázce umělé inteligence věnují už delší dobu. Mimo jiné také slovo ke Světovému dni míru letos na počátku roku od papeže Františka bylo věnováno tomuto tématu, že mluvil právě o inteligenci umělé, v čem je přínosem a v čem je nebezpečí, co může nám usnadnit a co nám může zkomplikovat. A že i v tomto vidím, že to je velká důležitá křižovatka, kdy vidíme, setkáváme se s tím, že najednou ty velké dary mohou být zneužity k tomu, že člověka napodobí a vloží mu do úst slova, která neřekl, a mnoho jiných nebezpečí, aby rozhodoval a třeba umělá inteligence o tom, jestli člověk bude žít nebo nežít, v jakém bude jeho stavu, tak úskalí tam je hodně a je dobré, že odborníci nejenom z oblasti médií nebo IT, ale také z oblasti církve, morálky, zastánci hodnot se tímto tématem věnují. A myslím, že to je stejně srovnatelné s tou průmyslovou revolucí na konci 19. století.
0: Takže to bude určitě veliká výzva pro papeže Lva 14. Jakým dalším podstatným výzvám ještě bude muset podle vás čelit?
1: I té výzvě mě zaujal rozhovor, který v posledním týdnu měl s ambasadory, tedy s velvyslanci akreditovanými u Svatého stolce, kdy mluvil o třech hodnotách. Mluvil o pokoji, o tom jsme už mluvili, a pak mluvil o spolu kráčet a pak pravda. A myslím, že obě ty hodnoty jsou moc potřebné pro církev i pro svět, protože individualismus, který prokvétá už 10 let, možná i víc, a narůstá, že i v rodinách nebo klidně to může být i v církvi, že lidé chtějí prosazovat to své, nevidět už tolik druhého, tak je tento akcent hodně důležitý spolu, společně. A také ten akcent pravdy, protože musíme střežit pravdu, aby se s ní nepracovalo tak, že by se šířily do světa falešné zprávy, nepravdy, zkreslování, protože to je také poslání církve i v dnešní době hájit pravdu.
0: My jsme se tímto dostali vlastně k závěru pořadu a právě na to jsem se vás chtěl zeptat, co byste v závěru nám poradil, nám všem křesťanům, jak se chovat, jak postupovat dále?
1: Mě zaujalo a věřím, že mě to vnukl Duch Svatý, když jsem začínal tu svoji službu předsedu, tak jsem se vrátil v myšlenkách k tomu, co kdysi řekl hradecký biskup a později arcibiskup Karel Očenášek. On vystupoval ze slovy, kterým jsem tehdy moc nerozuměl, byl jsem mladý kněz, zpřátelovávání v Duchu Svatém. A myslím, že to je to, co platí nejenom pro nás pastýře, ale i pro každého člověka, ať už je věřící nebo nevěřící, jít do toho světa s duchem spřátelství, dávat lidi dohromady, podívej, nebudeme se hádat, to nestojí za to, jsou tu pořád hodnoty, které nás přesahují, takže toto bych vnímal a potom určitě i to stát na straně pravdy i v době, kdy člověk proto, aby nestratil svůj imidž, jak bude vypadat, je schopen tu pravdu někdy ohnout. Tak tomu bychom se měli vyhýbat a být opravdu pravdivý.
0: Tak to si myslím, že byla krásná slova na závěr a mě nezbývá, než vám popřát hodně božího požehnání do všech těch vašich odpovědných funkcí a boží ochranu a děkuji moc za milý rozhovor.
1: Rádo se stalo, také já přeji všem posluchačům rádia Proglas, všem, kteří v něm pracují, aby se jejich mise dařila.

Evangeliu podle Lukáše lidé vidí Ježíšovo působení, ale místo, aby v něm rozpoznali Boží moc, začnou o něm pochybovat. Ježíš nakonec říká velmi silná slova, kdo není se mnou, je proti mně, a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. A potom ještě přidává podobenství o nečistém duchu, který odejde z člověka, ale později se tam vrací. Najde svůj bývalý příbytek, uklizený a prázdný, a tak tam přivede sebou ještě další duchy. Možná právě tady je jedno z nejdůležitějších poselství pro naši dobu. Že je to nadsázka? No, nemyslím si. Dnešní člověk má mnoho možností, jak svůj život uklidit. Můžeme si nastavit režim. Můžeme odstranit ze života některé špatné návyky, začít zdravěji žít, jíst, omezit sociální sítě, přestat kouřit, zbavit se toxických vztahů, anebo si říct, odteď už budu žít jinak. No, to všechno je dobré, ale ono prázdné a čisté místo samo o sobě ještě není vítězstvím. Člověk může odstranit něco špatného a přesto zůstat uvnitř prázdný. A prázdnota, ta dlouho nevydrží. Něco ji nakonec vždycky zaplní. Když ze svého života odstraníme Boha, může jeho místo obsadit práce, peníze, úspěch, touha po uznání, zábava, potřeba mít všechno pod kontrolou. Někdy to může být dokonce i naše vlastní představa o sobě sám. Člověk může mít uklizený byt, plný kalendář, dokonale uspořádaný život a přesto mít uvnitř prázdno. Možná je dobré se dnes zastavit a položit si otázku, čím je vlastně naplněné moje srdce? Čím krmím své myšlenky, když jsem sám? Co se ve mně ozývá, když večer stichne telefon, zmizí všechny povinnosti? Co hledám, když jsem unavený, nejistý nebo zraněný? Dnešní svět je plný hlasů. Můžeme být neustále něčím zaměstnání a přitom se vůbec nemusíme dotknout toho nejhlubšího ve svém nitru. A právě tam přichází Ježíš. Nechce pouze odstranit z našeho života to špatné. No, protože život křesťana není jen seznam toho, co nesmím, je to především život s Kristem. Ježíšova slova mohou znít tvrdě, že kdo není se mnou, je proti mně. Nejde však o výzvu k odsuzování druhého, je to především otázka osobního rozhodnutí. Nemůžeme zůstat navždy někde mezi. Nemůžeme říkat, Ježíš je důležitý, ale až budu mít čas, nebo Bůh ano, ale podle mých podmínek. Každý den si totiž svým životem něco volíme. Čemu věnujeme svůj čas, čemu věříme, čemu dovolíme, aby tvořilo naše myšlení. Volíme, koho posloucháme. A Ježíš nás dnes zve, abychom znovu volili srdcem a rozhodli se pro něj. Ne proto, že by nám chtěl vzít svobodu, ale protože ví, že prázdné srdce se dříve nebo později zaplní. Možná máme každý něco, čeho bychom se potřebovali zbavit, a je dobré proti tomu bojovat. Nestačí vyhnat tmu, je třeba rozsvítit. Nestačí přestat s něčím špatným, je třeba začít dělat něco dobrého. Nestačí mít čistý dům svého srdce, je třeba pozvat Krista, aby v něm bydlel. A potom už naše srdce není jen uklizené a prázdné, ale je naplněné přítomností. Možná si dnes můžeme udělat několik minut ticha a říct jednoduše. Pane Ježíši, ukaž mi, co ve mně zabírá místo, které patří tobě. A ukaž mi také, čím mám své srdce naplnit. Tam, kde člověk otevře své srdce Kristu, nemusí mít poslední slovo strach ani temnota. Poslední slovo má Bůh. A ten je láskou.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pochopová. A já vás nyní zvu k poslechu mše svaté. Dnes z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích celebruje biskup Pavel Posád. Jestli se chcete připojit ke zpěvu písní k modlícím se v kostele, nalistujte si písně 904, Tvůrce mocný, 904, Tvůrce mocný, a 712, Klaním se ti vroucně, 712, Klaním se ti vroucně, oba v modrém kancionálu.

Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, milí posluchači Rádia Proglas, chceme vstoupit do přítomnosti našeho Pána. Chceme se nechat posílit jeho milostí, jeho slovem, očistit svoje srdce. A tak to také teď na začátku udělejme, odevzdejme Bohu naše nedostatky a hříchy, litujme jich. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají. Smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, dobře rozumějte, ti, kdo jednají na základě víry, to jsou pravé Abrahamovi děti. Písmo totiž už předvídalo, že Bůh uzná pohany za spravedlivé, když uvěří, a proto už předem Abrahamovi ohlásilo radostnou zvěst. Skrze tebe dojdou požehnání všechny národy. Proto ti, kdo jednají na základě víry, docházejí požehnání s Abrahamem, který uvěřil. Ti však, kdo se opírají o skutky zákona, jsou všichni pod kletbou. Stojí přece v písmu: proklet je každý, kdo vytrvale neplní všechno, co je psáno v knize zákona. Je tedy zřejmé, že ze zákona nebývá od Boha nikdo ospravedlněn, protože spravedlivý bude žít z víry. Zákon však nemá na zřeteli víru, ale tam platí: kdo ty předpisy bude plnit, najde v nich život. Kristus nás vykoupil z té kletby zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Stojí totiž v písmu: proklet je každý, kdo visí na dřevě. Tak se pohanům dostává skrze Ježíše Krista požehnání, které bylo slíbeno Abrahamovi. A my s vírou dostáváme ten slíbený dar, Ducha Svatého. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu řekli: vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů. Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: každé království proti sobě rozdvojené spustne a dům na dům padne. Je-li tedy i Satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, s čí pomocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo nezhromažďuje se mnou, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si: vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne ho vyčištěný a vyzdobený. Tu jde, přibere si 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce toho člověka jsou horší než začátky. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě. Sestry a bratři, italský biblista Fausti, když mluví o Božím slově, tak říká: Boží slovo by nemělo být podobné situaci, jako když stojíme v pokoji, otevřeme si okno a tím oknem vidíme do daleké krajiny. Ježíšovo slovo by mělo být podobné tomu, jako když stojím před zrcadlem a v zrcadle vidím svoji vlastní tvář. Tedy jinými slovy, Boží slovo není proto, abychom si říkali, týká se to někoho jiného, abychom hledali, pro koho je určeno, ale Boží slovo je určeno pro každého z nás. Boží slovo začne působit, jestliže si uvědomím, že je určeno právě pro mě, dnes, v tuto chvíli, tak, jako když v zrcadle vidím ne tvář někoho jiného, ne krajinu někde jinde, ale sebe sama. A pokračuje: Boží slovo, které je plné síly, tak jestliže člověk udělá druhý krok,

tedy uvědomí si poté, že se týká jeho a řekne si, chci, aby toto Boží slovo mě proměňovalo, působilo na mě, tak toto Boží slovo má takovou sílu, že nikdy nenechá člověka ve stejné situaci, jako když k němu Boží slovo přicházelo. Má takovou sílu, že dokáže proměňovat náš život. Ale je tam ten předpoklad, abychom uznali jeho sílu a otevřeli se jeho působení. Abychom uznali, že může proměňovat ne životy lidí okolo mě, ale můj život, můj každodenní život. A tak slyšíme v tom dnešním evangeliu o skutečnosti zla. Ježíš neříká, nemluví toto slovo proto, abychom se zla báli, ani nemluví v tom smyslu, abychom s ním šli do rovnocenného souboje, protože zlo, síly zla a Boží nepřátelé mají větší sílu, než máme my lidé. Ale je nám říkáno proto, abychom si uvědomili, že máme velikého pomocníka, Ježíše Krista, že on má sílu zlo přemáhat. On má takovou sílu, kde moje síly nestačí a kde bych zlu podlehl. A tak přijměme to ujištění z toho dnešního evangelia, že Bůh je ten, který nás před zlem dokáže ochránit v těch různých podobách každodenních životů. A uznejme jeho sílu a moc, která převyšuje tu naši, a s pokorou se podřiďme jeho vedení. Amen.

0: Sestry a bratři, Bůh je nekonečně milosrdný a trpělivě čeká na návrat hříšníka. Využijme proto času, který nám nebeský Otec dává, abychom se obrátili a očistili od svých hříchů. Bože, naše spáso.
1: Prosíme tě za biskupy a kněze, aby ti byli vždy vděční za své povolání.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za vlády národů, aby při nesnadných jednáních nestráceli naději ve vzájemné porozumění.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za mladé lidi, kteří sešli na cestu neřesti, zločinu a drog, aby se vrátili do tvé lásky plné náruče.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za rodiče, aby měli pro své děti pochopení, trpělivost, radu i slova útěchy.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě sami za sebe, abychom se vždy radovali z toho, že ty jsi náš Otec a my jsme tvé děti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dnes tě, Pane, zvlášť prosíme za naši farnost, za kterou je obětována tato mše svatá.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Milosrdný Otče, poslal si svého Syna, aby s tebou smířil všechny hříšníky. Slyš naše prosby, které ti přednášíme za ty, kdo nejvíce potřebují tvou milost. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě. Přijmi, Bože, dary, které ti přinášíme podle tvého ustanovení. A když konáme službu, kterou si nám uložil a máme účast na Kristově oběti, dokonej naše posvěcení a vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Vzhůru srdce.
1: Amen. Pán.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme. A láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného. Vždyť ty nám dáváš téhož životodárného ducha, skrze něhož si Ježíše vzkřísil z mrtvých. V něm máme naději, že i my z mrtvých vstaneme. A proto nyní vždycky a na věky chceme zpívat píseň o tvé slávě a se všemi nebeskými zástupy volá.

V pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, a se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb. Vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď jí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pán Ježíš řekl prosté a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Nebo tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ svátostí těla a krve svého syna. Dej, ať ten, který se stal naším pokrmem, přetváří nás stále více a více ke své podobě, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pán s vámi. Požehnej vás i vaše blízké, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Slyšeli jste mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích, celebroval biskup Pavel Posád. Nyní vás zveme k poslechu hudebního zastavení. Nejprve vám nabízíme Moteto, Cori, Angelici, Letentens od Johanna Adolfa Haase. Solo přednese Bernard Fink, doprovodí ho muzikka Antika Keln pod vedením Reinharda Goebla.

Slyšeli jste moteto Radujte se sbory andělů od Johanna Adolfa Haase. Solo přednesla Bernarda Fink, doprovodila jí muzika Antika Keln pod vedením Reinharda Goebla. Následuje tokáta in C od Johanna Kriegera. Skladbu zahraje Michal Novenko na varhany.

Ahoj holky, ahoj kluci. Naše hrdinka Lucka má doma spoustu zvířátek. Morčátka, kocourka, papoušky a štěně dalmatýna. Jenže včera papoušci ulítli a nechtějí se vrátit do klece. Dnes uslyšíme, jak je lovil kamarád Krištof.

0: Papouškům, Lotce a Sandálkovi se podařilo uletět z klece. Teď sedí u Procházků na jabloni a diví se, jak je ten svět veliký. Děvčátka požádala Krištofa o pomoc. Jestli ten je nedostane, tak už nikdo. Poslyšte, holky, ale jen tak do dlaně je nechytím, nejsou na mě zvyklí. Potřeboval bych síť.
1: Síť? Kde ji vezmu?
0: No, já nevím, mohl by to být třeba nějaký závoj, nemáte? Když byla Barborka miminko, nad její kolébkou se na tyči vznášela krajková záclonka, která chránila čerstvě vyklubané oči před silným světlem. Maminka ji má stále schovanou na dně prádelníku, teď se náramně hodí. Krištof byl se záclonkou spokojen, přehodil si ji švihácky kolem krku a už se houpá na větvi. Zachytil se za ní nohama a netrvá dlouho, je nahoře v koruně. Pod stromem Lucie s Barborkou sotva dýchají napětím. Podaří se? Nepodaří? Uvíznou papoušci v krajkové síti? Neuvízli. Vyletěli spodem a frr přes plot do sousední zahrady. Ale pro Krištofa není takový plot překážka. Žádný plot ho nezadrží, když se jednou rozhodl, že ty dva skřehotálky uloví. Šel po nich dál. Ze zahrady do zahrady. Lucie s Barborkou přes ploty neuměli, až teprve, když papoušci přeletěli silnici, setkali se holky s Krištofem na chodníku. Jsou stále divočejší, to jsem sám zvědav, jak je dostanu, stěžoval si Krištof.
1: Koukej, Krištofe, Lotka!
0: Upozornila Barborka na papouška pověšeného za dopisní schránku.
1: Za chvilku u ní bude i Sandálek, uvidíš.
0: Jenže tentokrát místo, aby letěl Sandálek za Lotkou, rozletěla se ona za ním. Přes další silnici do další zahrady. Zrovna do té, co patřila Kyselkům. A paní Kyselková byla paní pověstná. Čert v mrkváčích. Měla na sobě skoro vždycky kalhoty nahoře nabrané, dole úzké. Branka nebyla zamknutá, takže Krištof ani nemusel přelézat plot a Barborka s Lucií šli za ním. Papoušci se usadili na meruňce, ani ne moc vysoko. Bylo vidět, jak jim prudce bijí srdíčka, jak jsou zadýchaní a vystrašení z toho neznámého obrovského světa kolem. Žlutá peříčka na hrudi se jim jen chvěla. Barborka je litovala. Lucie zapomněla na strach z paní Kyselkové, oči nespouštěla z Krištofa na stromě, z jeho opatrných, pomalých pohybů a z papoušků, které už viděla v síti. Krištof by ptáčky snad skutečně chytil, ale v tom se jako průtrž mračen vyhrnula z domu paní Kyselková.
2: No to je ale drzost, jak jste si něco takového mohli dovolit? Je to snad vaše zahrada, rošťáci? Jednou zapomenu zamknout a už mi sem leze taková banda. Zavolám na vás policii.
0: Barborka se křečovitě chytla sestry za ruku. Lucie se roztřeseným hlasem omlouvá.
1: Promiňte, prosím, paní Kyselková, uletěli nám papoušci. Krištof je chytá, víte?
2: Co je mi potom? Tahle zahrada je jednou moje a nikdo v ní nemá co pohledávat. Bez mého vědomí sem nevletí ani peříčko. Okamžitě zmizte, fagani, nebo se neznám.
0: A bylo po lovu. Papoušci poodlétli o další větev a protože je Krištof dál sledovat nemohl, zůstali v Kyselkovic zahradě. Nejmladší Kalina nebyl žádná přemrštěná citlivka, jako jsou třeba Procházkovy holky, ale s paní Kyselkovou ani on v té chvíli zápolit nedokázal. Opustil její zahradu stejně spěšně jako jeho vyděšené kamarádky.
3: Nebuďte vy dvě, taková nestojí ani za slzu. Však ono se ještě ukáže, jestli té čarodejnici do zahrady ani pírko nevletí, aby o tom nevěděla.
0: Lucie otřela dlaní zmáčené oči a s jistým obdivem je upřela na kamaráda.
1: Ty máš nějaký nápad?
0: No, myslím, že mám.
3: Barborka překonala vzliknutí a s novou nadějí se zeptala.
1: Chytíme ty papoušky?
3: Jenže Krištof mrzutě zavrtěl hlavou. To zrovna neříkám.
1: A tak co chceš vlastně udělat?
3: Zajímala se Lucie. Já se ještě poradím s Jirkou. Sám bych na tu celou věc asi nestačil. No, však zítra něco uvidíš. Ráno, jak šla Lucie kolem Kyselkových do školy, doopravdy uviděla. V přední zahrádce, přímo uprostřed anglického trávníku, se skvěla na tyči plechová cedule s nápisem Skládka smetí. A pod ní se válelo několik kusů šrotu. Kluci svou práci opravdu neodbyli. Co asi bude paní Kyselková dělat, až zjistí, jaké peříčko jí přeletělo přes plot, to raději neslyšet. Lucie nenápadně pokukovala po stromě, na kterém včera zůstala lotka se sandálkem. Ale ti dva tam už nebyli.

Tak to asi nedopadlo nejlíp. Rozlobili sousedku a papoušci jsou stále venku. A zítra bude Lucka venčit štěně. Taký snad taky neuletí. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četly Magda Hauserová a Dana Pilchová. Teď máme čas na dvě písničky. Jedna se jmenuje Škola v přírodě a druhá Pán. Tak si je pojďme poslechnout.

na hlavě. Přišel tam nepozván, každý se díval tázavě. Do banky přišel pán, na hlavě kuklu měl. Rozhlídl

To byly obě slíbené písničky a teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Bože, chystám se ulehnout a chci tě ještě poprosit za všechna miminka, která se třeba v noci narodí, za všechny maminky, které se na narození miminka připravují a za všechny, kdo se o děti starají. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Duo Posthudba tvořící Dominik Zezula a Tomáš Havlen vydalo stejnojmenou akustickou desku, která se vrací ke starším skladbám kapely a představuje je v nových aranžích. Řeč bude v pořadu, jak se vám líbí, o tom, proč dvojce místo klasické best-of nahrávky své písně znovu přepsala a jak se jejich původně elektronické a rytmické skladby proměnily v akustické písně. Album vychází u příležitosti 15. výročí Posthudby. Doprovází ho také zpěvník mapující 60 skladeb z dosavadní tvorby kapely. Hezký poslech přeje Anna Janošková.
1: Já se teď přes Zoom setkávám online s Dominikem Zezulou z kapely Posthudba, která vydala vlastně přednedávnem akustickou desku, o které si dneska budeme povídat. Ahoj, Dominiku.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kam tě zdravím?
2: Zdravíš mě do Hradce nad Svitavou, do domu, který možná posluchači a posluchačky můžou si pamatovat z těch reelsek, který jsme nahrávali vlastně k té desce. A zároveň sedím venku na terase, protože dneska je docela hezky, takže pokud budou slyšet nějaký pěnkavy nebo pěnice nebo vlak, tak to je všechno součást atmosféry.
1: Tak možná rovnou taková otázka, jak moc vlastně ten dům nebo to místo jako promlouvá do té desky, jaké tam má místo na té desce?
2: Jo, já si myslím, že nejde ani tak konkrétně u téhletý desky jako o ten, specificky o ten dům, protože vlastně na té desce nejsou nové texty. To znamená, že spíš než jako, že by tady tohleto konkrétní místo, ty kořeny nějak jako promlouvaly do textů vlastně, nebo jako toho slovního významu, tak možná promlouvají jako nějakým vibem, protože, jak jsem říkal, tady jsme nahrávali ty klipy nebo ty audiovizuální materiály. Ale hlavně jako pro mě osobně, tak to je místo, kam já se jako postupně stěhuju z Prahy, nějak si to tady upravujeme s mojí partnerkou a pro mě osobně je to hodně jako důležitý, taková fáze života, kdy jako nějak se vracím ke svým kořenům a mám z toho hrozně velkou radost. Zároveň ten dům je pro mě osobně důležitý, já jsem tady vyrůstal, mám ho vytetovaný na ruce a jako je to důležitý z tohohle hlediska, ale spíš jako třeba pro mě osobně, než konkrétně jako pro to album. Pokud nepočítáme nějaký takový všeobecný vibe, jakože člověk je venku a ty písničky vlastně jsou určený k tomu, aby se hrály na kytaru venku, potom jako to dává nějak smysl.
3: Řekni, co jsi viděla cestou ze zbytečný práce. Zmatený, unavený slunce pod lánskou tretí. Řekni, co jsi viděla cestou z centra do přecíně. Všechno to pouliční nadšení z novýho večera. Co se dnes nestihlo, zítra se udělá. A soumrak padá. Na barikádách

řekni, co jsi viděla cestou ze zbytečný práce. Rozbitý rádia vpletený do suchých větví. V bytě přes chodbu se ráno měnily zámky. Někdo o půl pátý prozváněl domovní zvonky.

0: Jo, právě ten vibe, já jsem ho dneska měla možnost úplně dobře pocítit, protože jsem ji poslouchala z Bresku vlastně od rána nebo ráno, ale teďka vlastně až doteď jsem si ho poslouchala několikrát. A
1: Oh.
0: dneska jedu na vodu s kamarádama, se kterými budeme hrát na kytaru, takže se to tak hezky sešlo. Tak se chci zeptat vlastně, jak vás to napadlo, protože vlastně posthudba se vyznačuje nebo se vždycky vyznačovala spíš jakoby i elektronickým zvukem, tak jak to, že teďka ta akustika?
1: Jo, no my jsme vlastně asi, nebo já konkrétně jsem jako vždycky měl k nějakému akustickému pojetí muziky hodně blízko, ať už je to folk, nebo country, nebo i třeba takový blbosti, jako, nevím, Nirvana, MTV, Unplugged, jo, jakože, co jsem měl vždycky hrozně rád a jako i vlastně můj nástroj, jakože ten nástroj, na který jsem se naučil hrát, jako první, a který doteďka je mi vlastně hlavní nástroj, tak je akustická kytara. Takže já to mám hodně zapsaný nějak v sobě. A to máš jako do určitý míry taky, i když ne tolik. My jsme každý vyrůstali trošičku jako na jiný muzice, ale jako poznali jsme se na koncertě Priznic, takže to je jako, to sice není jako vyloženě akustická hudba, ale je to jako písničkářství, by se dalo říct. A myslím si, jako, že od toho jako rockového písničkářství k té akustice je to jako relativně blízko. A zároveň my jako jsme už během covidu tak měli nápad, že by bylo fun začít hrát jednou za rok v rámci jako vánočních besídek, teďka dělám uvozovky, takové jako lehké, tak v rámci jako takových našich vánočních besídek, tak hrát jako naše staré věci, které vycházely na prvních EPčkách mezi lety 2011 a 2013, protože ty my normálně nehrajeme. Takže jsme si říkali, že by mohlo být jako zábavné takhle jednou za rok pro jako naše posluchačstvo, kterým třeba ty staré věci chybí, tak je zahrát v nějakém jako neformálním settingu, řekněme. A teďka to jde jakoby ruku v ruce, takže máme jako staré věci, chceme je zahrát, od některých z těch věcí už nemáme ty stemy, nebo respektive ty podklady, takže se to zahraje akusticky. Potom, když už tam teda máme jako tu akustickou kytaru na té stage, tak bychom mohli zahrát i nějaký věci třeba z našeho novějšího materiálu, ale v akustické podobě, ať je to trošičku jako jiný a ať ty besídky jsou jako odlišný od standardních koncertů. No a postupem let jsme jako přidávali pořád víc a víc těch akustických cover verzí, zjistili jsme, že nás to baví. Odehráli jsme i nějaký koncerty specificky jenom jako s kytarou, kdy vlastně ten jako největší byl asi loni v 2025 v létě ve Skautském institutu v Praze, kde jsme vlastně hráli to asi hodinu a jenom jakože jenom prostě akustická kytara a zpěvy a mělo to docela příjemný ohlas a to bylo vlastně okamžik, kdy jsme si jako tak nějak finálně potvrdili, jako jo, OK, tady to dává smysl, takže budeme prostě slavit 15 let, pojďme jakoby nahrát ty akustické věci, který jsme si takhle za ty léta nějak jako piplali nebo nějak jsme si s nima hráli, tak pojďme tomu dát nějakou formalizovanou podobu a let's have fun with that. No.
0: Já si vlastně pamatuju, nevím, jestli to bylo minulý rok nebo předminulý, ale že jste byli na Oberfestu v Brně a že vlastně jste tam zahráli něco akusticky a najednou prostě se ta jako atmosféra úplně jako změnila do takové, ne, že by to předtím nebylo, ale přišlo mi, že jakoby ta akustika někdy úplně jako podpoří takovou to jako komunitu nebo takový ten jako rodinný vibe, tak já nevím, vnímáte to třeba podobně, jako že podporuje to nějak jakoby ještě víc tu komunitu nebo ještě víc takový to, jako jsme všichni jako sepětí dohromady?
1: Určitě, určitě. A je to záměrně, jo, jakože že pro nás, pro oba dva, tak jakoby hudba jako taková, tak má bytostně komunitní rozměr. Jakože hudba je nějaká forma lidové slovesnosti, nebo takhle to vnímám. A ten akt jako participace na jakoby, ať už tvorbě hudby, nebo nějaký reprodukci, nebo nějakým jako společným zážitku, po poslechu hudby vlastně, tak je jako strašně silná. Jakože ať už je to, že, nevím, jedeš někam na výlet a posloucháte, někdo si vezme ten aux a prostě pouští písničky a zpíváte si ty písničky, jo? Nebo že prostě, když nemáš večer co dělat, tak jdeš prostě na blind jako na koncert do nějakého místa, kde se schází tvoje scéna a potkáš se tam s lidmi, který znáš a máš toho hezký večer. Nebo jenom takový to nerdský povídání, jako o tom, když vyjde nová deska a je to tvoje oblíbená kapela a je to oblíbená kapela tvýho kamaráda nebo kamarádky, tak si o tom prostě začnete povídat a rozebírat to. No a nebo pak samozřejmě ten samotný jako akt hraní té hudby, jo, že si vezmeš tu kytaru, sedneš si k ohni a hraješ si, nebo hrajete si s kamarádstvem, zpíváte spolu. Všechny tady tyhle ty věci, tak jsou jako neoddělitelný od toho, od pozice, ve které já jako vnímám hudbu v rámci vlastně svýho života a svojí komunity a svojí scény. A myslíme si, že s jako rapidně postupující algoritmizací hudby a proměnou hudby v nějaký produkt, což je vlastně do velké míry dílo nějaký dlouhodobý strategie, kterou razí Spotify, ale není to jenom Spotify, je to obecně streamovací platformy, tak jako tady tenhle ten přerod hudby v nějakou jako komoditu nebo v nějaký produkt, tak je něco, co nám je vlastně hrozně protivný, protože pak už jsme krůček jako od nějaký AI hudby a od tady těchto těch věcí, které vlastně hrozně akcelerujou teďka ve společnosti a máme jako takový pocit, že vlastně se nám chce tu hudbu jako součást komunity jako nějak chránit, když to řeknu takhle pateticky, jo, jakože it's supposed to be like that. A tak, no, takže ano, jakože ten, pokud to funguje na koncertech, kdy prostě jako stišíme, zpomalíme, vezmeme si ty akustické nástroje a jako jdem nějak jako metaforicky a nebo jako literally jako blíž k našemu publiku, tak je to pro nás hodně důležitý.
2: Přišel kouř.

0: Mě napadlo, jestli vás třeba nezačnou zvát i víc na nějaké folkové festivaly nebo na nějaké takové třeba i country festivaly nebo nic takového. Jestli
1: No,
0: prostě se vám nerozšíří nějak to pole působnosti.
1: to říct, jo, jakože takhle, jako country, a to je taky další věc, jakože folk a country a i třeba jako trampská píseň a takhle, tak jsou vlastně dost odlišní žánry, které mají jako jinou estetiku, jiný historický vývoj, jiný nějaký jako vnitřní pravidla, jiný komunity. A to já třeba hodně, nebo vlastně oba dva s Tomášem to jako hodně respektujeme a myslím si, že když si vezmeš prostě klasický jako folkový festival, jako Mohelnice, prostě festival, který jako headlinuje Robert Křesťan, jo, je tam fakt jako ta tradice toho prostě jako českého folku, která se tady táhne jako od normalizace, že jo. A nebo jako country, zase, ať už to je nějaký jako městský folk slash country, jako dělají třeba Severní nástupiště, nebo ať je to takový to oldschoolový, nevím, oldschoolový country, já v té scéně se nepohybuju, takže nevím teďka, co jsou současné kapely, ale takže to je taky jako jiná, trošičku jiná scéna. A pak jako ta trampská píseň je ještě úplně bokem, je to v podstatě folklor, akorát bez krojů, nebo jako arguably
0: Trošku s
1: prostě
0: trojema.
1: jinak, ano, přesně, přesně. No, takže myslím si, že ty festivaly, které jsou specificky žánrový a dělaný jako na tyhle typy akustické hudby, tak jsou hodně zakořeněný v tady těchto těch estetikách a myslím si, že pokud nás tam někdo pozve, tak jako my si toho budeme vážit samozřejmě a jako rádi bychom si na něčem takovém zahráli, mohlo by to být zábavné, ale zároveň jako k tomu mám velký respekt, no, jakože mám pocit, že víš, že kdyby byl třeba nějaký vyložený jako trampský country festival a my bychom to tam jako nabombili, tak jako může to být dobrý, může to být úplně out of place, těžko říct, jo. Takže jako umím, na jednu stranu si to umím představit, na druhou stranu moc ne, ale uvidíme, no třeba se někdo ozve.
0: Tak mně přijde, že to je i trošku vlastně jiná komunita. A byť já to nemám ráda, takhle jako rozdělování, jakoby tahle komunita, tahle, jako já to vnímám jako celek, tak je to tak, má to jakoby takový svý nějaký pravidla, se myslím, nebo je to trošku něco jiného, než třeba v jakých jako hudebních vodách se pohybujete vy.
1: No, já si
0: Vlastně.
1: myslím, že tam je hlavně velký rozdíl, ano, no, tam je hlavně velký rozdíl podle mě, jako jestli k tomu přistupuješ k těm komunitám jako z pozice posluchače, anebo posluchačky, anebo z pozice jako někoho, kdo jako vyloženě tvoří tu muziku. A protože takhle, jako ta naše deska, byť je akustická, tak vlastně pořád je to jako popový album, bych řekl. Nebo jako, že jsou tam songy, které jsou víc jako folkový, nebo nějak tradičně folkový, jako třeba Hotel Palace Boa Vista, ale pořád si myslím, že jako primárně to jsou jako popové písničky zahrané v akustické podobě, jo? Že to je spíš prostě to MTV Unplugged, než víš co, Babi Daněk. Takže tam si myslím, že jako trochu rozdíl je, ale na druhou stranu jako to dělení těch komunit, nebo nějaký to jako jak to říct, jakože víš co, závorkování těch komunit jako od sebe, tak z mojí strany to myslím spíš jako z pozice nějakýho jako respektu k té tradici tvůrčí, než z pozice posluchače, který by si myslel jako, že OK, tak ty seš prostě buď to kotlíkář, nebo seš prostě
0: Jo.
1: porta, nebo seš, víš co, nevím, pokáč, nevím, jakože víš, myslím si, že jako ty lidi
0: Víc
1: můžou
0: všechno.
1: Ano, přesně tak, no.
0: Jo. Tak jo, já se zeptám teďka na to, podle čeho jste ty písničky vybírali, ty, které budou na té desce, co teda vyšla. On ve zpěvníku již bude teda 60, to jsi říkal, ale jak jste vybírali na tu desku? Je tam třeba Synkáč, Hoří slepé mouchy, Polana. Jak probíhal ten výběr?
1: My jsme v první řadě nechtěli, aby ty desky, které vybereme, teda ty songy, které vybereme na tu desku, tak aby to byly jako jenom okleštěné verze těch songů, tak jak jsou na těch původních albech v původních verzích. Čili pokud jako jediný, co by se mělo změnit, tak je ani ne, nebo jako aranž, by se dalo říct, ale jako OK, tak dejme tomu, jo, jako aranž. To znamená, že místo synťáku tam dáš prostě akustiku, ale jinak hraješ stejný akordy ve stejném rytmu, ve stejné tónině, zpíváš stejnou melodii a stejný text. Je to jenom cover verze. Tak to se nám jako nechtělo dělat, protože nám to přišlo jako takový jako vlastně lazy, no, nebo jak to říct, že to vlastně není až tak zajímavý. A to je třeba důvod, proč jsme jako jednu z posledních vyřadili skladbu 6 minut a 16 vteřin, která je podle statistik naše nejposlouchanější, ale my jsme jako udělali, zkoušeli jsme několik vlastně verzí akustických této skladby a žádná z nich jako nám nepřišla, že nějak jako dělá vlastně něco dostatečně jiného na to, aby to obhájilo jako svoji existenci. Pořád to znělo jako slabší verze nebo vykostěná verze něčeho, co už jako existuje a je to lepší v té podobě, ve které to existuje. Takže ty skladby, které tam jakoby zůstaly na té desce, tak jsou skladby, které dělají něco jinak a vlastně nedá se říct, nebo podle nás se jako nedá říct, že OK, tady to je stejný song, jenom prostě switchli jeden nástroj za druhý nástroj, ale v podstatě je to jakoby jiný song s jinou harmonií, jinou melodií, jinou náladou, jiným vibem, jiným třeba náhledem jakoby na ten text, jo? Což je třeba příklad skladby Do práce přes Nuselák, z práce přes Nuselák, kde vlastně ten text se nezměnil, ale jako tím, že se výrazně změnil jako ten vibe té muziky kolem toho textu, tak si jako myslím, že ten kontext jako změnil vlastně to, jak člověk na ten text může nahlížet a jak ho může číst.

0: No a jakoby procházeli tady tím nějakým jako výběrem nebo tady tím jako zkoumáním procházelo třeba víc těch písniček, nebo jste si už předtím vytipovali, nebo jste nějak věděli, jako, že tady to může fungovat, nebo jste prostě měli, já nevím, třeba jakoby 30 písniček a řekli jste si, tak budeme zkoušet a uvidíme. Jak to tohle probíhalo?
1: My jsme jich měli, nevím, 25 třeba, možná jako ke 30 to nakonec vyjde, no. A ať už songy, které jsme někdy hráli v té akustické podobě, nebo které jsme prostě nějak jako, tak jako workshopovali. A takže jsme měli ten jako velký seznam. Z toho jsme začali vyškrtávat. Nejdřív na základě toho, aby ty desky byly rovnoměrně zastoupeny nějak. Skončili jsme u 16 skladeb, po 4 z každé desky a s tím jsme šli do studia, nahráli jsme jich 15, každý myslíš 14 nebo 15, 15 podle mě, jo, 15 jsme jich nahráli a potom už vlastně s těma hotovýma nahrávkama nebo v nějaký jako premix fázi, tak jsme to jako poslouchali a škrtali ještě následovně. Takže existují jako nějaký songy, které jsou jakoby nahraný, ale nedostali se na tu desku. No, takže tak.
0: A jak dlouho tady ten celý proces jakoby trval? To muselo být docela dost práce vlastně i potom se skládat ten zpěvník, jako kolik času jste tomu třeba věnovali?
1: Jo, těžko říct, no, jako já nevím, jakože ten zpěvník je nejvíc práce asi realisticky, protože ono to má třeba 150 stránek, jo? My jsme byli hrozný grafomani dřív a ty texty jsou fakt dlouhý. Ale to bude fakt kniha. Ale jako na té desce, tak hele, nevím, číslo nevím, ale jako paradoxně musím říct, že to šlo mnohem rychleji, než jsme vlastně čekali. Jakože čekali jsme, že s tím budeme dost bojovat, ale nějak jako nám to tak přirozeně sedlo a vlastně třeba ty akustické kytary jsem jakoby nahrál u Tomáše ve studiu během jednoho sezení odpoledního a to stejný se zpěvama. Jo, zpěvy jsem se nahrál, to se taky, nebo já, ty moje se naspívaly najednou, pak jsem ještě byl jednou na lehký opravy. Ale jakože šlo to vlastně relativně, jak je to přirozený, třeba pro mě osobně, jak je to jako přirozený, jako hrát na akustickou kytaru a zpívat jako do té akustické kytary, tak vlastně to jako sedlo moc hezky. A Tomáš je vlastně zodpovědný za veškerý aranže kolem té akustiky. Takže všechny ty jako klavírní plochy a elektrické kytary a tak ten nad tím měl trošku víc práce, protože vlastně on jako si vzal tu akustickou kostru, což je jako kytara zpěv, a potom jakoby ty aranže dělal do toho. Ale taky to šlo jako relativně rychle, no. Vlastně překvapivě rychle.

0: Já se ještě vrátím k těm vlastně k konkrétním písničkám. Je tam třeba něco, co, nebo nějaká z nich, která tebe prostě nějak jako překvapila nejvíc, nebo ke které máš tak jakoby úplně nějaký třeba příběh?
1: Asi, za mě asi Slepý mouchy.
0: A proč?
1: Protože to je song, který v té původní verzi tak je jako jedna z nejvíc experimentálních skladeb, minimálně do té doby, který jsme jako udělali. Jo. Že my jsme, to vyšlo na desce Svět na konci roku 0 v roce 2021. A je to takový jako nihilistický taneční track, jako depresivní taneční track, molovej, o tom, že prostě během toho života, během vlastně pandemie, tak jako člověk už to prostě už to nedává. A připadá si jako jak zvíře v kleci zavřený. A ten zvuk tomu odpovídá, jo, že je tam prostě takový, jak to říct, jako industriální drop a jsou tam prostě hardkorový řvací vokály. A my, když jsme přemýšleli nad tím, který songy by se daly jako převést do té akustické podoby, tak jedno z takových jako, nebo ne kritérií, ale z takových jako myšlenkových cvičení bylo jako, OK, pojďme si vzít jako songy, které jako absolutně nedávají vůbec žádný smysl a pojďme zkusit něco udělat s tímhletím, jako schválně se nám to povede. A Slepý mouchy byla jedna z nich, jakože jak chceš udělat jako akustický Slepý mouchy, jakože that doesn't make sense. A když jsme hráli v Brně Besídku v Artbaru, tak my jsme měli třeba hodinu čas jako mezi zvukovkou a koncertem a byla to Besídka, takže jsem měl s sebou kytaru a nějak jsme se o tom bavili. Bylo to vlastně v loni v zimě a začal jsem si tam jako drnkat něco a říkám, OK, tak můžeme zkusit prostě, pojďme zkusit jako něco se slepýma mouchama, třeba nás něco napadne. A jako drnkal jsem si nějaký akordy a pak prostě mě napadla nějaká postupka, kdy si říkám, jako jo, tak pojďme to zkusit. A začal jsem jako do toho zpívat ten text, jako na nějakou úplně random melodii, která mi jako naskakovala do hlavy, jak jsem hrál ty akordy. Jakože to bylo fakt jako velmi vyimprovizovaný. A říkali jsme si, jako jo, to vlastně není blbý. Ještě ten večer jsme to zahráli na tom koncertě. Samozřejmě jako se strašně s chybama, protože jako ten song existoval 30 minut v té době. A pak, když jsme šli jako do studia, tak já jsem to pak jenom nějak jako dopsal a trošičku jako poleštil, ale pak, když jsme šli jako do toho studia, tak vlastně jsme to jako položili na tu, jako nahráli jsme to takhle a řekli jsme si, hej, tyhle, jako jo, to vlastně funguje a má to úplně jiný vibe, než jako zbytek té desky, aspoň pro mě. Takže to je jako, no, to je taková asi jako nejvíc jako nejbizarnější skladba z tohohle pohledu pro mě. Že jako do té doby, než vznikla, tak jsem vůbec jako neměl žádnou představu o tom, jak by něco takového mohlo znít.
0: No a jaký to je se takhle vlastně vracet jakoby k těm starším písničkám a otvírat je takhle jakoby znova, třeba i jako skrz ty texty, jestli je to jako něco, s čím vy se nějak jakoby ztotožňujete, nebo to jako neřešíte a vyloženě si jako hrajete s tím zvukem.
1: Víš co, jako já tím, že jsme jako to hráli naživo už tolikrát, tak už pro mě už to tolik neprožívám, no. Jakože zvlášť u těch jako starších textů, tak je to pro mě takovej jako nějaký snapshot mojeho života z té doby, ale nějak jako když prostě to třeba performuju znova nebo zpívám znova, tak jako mě to nějak niterně nevrací do té doby. Jakože já vím, o čem to je, ale teď jsem prostě jinde. A no, takže tak. Což si myslím, že je ta lepší varianta.

0: сам суш не влада.
1: Mám poslední otázku. Vlastně proč teď? Vy vlastně slavíte jako kapela 15 let, což gratuluju, to je krásný. Proč vlastně teďka, když máte těch 15 let, muselo se stát něco, aby to jako přišlo teďka? Nebo je to záměr, že prostě jako oslavu vydáte něco takového? Nebo jak to je?
2: No ona ta besídka, ta první besídka byla oslava našich jako 10 let. V tom roce 2021. Takže je to jako další nějaký milník, který je vlastně kulminací tady tohodle, jako toho, co vlastně ta besídka započala, tak to nám přišlo docela cute. A zároveň jsme si říkali, jako ono to je indient asi jedno, jo? Kdyby jsme to prostě vydali za rok, tak to prostě vyjde za rok. Ale jakože ten nápad už máme nějakou dobu, teďka to časově vychází na to výročí, tak prostě proč to nespojit a zároveň jako udělat tady tu cute věc, jakože na desetileté výročí začínáme prostě s tímhle konceptem akustickým, 15leté výročí akustický koncept je zabalen do nějakého balíčku a formalizován, když to takhle řeknu. Takže tak, no. Jakože je to, jak říkám, kdyby se to stalo dřív nebo později, tak jako o nic nejde, ale přišlo nám to hezký.
1: Takový dáreček prostě.
2: Přesně tak.
1: A co byste kapele vlastně přál do dalších let, nebo no, co bys sobě třeba přál v té kapele do dalších let?
2: Já bych byl hrozně rád, a to jsem, věřím tomu, že Tomáš by souhlasil s tímto, že chceme prostě dál jako dělat hudbu a chceme hlavně, ať nás to baví, jakože ať s každým dalším projektem objevujeme něco nového, zkoušíme prostě nové věci, nové teritoria, což se nám doteď dařilo a to je vlastně to, co mě nebo co nás oba na tom hodně baví, jo? že to není takovej autopilot zatím ani za těch 15 let. Nedostali jsme se zatím do bodu, kdy bychom si říkali, OK, už to byly 2 roky, tak jdem napsat nový album, ale jako ani jeden z nás nemá vlastně nový nápady, tak pojďme udělat to stejné, co bylo na předchozí desce a napsat jako 10 nových písniček. Jako tady tenhle ta jako stagnace kreativní, tak to se nám zatím nestalo a já bych si přál, aby se to nestávalo ani do budoucna.
1: Jo, já vám to taky přeju. A tohle byl Dominik Vyzula z kapely Posthudba a já ti moc děkuju, že jsi tu byl a že jsme se o tom mohli popovídat o vaší akustické desce i celkově o vaší tvorbě.
2: No, já moc děkuju za pozvání, tak čau.
0: Jeli jsme spolu všechny 3 mory, zedmul se kopec, krajina za oknem, pomalu nahoru.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lidi dnes volí nové zastupitele měst a obcí. Návrat prezidenta ze zahraničí oceňuje opozice i koalice. Hokejisti Třince jsou dál v extralize neporaženi. Vyhráli nad Hradcem Králové. A počasí zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Česku pokračují komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí vybírají voliči ve třetině okrsků taky senátory. Dnes je možné hlasovat ještě 2 hodiny. Zájem voličů v Děbolíně, místní části Jindřichova Hradce, sleduje reportérka Eva Marvanová.
3: V Děbolíně u Jindřichova Hradce už dnes odvolilo skoro 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů a téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek, k urnám tady často přicházejí celé rodiny. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, letos poprvé volí v novém spolkovém domě. Ten ještě voní novotou a mnozí voliči proto využívají příležitost prohlédnout si jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident bude na soukromé zahraniční cestě a volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku odvolil krátce před 3 hodinou odpoledne. Rozhodnutí prezidenta Pavla volit vítají opoziční i koaliční politici. Například předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
2: Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrůžky útokem na školu a spolužáky. Rodiče, 2 z nich dokonce sami, přivezli na policejní stanici. Policie vyzývá společnost, aby na internetu nešířila neověřené informace.
5: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchali 2 mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
6: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
5: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštině Tomáš Markovsky v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí míru spadl člověk do kolejiště. Informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu. Například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí míru a Floru.
7: Fotbalisté Slávie vstoupili do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou ve Zlíně 1-0. V prvním poločase rozhodl Ajaosi. České fotbalistky bojují v úvodním zápase prvního kola baráže o mistrovství světa se Skotskem. Z Pardubic pokračuje Ota Gutwirth.
8: Začal druhý poločas, hraje se 47. minuta a stále je to bez branek Česko-Skotsko 0-0. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
7: Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. Hokejisté Třince i po 9. kole Tipsport Extraligy drží 100% bilanci. Tentokrát vyhráli nad Hradcem Králové 5-2. Vítkovice podlehli Pardubicím 2-3 a Litvínov porazil Olomouc 3-1. Liberec hostí Karlovy Vary a je u toho Pavel Petr.
9: 53. minuta, domácí kráčí za 3bodovým ziskem, vedou 5-0. O utkání Kladno Mladá Boleslav informuje Tadeáš Skalický.
10: 46. minuta zápasu, Kladno vede nad Mladou Boleslaví 4-2. Z Kladna Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
7: Všechny zápasy vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu dál posloucháte reportážní vstupy.
11: Nehoda na D35 za Unčovicemi a kolona na D1 za Pražským okruhem. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice pozor na nehodu za náměstí na Hané. Na kilometru 250 osobní auto skončilo mimo vozovku. Na místo přijíždějí záchranáři a zpomaluje se. Na D1 z Prahy do Brna stále poměrně dlouhá kolona před omezením u mostu Šmejkalka. Brzdí se na 13. kilometru a až za zúžení na 25. kilometr je to asi na 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 porouchané osobní auto v levém pruhu. Místo je označené šipkou, kolona nevzniká. V Beskydech na silnici 56 pozor na překážku za Bílou ve směru na Bombálku. V lesním úseku leží na vozovce sražený jelen. A silnice 379 z Velké Bíteše do Tišnova je za Deblínem opět průjezdná. Provoz ale dále omezují následky vážné nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady s

0: Jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918. Už v minulém pořadu jsme otevřeli obsáhlejší téma, a to je Masarykův životní příběh. Zastavili jsme se u jeho univerzitního působení, dotkli jsme se postoje k českým otázkám. Od roku 1890 půjdeme v šestém pořadu zase dál.
1: Ono těch zřetelů, když chceme sledovat životní příběh, když chceme sledovat taky něco z toho jeho myšlení, ještě jsou ty politické aktivity, tak je toho hodně. Chtěl bych upřesnit, že v roce 1891 byl pan profesor Masaryk v píseckém volebním obvodě poprvé zvolen za poslance do vídeňského parlamentu. To nebyla žádná selanka, to Rakousko nebylo takovým rájem, jak si někteří představují. Někteří němečtí poslanci navrhovali, aby se Čechy přejmenovali na zemi svatého Václava, Wenzelsland, a dokonce veřejně tam jeden řekl, že co mluví česky, je třeba poněmčit nebo vybít. Takže s tímhletím se tam Masaryk taky setkával. Pochopitelně tenhle ten šovinismus německý, rasismus, a zase ne všichni Němci byli takoví, vyvolával riziko, že Češi se budou chovat podobně. A Masaryk říká, přece nemůžeme poklesnout na tu úroveň, že ty Němce budeme nenávidět. Říkal taky, prosím vás, když budete je nenávidět, tak ve skutečnosti na nich budete daleko závislejší, než se na první pohled zdá. Tak nízký kulturně přece nejsme. Že jo? Čili jeho vlastenectví, to je věc, kterou by bylo třeba neustále připomínat. Vlastenectví, ano, ale nad tím je lidskost, lidství, humanita. No, ono to tak trošku připomíná, ano, jsem Čech, ale katolík, křesťan, že jo. A pak říkal, vlastenec nemá v nenávisti jiné národy. Vlastenec se ptá, čím může jeho národ přispět do společné pokladnice lidstva. A pokud my toto vlastenectví nebudeme dnešním mladým lidem předkládat, tak ten prostor, jak si opouštíme a necháváme tam volno pro extrémisty. Čili je to v našem zájmu to ušlechtilé masarykovské humanitární vlastenectví. Někomu se to může zdát, že to je v rozporu s globalizací, s tou pokleslou ano. Prostě člověk, který kulturně nikam nepatří, je snadno manipulovatelný a vlastně i jeho kulturní úroveň nevyhnutelně klesá. Ten, kdo někam patří, váží si sám sebe, tak na základě takzvaného zlatého pravidla, že jo, já můžu milovat druhého tolik, kolik miluju sám sebe. A druhého si můžu vážit, když si vážím sám sebe. Čili tohle je velké poselství Masarykovo. A to jeho vlastenectví, bych řekl duchovně, kulturně, lidsky, překročilo ten hloupý německý šovinismus. A tady si dovolím takovou poznámku. Jednou jsem měl přednášku na nějaký střední škole, jeden ten student mi vstal a říká tak smutně, proč jsme takový malí? Mě to zarazilo a pak jsem mu odpověděl, víš, být nepočetný neznamená být malý. A český národ není malý svými dějinami. Tady jsou obrovské věci. My si jich akorát neumíme vážit. A pak jsem připomněl toho Masaryka a řekl jsem, víš, ty velké národy, jako Němci, Rusové, ty snadno upadají do té arogance, do té imperiální mocenské politiky utlačovat druhý. My jsme tak malí také proto, že jsme nikdy nikoho neutlačovali. A v tom je naše velikost. To je náš přínos do pokladnice lidstva. Čili Masaryk to říkal, malý národ má jedinou šanci, velikost ducha a slušnost. Tohle bychom měli studentům vštěpovat a zase se ukazuje, víte, jako tolikrát, demokracii nehlídají jenom novináři. Oni mají na starosti taky profesoři. My musíme brát vážně i tyhle úkoly. a je potřeba něčeho jako nové národní obrození. To neznamená nenávidět druhé, to neznamená odcházet z Unie, právě naopak. Vážit si ale musíme sami sebe, svých velkých dějin, a ty dějiny jsou obrovské. To by bylo na dlouhý povídání. My jsme první země na světě, kde existovala náboženská svoboda. V 16. století byli tady katolíci, byli tady utrekvisti, byli tady evangelíci a nějakým způsobem to fungovalo. Tak, Masaryk byl v tom parlamentu a tady se projevila jedna jeho vlastnost, kterou bych si dovolil kritizovat. On byl vědec, on byl platonik, měl ideje, ideály, teď byl v té politice a on neustále opakoval, že kompromis se nedělá, kompromis je špatný. Jenomže v reálné politice kompromis je nutný. No a tak zhruba po 2 letech odchází z vídeňského parlamentu, složil mandát, že se bude věnovat práci doma. Byl praktik, ale byl taky profesor, byl to člověk velikých ideálů a tomu umění kompromisu se musel teprve učit. Jo, tahle nekompromisnost, tvrdohlavost, svařepost, intelekt, jasné ideje, to není do parlamentní politiky, to je do odboje. Jako vůdce odboje, a v odboji tam nebyla žádná demokracie, to on byl šéf a jelo to podle něho, naštěstí, že jo. A když se vrátil, on byl sice první demokratický prezident, ale on to byl spíš takový osvícený demokratický diktátor, že jo. Ale jo, máme ho rádi. A byl to člověk spravedlivý a byl to člověk zbožný svým způsobem.
0: Z vídeňského parlamentu se dostáváme k Masarykově působení doma. Jak se mu daří v Praze?
1: 90. léta jsou šílená v českém prostředí. Naprosto šílená. Nástup radikalismu, ateismu, rozklad české politiky, národnostní spory a objevuje se tu síla, již vzhůru psanci této země. Ale ono to má 2 stránky. O tu sociální spravedlnost se někdo brát musel. A pozor, dělníci neměli volební právo. Oni ho dostávají až v roce 1897. A Masaryk byl jediný z těch, kdo razili národnostní program, kdo to pochopil a snažil se s těmi dělníky. On sám se považoval taky za dělníka, se učil na kováře a prožil tu situaci toho utiskovaného člověka, čili měl velkou solidaritu. Prosím vás, když začalo vycházet Právo lidu, noviny sociální demokracie, Masaryk tam pomáhal těm redaktorům a on jim teda taky říkal těm sociálním demokratům, hoši, vykašlete se na Marxe, citujte Ježíše a Evangelium a všichni slušní lidi vás budou volit. Že? Čili on byl sociálně myslící člověk, odmítající marxismus a totalitu. Že? On byl demokratický socialista. To je přesně to, co chceme. A přitom vlastenec. Přesně to, co mě imponuje. A myslím si, že mnoha dnešním mladým lidem by imponovalo, kdyby se jim to správně předložilo, že?
0: Takže Masaryk přispíval do dělnického práva lidu. A co jeho redaktorská práce v časopise Ateneum, který pan profesor výrazně profiloval?
1: Ateneum skončilo, protože bylo příliš vědecké a začalo vycházet takové, řekněme, spíš popularizační periodikum Naše doba, 1893. No a pan profesor se taky rozešel s nakladatelem Ottou a orientoval se na mladého Jana Leichtera. Ten Jan Leichter taky udělal v editorském působení veliký kus osvětové práce. Jenom tak pro vaši informaci začal vycházet časopis Nové proudy, vydával ho nějaký Stanislav Sokol, radikalismus, sexismus, náboženství je stará vetež. No a Masaryk s tímhletím vším bojoval. A ta mladá generace, takhle, oni se rozdělili, ta mladá generace, na takzvanou mravnou a nemravnou partu, že jo. Mravná byla spíš s Masarykem a nemravná byla proti Masarykovi, že jo. Čili bylo to tady velice rozjitřené. 1893 a 1894 proces s omladinou, že jo, obvinění z toho, že tady chtěli udělat jaksi podvratnou činnost a převrat a tak dál. Vůbec rok 1897 byl šíleně krizový. Tam vypadalo, že se Rakousko rozpadne, ono se udrželo jenom zázrakem. Tady byly bouře, Češi s Němcema se mlátili po hlavách, mrtví, že jo. A Masaryk v tomhletom prostředí se snaží, a teď řeknu něco, co je děsivě paradoxní. On se snaží ty radikální síly pacifikovat a otvírat je tomu vznešenějšímu humanitnímu ideálu vlastenectví, deradikalizovat to, zmravňovat. On tím vlastně spolu zachraňoval tehdejší Rakousko. Je to tak? Podívejte se, a teď zase přečtu typickou myšlenku. Masaryk říká, mně česká otázka jest otázkou po osudech člověčenstva, je mně otázkou svědomí. Věřím skolárem, že historie národu není nahodělá, nýbrž, že se v ní projevuje určitý plán prozřetelnosti. A že tedy je úkolem historiků a filozofů, úkolem každého národa ten plán světový postihovat. Místo své v něm poznávat a určit a podle toho poznání, co možná s nejlepším a nejjasnějším vědomím postupovat při vší práci i politické. Nemyslím ovšem, že se podaří rozumu sebepronikavějšímu odhalit plány prozřetelnosti, ale věřím, že na dnešním stadiu vzdělanosti je povinností každého myslícího řídit se předpisem Kolárovým. Kolár byl pastor evangelický, velice zbožný člověk, že? Vědec. Úžasná postava. Razil tedy pan profesor ideál humanitní, nenásilí, Husa jako etický ideál, ale odmítal Husa věroučně. Chelčického, nevím, jestli už jsem o tom mluvil, Chelčický hlásal nenásilí, ale Masaryk se pořád na něj odvolává, ale přitom jeho mentalita byla blížší bratru Žižkovi teda. Když bylo potřeba, tak šel do války a vůbec se nerozpakoval, že? Legie, potom jako prezident na východní Slovensko, na jižní Slovensko posílá legie a tak dál. Byl rozhodný člověk, ten si nenechal foukat do polívky. Pan prezident byl úžasný.
0: Na vlnách Proglasu posloucháte šestý pořad cyklu Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra. Profesor Ctirad Václav Pospíšil sleduje život a dílo našeho prvního prezidenta z pohledu teologa.
1: Víte, 1895, dva pomníky, debatovalo se o tom. Svatý Václav a Hus. A Masaryk říká tenkrát, no, že toho Václava uctíváme jenom v Nějškově, ale že naše srdce nejvíc Husovi. Mýlil se. Mýlil se, víte, a já teď přečtu pár veršíků, které napsal velký český básník Toman, když se pan profesor vracel z exilu v prosinci 1918. Vítězi, který výjíždíš do pražských bran, žehnej ti svatý Václav a mistr Jan. Je nádherný. A když se podíváte na ty české dějiny, tak kolem toho pomníku se odehrálo spousta věcí. A ten český národ vědomky, nevědomky se k němu uchyluje a jakoby v tom hrdým svatým Václavovi na koni viděl stělesnění toho vzdoru silám zla a rozkladu. Já to tak zažil. Bylo to třeba v roce 89. Tak, Masaryk píše, naše nynější krize, že pád strany staročeské, počátky směrů nových, 1895, analyzuje tu českou politiku, ale hlavně on se snažil vidět tu kontinuitu od obrození až po současnost a čerpat z těch velikánů českého obrození. A tady bych si dovolil říct, že pravým dovršením českého obrození je Masaryk. A když potom přišli v 50. letech komunisti s tím, že oni jsou jako vlastenci a to byla lež jako věž. Celá ta sociální demokracie byla internacionalistická a národ byl prostě třetí řada záležitost. A to nebudu mluvit o tom, jak se Marx vyjadřoval o Češích. Ten nás teda opravdu jako Němec neměl rád. No opravdu ne. To jako říkal, že český národ skomírá a že brzo se tam bude mluvit jenom německy a že je to neživotaschopný a nenáviděl Čechy, nenáviděl Rusy. To je jenom tak na okraj. V roce 1896 Masaryk vydává velikou monografii o Karlu Havlíčkovi. On ho miloval, Havlíčka. On se v něm viděl. Ovšem, když to člověk čte, někdy má pocit, že Masaryk sám sebe promítá do Havlíčka. Ale je to roztomilé čtení a tam je tolik věcí, jak bych to řekl, úsměvných a zároveň jaksi člověk se najednou nad tím zamyslí a řekne si, jak daleko ten Havlíček viděl, že jo. Varoval už tenkrát před ruským imperialismem, že jo. Havlíček byl demokrat a nechtěl revoluci, čili on byl proti barikádám. Havlíček byl sociální, lidový a o komunismu řekl, že to je výplod chorého mozku, že to je nesmysl. Úžasný. A Havlíček říkal, nepotřebujeme revoluci na barikádách, ale revoluci hlav a srdcí. No to je úžasný. To je úžasný. A v tomhle Masaryk jel, že jo. A já jsem si díky... Já jsem Havlíčka moc neznal. On nám ho nikdo ani ve škole nějak nepřiblížil. A díky té knížce Masarykově jsem si Havlíčka zamiloval. To byl taky pěkně odbojný katolík. Umřel mimochodem zaopatřený Havlíček. Takhle, nezaměňujme bezvědectví a antiklerikalismus. Antiklerikalismus, kritika toho, co v církvi není v pořádku, to je často na místě. I když Havlíček a Masaryk byli občas trochu až příliš břitcí, že? Ne každý, kdo nám nadává, je náš nepřítel a ne každý, kdo nás vychvaluje do nebe, je náš kamarád. To bychom si měli dobře zapamatovat. Pak Masaryk vystupuje s tou svojí vizí českých dějin, že? Už jsme o tom mluvili. Všecko dobré, od husitů přes Chelčického až k národnímu obrození. No, nefunguje to takhle. A i jeho kamarádi mu říkali, přátelé, odborníci mu říkali, že to je nesmysl. Na druhou stranu ale, jak to správně postřehl ten katolický autor ze 30. let, konfesně s tím nemůžeme souhlasit, z vědeckého hlediska s tím nemůžeme souhlasit, nicméně je to vize duchovní. Je to vize, která říká, že česká otázka je otázka náboženská a z tohohle hlediska duchovně by nám Masaryk měl být blízko. A teď řeknu strašnou věc. Ti akademičtí vědci, jako pan profesor Pekář, Gol, ty hledali fakta, ale jejich ideje nehýbaly lidmi. No. Masaryk vytvořil tuto vizi a ta vize dokázala lidmi hýbat a vedla ke vzniku Československa. Čili já se zase nemůžu ubránit jedné věci, že Masaryk nebyl tolik vědec, ale byl spíš moderní prorok. A to, co udělal s českými dějinami, tak ten, kdo zná Bibli, tak ví, že ti svatopisci dělali takzvané relektury, takzvaná novočtení, a už jsme o tom mluvili. Reinterpretovali to tak, aby to bylo použitelné pro jejich dobu a aby to lidem dávalo sílu. Masaryk se choval stejně. Masaryk nebyl akademický vědec. On byl sociolog, politolog, politik, prorok. Čili jemu nešlo o fakta, jemu šlo o přítomnost a budoucnost. A uměl ji vytvářet.
0: Jsme stále ještě v 90. letech předminulého století. Jaká byla pro Masaryka?
1: V této době se konečně taky Masaryk, tedy po 15 letech dočkal profesury. 20. června 1896 císař František Josef I. osobně podepsal dekret, jímž byl od 1. ledna 1897 Masaryk konečně jmenován řádným profesorem, takže mu přibyly peníze. A rozhodně to není záležitost zanedbatelná. Rok 1897 a 8 Masaryk vydává soubor studií jako knížku. Ta knížka nese titul Moderní člověk a náboženství. On se snaží bojovat proti ateismu. Zase knížka, jako je ta sebevražda, tak tohle by si měl každý teolog přečíst. V podstatě ta základní idea je, že pokud člověk nemá skončit v mravním bahně nebo sebevraždou, potřebuje Boha, potřebuje víru. Zároveň je to knížka necírkevní a anticírkevní. Stojí za přečtení. A někteří lidé, někdy v té době a i později, tvrdili, že to je nejmasarykovštější ze všech masarykovských knih. Že tady je Masaryk nejvíc sám sebou, náboženský myslitel. Ale on to napsal rychle, protože tím bojoval proti nástupu ateismu ve společnosti a v mládeži. A to dílo zůstalo nedokončené, že? To je jenom tak. Kontakty na Slovensku, že spory s tím slovenským kulturním vůdcem a politickým Svetozarem, Hurbanem, Vajanským. Ono je to těžký. Slováci mají jinou mentalitu, Masaryk byl demokrat, náboženský člověk, ale ne katolík. Pochopitelně tam byla veliká pnutí. No a Masarykovi žáci z Prahy, kteří se vraceli na Slovensko, no tak ti to tam také neměli jednoduché. Já jenom bych rád upozornil na největší, asi podle mého názoru vrcholné Masarykovo dílo, a to je Otázka sociální. To je kniha, pro kterou ho komunisti dodnes nenávidí. Nenávidí, protože Masaryk dokonale rozebral marxismus. Na šroubky. Nezbylo z něho nic. Jo. Zase sebevražda, moderní člověk a náboženství, Otázku sociální by měl číst každý. Víte, já teď jenom řeknu takovou drobnůstku. V kompendiu sociální nauky církve se říká, ano, existuje sociální hřích, ale vždycky na začátku je individuální selhání, individuální hřích. Masaryk píše, Marx všude vidí jenom hříšné struktury, ale zapomíná na to, že na začátku je vždycky individuální špatnost. Schoda 99%. Je to kniha, takhle, on to tvořil rychle, protože potřeboval reagovat. Čili ta makrostruktura, jakoby ty kapitoly mi nedávají úplně logiku, jak jsou seřazený, ale ten obsah myšlenkovej těch jednotlivých kapitol, on to vydával nejdřív jako sešítky, pak z toho udělal tu knihu, protože on potřeboval rychle, že jo, reagovat na ty věci. Já si myslím, že byl pěkně vášnivý člověk, Masaryk. Jo. Taky to byl workaholik, že jo, grafoman. Že jo. To k sobě patří, to jsou takové ty choroby. Ale byl to člověk boží. Byl to člověk boží a jasně odmítá materialismus a říká, že to bezbožectví, prostě ta společnost nemůže bez Boha fungovat. Že krásně tam říká, vidím kolem sebe ten řád. A jak to, že oni postulují, že ta evoluce má řád a nevidí toho stvořitele, že? Fascinující kniha, fascinující. A víte, mě jeden otec biskup, když jsem mu sdělil, že chci psát o Masaryku, tak mi říká, a to chceš psát jako teolog? Já jsem říkal, to je teologický zlatý důl. Tak se na mě tak díval. My ho neznáme. My o něm víme jenom ne z druhý, ale ze čtvrtý ruky. Ale když vezmeme ty spisy a když se tím začneme kloudně zabývat, Italové říkají se zrnkem soli, s moudrostí, tak tam odhalujeme poklady. Poklady, poklady, poklady.
0: Příště v závěrečném pořadu probereme zejména léta 1899 až 2014. Sedmidílný cyklus Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra pro Radio Proglas uvádí profesor Ctirad Václav Pospíšil. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes máme památku svatého Dionýsia, biskupa a druhů mučedníků. Skoro všechno najdeme na stránce 1242 v novějším vydání breviáře. Samozřejmě další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících, tedy v novém vydání breviáře 1242. A pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1117 v původním vydání breviáře. Samozřejmě další části modlitby budou navazovat na stránkách následujících. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jakub.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Zdejme chválu Bohu Otci, který stvořil všecky věci, nebe, zemi i co v nich jest, vše pro svou slávu a čest.
1: Stvořil člověka prvního, aby byl obrazem jeho, k podobě svého učinil, aby slávou jeho byl.
0: Člověk žití nedokázal, věrně, jak mu Bůh přikázal, uvedl v svém přestoupení na sebe odsouzení.
1: Avšak Bůh, Otec náš milý, milosrdenství nestihlý, nad hříšníky se smiloval, spasení zasliboval.
0: Až nám poslal Syna svého, krom hříchu nám podobného, ten je výblesk jeho slávy, podstaty obraz pravý.
1: Přijal účastenství lidské, abychom my měli božské, a proto se tak ponížil, by nás lidi povýšil.
0: Pokorně v světě přebýval, pracoval, neodpočíval, vykupoval přestoupení skrz své utrpení.
1: Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte Hospodinovi služebníci,
1: kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
0: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Objevujte jeho jméno, protože je sladké.
1: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj majetek.
0: Vždyť já vím, velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod.
0: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
1: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
0: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
1: Potřel mnohé národy a zabil mocné krále.
0: Sichona, krále amorického, Oga, krále bašanského a všechny krále kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Dome Izraelův, velepte Hospodina, opěvujte jeho jméno.
0: Hospodine, tvé jméno trvá na věky. Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.
1: Neboť Hospodin brání svůj národ a smilovává se nad svými služebníky.
0: Modly pohanů jsou stříbro a zlato, díla lidských rukou.
1: Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí.
0: Mají uši, ale neslyší a není dechu v jejich ústech.
1: Jím jsou podobní ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
0: Dome Izraelův, velepte Hospodina, dome Áronův, velepte Hospodina,
1: dome Leviho, velepte Hospodina, vy, kteří se bojíte Hospodina, velepte Hospodina.
0: Buď veleben Hospodin ze Sionu, on přebývá v Jeruzalémě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Dome Izraelův, velepte Hospodina, opěvujte jeho jméno. Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět. Krátké čtení je z listu Jakubova z první kapitoly. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se ocnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí, ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem, abyste nezůstali pozadu.

0: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství. Pán Ježíš, od Otce poslaný, se vydal na smrt za naše hříchy a svým zmrtvýchvstáním obnovil náš život. Proto ho prosme.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem. Pane, vyslyš prosby pokorných a odpusť hříchy těm, kdo se z nich vyznávají,
0: abychom dosáhli smíření a pokoje.
1: Ústy apoštola jsi řekl, kde se rozmnožil hřích v míře, a ještě daleko štědřejší se ukázala jeho milost.
0: Ve své štědrosti promiň naše mnohé viny.
1: Mnoho jsme, Pane, zřešili, ale vzýváme tvé nekonečné milosrdenství.
0: Přiveď nás k polepšení života a dej, ať vytrváme.
1: Pane, osvoboď svůj lid od jeho hříchů,
0: abys v něm mohl mít zalíbení.
1: Ty jsi otevřel ráj i kajícímu Lotrovi, když vyznal, že jsi spasitel.
0: Nezavírej nebeskou bránu našim zemřelým.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

0: Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Jestli se chcete pomodlit jeden z desátků se mnou, stačí za pár okamžiků zavolat na číslo 739 850 345. Po začátku modlitby otevřeme brány k nám do vysílání a můžete se mnou pomodlit jeden z desátků. Dnes můžete volat na číslo 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby se chceme modlit také za úmysly apoštolátu modlitby, dnes za volby do místních zastupitelstvech. Modleme se, aby nově zvolení zastupitelé obcí a členové obecních rad nacházeli shodu na místních prioritách a jejich realizacích. Také vám nyní nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. A s prvním volajícím se pomodlíme první desátek bolestného růžence, Ježíš, který se pro nás krví potil.

0: A máme první volající. Chvála Kristu.
1: Tady jsem vaše členka. Chtěla bych vás poprosit, kdybyste se se mnou pomodlili za celou rodinu a za všechny nemocné. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Moc vám děkuji, že jste mě přijali. Já nejsem tak zkušená, ale zkusila jsem to. A Pán Bůh zaplať za tyto prosby.
0: Děkujeme, s Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Pán Bůh zaplať. Dobrou noc.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A my se s dalším volajícím budeme modlit druhý desátek, Ježíš, který byl pro nás bičován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, paní Marii, dobrý večer. Tady je Marie z Bohumína. Já bych chtěla tento desátek obětovat za sebe, na své úmysly, za své uzdravení tělesné i duchovní, za všechny, kdo to nejvíce potřebují, za těžce nemocné, staré, opuštěné a za rodiče mé maminky. Zemřela samozřejmě Otčenáš, jenž si na nebesích. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď na nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Maria, uzdravení nemocných a útočiště hříšníků, oroduj za nás. Děkuji všem a přeju krásný večer a dobrou noc s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme. Třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Paně Marii, tady je naše posluchačka Marie. Prosila bych se s vámi tento desátek pomodlit za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu Paní Marie, za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a celou její rodinu. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď v království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: S Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Maria, Matičko, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme čtvrtý předposlední desátek, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Marii, vaše posluchačka Marie, a prosila bych vás všechny, abychom s vděčností Bohu děkovali za všechny jeho milosti, kterých se nám nesčetně každodenně dostává, zvláště pak za milost odpuštění hříchu a věrní poslušní svatému Otci vyprošovali mír na celém světě a jeho vlastně, aby volby dopadly podle jeho svaté vůle. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: I věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kteří jste se se mnou modlili. Vám děkuji za prostor a s Pánem Bohem a dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s posledním volajícím pomodlíme poslední pátý desátek Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

0: A máme poslední volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Ja vás všetkých zdravím, posluchače Rádia Proglas, a mám na vás veľkú prosbu, aby ste sa, prosím vás, se mnou pomodlili za uzdravení mojej dcery, za jej obrácení a za klid a pokoj v rodinách a za všetky duše v očistci, zvláště za ty, za které se nikdo nemodlí. A za šťastnou cestu dcery a vnuka. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria, Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrti a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, již posvátném růženci blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, a také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista našeho Pána. Amen. A ještě na úmysl svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Moc krát vám všem děkuji, že jste se mnou modlili. Přeju vám pěkný večer, požehnanou noc a vám, paní Hlasaté, jako taky pěkný zbytek večera a požehnanou noc.
0: Děkuji, s Pánem Bohem, dobrou noc.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc a děkuji moc.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Ve čtení na pokračování v 10 hodin večer na Proglasu otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.
1: Asi za 2 měsíce po mém nástupu mi na vikariátní konferenci v Nymburse ohlásil pan tajemník: máte tady ty peníze na opravu kostela? Netušil jsem, že můj předchůdce plánoval opravu kostela a teď při naprosté nepřipravenosti se mělo prostavět do konce roku asi 250 000. Už jsem z toho vyděšený. Svěřil jsem se se svou starostí dobrému farníku Josefu Šamšovi. To byl výborný muž a skvělý organizátor. Bývalý vedoucí skautů a dobrý křesťan. Ten dal dohromady 12 mužů, kteří mě vytvořili vlastně zakázanou farní radu. Sešli jsme se na faře a začali zajišťovat staveniště. Neměli jsme to nejhlavnější. Lešejí. A ještě jedno. Fasádníky. Prostě úplná nepřipravenost. Scháněli jsme, kde se dalo. Bezvýsledně. Rozhodli jsme se tedy, že na to půjdeme jinou cestou. Začali jsme útočit modlitbou na svatého Josefa, patrona tesařů, a svatého Rocha, patrona zedníků. Výsledek byl překvapující. Lešením nám zapůjčil ten nejrudější závod v Pečkách a fasádníky jsme získali tímto způsobem. V Pečkách opravovali fasádu lékárny 3 staří fasádníci ze Šumavy. Když jsem šel jednou pod jejich lešením, napadlo mě: vylez nahoru a zeptej se jich, jestli by se nepustili taky do fasády kostela. Když jsem jim na lešení přednesl svoji prosbu, podívali se jeden na druhého, jeden z nich byl zřejmě parťák, a povídá: pane falář, a víte, že jo? Pustili jsme se tady do práce. Zapomněl jsem ještě připomenout, že když jsem poprvé přijel do Peček jako jejich budoucí farář, dříve než jsem zašel na faru, zašel jsem do kostela. Celý svůj pobyt a působení v Pečkách jsem svěřil božskému srdci našeho pána. Lešení, které nám zapůjčila regula Pečky, bylo moderní, tenkrát moderní značky Haki. Haki. Nebylo třeba zvlášť školených lešenářů. Začali jsme stavět. Bratr Šamša získal jako pomocníky pro montáž lešení ve vyšších polohách fotbalisty místního klubu. Většina z nich totiž byla kdysi ve skautu jako vlčata. Chlapci se pustili do práce s velkou verbou, takže to budilo pozornost celé veřejnosti. V sobotu odpoledne přišel kapitán mužstva a chtěl, aby šli trénovat na blížící se zápas. Ale jeden z nich z výšky více než 20 metrů mu odpověděl: až to postavíme. Přišel i předseda Národního výboru s ironickou otázkou: to chodíte všichni do kostela, že se tu angažujete? Chlapci ale nedbali a stavili dál. Bylo to podivuhodné. Staveniště jsme obehnali drátěným plotem. Pracovníci byli vybaveni předepsanými bezpečnostními prostředky. A u vchodu do staveniště jsme postavili jako poutač tabuli, na které byly rozepsány jednotlivé práce a termíny, dokdy je chceme splnit. Celé město vzrušeně sledovalo, jak práce pokračuje a jak plníme. Lidé sedávali na lavičkách proti kostelu v parku a dívali se, jak nám to jde. Brigádníci z řad farníků byli opravdu velmi obětaví. Pracovali i ze své dovolené týden, 14 dnů i více. Přišly i staré babičky a kam až dosáhly, skopávali starou omítku, prosívali vátinu, pro kterou jsme museli jezdit k Poděbradům, a místní obchodník s pojízdnou prodejnou, pan Tyl, zajišťoval nápoje a svačiny. Pan Kubíček, bývalý poštovní úředník, obsluhoval míchačku. Jiný si vzal na starost sklad a výdej nářadí a bratr Šamša převzal funkci stavebního dozoru. Lešení kolem věže bylo postaveno díky bratru Šamšovi tak mistrně, že sám jeho výrobce se přijel podívat, co všechno se s tím jeho lešením nechá dělat. Nechal zhotovit fotodokumentaci pro propagační účely. Když bylo lešení postaveno, nastoupili fasádníci. Byli to bodří lidé ze Šumavy. Byli tři a práce jim šla od ruky. Jako přidavači byli také dnešní, vlastně už také minulý starosta Peček, inženýr František Pospíšil, tenkrát student. Na brigádu přišel i místní pan doktor ze zdravotního střediska, doktor Josef Kroupa, někdejší absolvent pražského arcibiskupského gymnázia. Jednou jsme spolu táhli přes město, oba dva v modrákách, káru s materiálem, ale měl z toho nepříjemnosti. Přesto vydal svědectví víře. Nedávno jsem v Pečkách za něj sloužil pohřební mši. Velmi jsem si ho vážil. Celé město žilo sledováním opravy kostela. Jindy jsem vylezl až ke střeše věže, kde jeden ze starých fasádníků opravoval na omítce pseudorománský zubořez. Tam se ho: mistře, tak jak to jde? Ale pane Falář, kousek po kousku, jako v Rakousku. Oba jsme se tomu výroku zasmáli. Kousek po kousku. Leželo mi to v hlavě a uvědomil jsem si, že je to vlastně perla lidové moudrosti. Kousek po kousku, tak jsem to začal aplikovat do pastorace. Žádnou obdivuhodnou pastorační činnost jsem nevyvíjel, ale kousek po kousku, aby si na mě páni konšelé na národním výboru stačili zvyknout. Tak se pomalu rozjela služba nemocným, opuštěným, věřícím i nevěřícím. Pomalu se začala upletňovat velká liturgická obnova, a že to bylo kousek po kousku, nevznikly žádné problémy jako v jiných farnostech, kde to šlo v Česko radikálně a naráz. Také na Národním výboru si pomalu zvykli na moji pastorační aktivitu kousek po kousku. Větší množství malých průšvihů se snadněji spolklo než jeden velký. Když byla opravena věž a část fasády na jedné straně kostelní lodi, vypršely všechny dobrovolné závazky pracovníků a já nevěděl, co dám. Všechno jsme dělali své pomocí, bez nějaké stavební firmy, ta se tenkrát těžko scháněla. V pondělí dalšího týdne měli nastoupit fasádníci, ale neměl jsem, kdo by jim přidával, míchal maltu, a hlavně, kdo by přeložil lešení z jedné strany kostela na druhou. Byl jsem bezradný. V pátek, když jsem se vracel z Prahy, když jsem ještě cosi zařizoval, jsem se zastavil v ústavu, kde jsem předtím pracoval. Bývalí spolupracovníci, včetně šéfa, se kolem mne srotili a vyptávali se, jak oprava pokračuje. Vysvětlil jsem jim, v jaké jsem situaci. Soucitně pokývali hlavou a rozloučili jsme se. Tenkrát se pracovalo ještě v sobotu. V sobotu ráno vidím, jak před 7 hodinou přijel ke kostelu mikrobus a z něho vyskákalo 7 mužů. Běžím ke kostelu A chlapci už byli v modrákách a začali přestavovat lišení na druhou stranu kostela. Byl to šéf skupiny, ve které jsem pracoval, inženýr Ivan Behenský a ostatní moji bývalí spolupracovníci. Když jsem totiž v pátek od nich odešel, stačili si ještě vzít na sobotu dovolenou a přijeli mi přehodit lešení. Ten šéf skupiny byl tenkrát fungující předseda strany. Hrkli mi do očí slzy. Večer k 7 hodině si umyli ruce a odjeli. Lešení bylo přeloženo na druhou stranu kostela. Co mi ale bylo platné, když bylo lešení připraveno, když jsem neměl záruku, jak to bude v pondělí. Všechny závazky byly přece vyčerpané. Nikomu jsem nic neříkal, nikoho o nic neprosil. V pondělí byli všichni na svých místech. Drobných příhod bylo kolem opravy kostela více než dost, tím se ale

mi moc. Když těžce onemocněl předseda Národního výboru pan Opočenský a lidé počítali s tím, že se už nevrátí, napsal jsem mu do nemocnice dopis. Pan předseda se ale uzdravil. Dovolil jsem si ho navštívit v době jeho rekonvalescence. Když jsem ho navštívil a odcházel jsem po krátké návštěvě, zadržel mě ve dveřích se slovy: pane faráři, ten váš dopis byl jediný, který jsem za těch několik měsíců pobytu v nemocnici dostal. Já jsem z něj žil a slzy se mu kutávily po tváři. Jindy, když jsem šel ráno do kostela, přisvatá byla večer ten den, chodil před farou vedoucí technických služeb a nervózně kouřil jednu cigaretu za druhou. Pozdravil jsem ho, technické služby byly v bezprostřední blízkosti fary, takže jsme se často vídali a ptám se, co pak jste, pane vedoucí, hned po ránu tak rozrušený? Ale mám být v 8 hodin na důležité stranické schůzi v Nymburce a nemá ani jedno auto pojízdné. Vlak jsem zmeškal, autobus mi ujel a já nevím, jak se tam dostanu. Vy nevíte, jak se tam dostanete? No to nevím. Farář vás tam odveze. Dal se broučka, Fiat 500 a pádili jsme s panem vedoucím na důležitou stranickou schůzi. Mělo to nedozírné následky. Kdykoliv jsem cokoliv od technických služeb potřeboval, přednostně mi pan vedoucí nejen vyhověl, ale všechno zdarma. Když přišla jednou revize z okresu na Národní výbor, vyskytly se hlasy, které žádali, abych byl z peček odstraněn. Pan předseda ale zástupům okresu kategoricky řekli: faráře, nechte bejt, ten má smysl pro dobro města. A tak jsem v pečkách zůstal. Byla to kolaborace. Někteří z kněží si to mysleli. Já jsem si to nemyslel. Služba nemocným se tak rozrostla, že jsem měl ve dní vyhrazeném pro nemocné až 21 návštěv. Jezdil jsem do nemocnice v Kolíně, Nymburce, Českém Brodě i ve Dvoře Králové. Tam mi jednou v nemocnici ukradli boty. Bylo to v zimě a já musel poprosit, aby mi někdo z návštěvníků půjčil boty, abych se vůbec v tom blátě dostal k autu. Tam jsem je vrátil a dojel domů v ponožkách. Z auta jsem ovšem musel do garáže po zahradě běžet bez bot. V nemocnici se leco stalo. Jednou jsem přišel k řeholní sestře, která opustila svoji řeholi a ležela v nemocnici ve Dvoře Králové. Byla už v agonii. Vzbudil jsem s ní lítost a dal jí rozřešení, ale tělo našeho pána už nebylo schopné přijmout. Krátký, rychlý dech, skalné oči, položil jsem jí tedy burzu s nejsvětější svátostí na hrudník. V tom okamžiku široce rozevřela oči a začala se rukama vzpínat, jako by chtěla někoho obejmout. Byl jsem úžasný. Vzal jsem tedy burzu stranou a její ruce okamžitě jí spadly na besa. A oči nabyly opět skalného, nepřítomného výrazu jako předtím. Znovu jsem na ní položil burzu a opět se vzepěla a tak jsem to udělal 4x. A pokaždé se takhle k pánu vzpínala. Druhý den zemřela. Pán se ohlašoval i jinak. Chodil jsem k jedné staré babičce. Dokud mohla, navštěvovala věrně kostel. Pak ulehla a roky byla upoutána na lůžko. Nosil jsem jí svaté přijímání. Při jedné návštěvě po přijetí svátosti děkovala pánu Ježíši, že sám přichází za ní, když ona nemůže do kostela. A děkovala mu nahlas.
viděla v tom projev

přízně. Díval jsem se na obraz božského srdce nad její postelí a pomyslel jsem si, když jsem u postele klečel, pane, já bych to také bral, nějaký tvůj projev tvé přízně ke mně. Babička se na chviličku odmlčela a pak řekla, pane farář, pan Ježíš vás má rád, ale... A začala mi dávat lekci za chabou modlitbu, že by si to snad ani pan biskup nedovolil. Potom zase chvilku mlčela, odpusťte, pane farář, ale já jsem vám to musela říct. Bylo mi zřejmé, že ta slova nebyla její. To napomenutí, jak mohla znát stav mého duchovního života. Byl jsem otřesený. Vzpomněl jsem si na slova monsignora Stříže, který nám na fakultě ještě před totalitou přednášel z asketiku a jednou nám řekl, bratři, nemyslete si, že charismatické dary se vyskytují jenom v klášterech. I u prostých lidí ve farnosti. Když o tom nebudete nic vědět, můžete i mystické dary ve věřících vaší farnosti svou nevědomostí zadláždit. Po této zkušenosti jsem poctivě prostudoval úvod do mystiky od otce Ovečky jezuity. A nebylo to zbytečné. Vzpomínám si ještě na jeden zásah boží režie. Vracel jsem se z návštěvy rodičů. Vlak byl vypravovaný ze stanice Plasy, kde jsem nastupoval. Protože byla do odjezdu ještě čtvrt hodinka času, zůstal jsem stát na nástupišti s lístkem v ruce. Po chvíli chci nastoupit a úžasnu, vlak byl pryč. Zahlédl jsem v zatáčce už jen červená světla posledního vagonu. Platná jízdenka v mé ruce mi nic platná nebyla. Rozběhl jsem se tedy k autobusovému nádraží, ale i autobus do Plzně už míjel nemilosrdně poslední zatáčku. No co teď? Do odjezdu dalšího vlaku bylo asi půl druhé hodiny. Šel jsem tedy navštívit staré tety, které měly domek ve Stráni nad nádražím. Zjistil jsem, že jedna z nich je nemocná. Ta teta nebyla dlouho u svátostí. Bylo před Velikonocemi. Domluvili jsme se, že zavoláme kněze, který docházel do Plas ze Žebnice, aby se přišel na tetu podívat. Její nemoc se nám nelíbila. Byl to pan farář Kálaut. Zašel jsem tedy téměř na druhý konec města vyřídit panu kostelníkovi, aby až pan farář přijde, tetu navštívil. Trochu jsme se s panem kostelníkem zapovídali. Když jsem se vracel na nádrží a byl jsem asi v polovině cesty, s úžasem slyším, jak se vlak, kterým jsem měl odjet, už blíží do stanice. Bylo nemožné doběhnout. Tak jsem to vzdal. Pomalu jsem se loudal na nádraží a užasl jsem znovu. Vlak tam čekal. V té době ještě jezdila pára a brali vodu. Než to natočili, na nádraží jsem došel. Za několik dnů jsem dostal zprávu. Pan farář přišel, s tetou hezky pohovořil. Skončilo to zpovědí a svátostí nemocných. V noci se ale tetě udělalo moc špatně. Odvezli jsme ji do nemocnice, ale druhý den ráno přišla zpráva, že zemřela. A to jsem nad boží režií užasl potřetí. Jindy zase, když jsem měl do Nymburka, jsem viděl na silnici chumel lidí, auta a jedno auto v příkopě.
Zastavil jsem a pozoruji, jak se horlivě diskutuje o tom, jak se havárie mohla stát. Šofér s přiveženou klíční kostí a snad s dalšími zraněními z toho šoféra nechali sedět v autě v příkopu. S překvapením jsem zjistil, že je to pan předseda Národního výboru Speček. Pomohl jsem mu z auta a vezl ho do nemocnice, ale na cestě jsem potkal sanitku, která přijížděla z Nymburka a jela pro něho. Vzal jsem z jeho auta také všechny doklady, aby se nestratili, a šetrně jsem v Pečkách informoval jeho paní dceru. Snad ještě jednu perličku z pastorace. Jednou ke mně přišla maminka se dvěma malými chlapci s přáním, abych je pokřtěl. A souhlasí s tím i tatínek. To byla tenkrát podmínka úřadů, aby se křtem souhlasili oba rodiče. Souhlasí, pane farář. Tak jsem děti připravil a pokřtěl. Jenže tatínek s tím nesouhlasil. Byl totiž úředníkem na okrese a shodou okolností, jak jsem od lidí slyšel, měl na starosti religiozitu v okrese. Asi po měsíci pokřtu přišel rozlícený tatínek na faru. Pane faráři, vy jste pokřtěl moje dva kluky. Pokřtěl. Já s tím ale nesouhlasím. Ale vaše paní manželka mi řekla, že s tím souhlasíte. Nesouhlasím. Vyškrtněte je z církve a dáte mi o tom potvrzení. Potvrzení o vystoupení z církve vám nedám. Změna náboženství se pouze zapíše do příslušné knihy. A tím je to vyřízeno? Ano, tím je to vyřízené. Před lidmi i před Pánem Bohem. Otec těch dvou pokřtěných hochů se zrazil a otázal se rozpačitě. I před Bohem? Ano, i před Pánem Bohem. Prohlásil jsem s důrazem na každém slově. A několik okamžiků nastalo trapné ticho. Úředník okresu se na mě zavračeně díval se široce rozevřenýma očima. K mému překvapení s nábojem emoce, zlosti, hlasitě ze sebe vyhrkl. Tak je tam nechte! A s bouchutím dveří odešel. Co s chlapců i s jejich tatínkem a maminkou dneska je, Pán Bůh ví.

0: knihy Nebyl jsem hrdina, nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Milí posluchači, na stole je téma. Pokud nás posloucháte v premiéře, to znamená ve středu ráno, tak je to naživo. Dneska na stole je téma. Vedle mě sedí totiž Josef Klement, senátor za Žďársko a člověk, který má na starosti poměrně rozsáhlou oblast a myslím, že mnohé z toho vás, milí posluchači, bude zajímat. Tak Jožko, zdravím tě.
1: Zdravím vás a samozřejmě posluchače Rádia Proglas.
0: Tak, my tady máme před sebou osnovu toho, co všechno máš na starosti, ale než se k tomu dostáme, tak bych se tě rád zeptal, jaká je cesta obyčejného chlapa od komerčního zaměstnání až po senát?
1: Tak každá cesta senátora do senátu je rozdílná. A já sám jsem hrdý na to, že nejsem žádnou politickou rychlokvaškou, že jsem si prošel 20 let v tom komerčním zaměstnání a potom teprve jsem vstoupil do politiky a v roce 2020, nebo vlastně už v roce 2019, kdy mě oslovili kolegové z KDU ČSL, tak jsem byl kandidátem do Senátu a povedlo se a navazal jsem na práci Františka Bradáče, mýho předchozího kolegy, ano, který již nechtěl pokračovat. A vlastně vzpomínám moc a navazuji i na práci Jiřího Šenkýře, který vlastně byl prvním předsedou senátorského klubu KDU ČSL nezávislý. A já vlastně pokračuji jeho šlépějích, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
0: Náš přítel Jiří, jestli nás poslouchá, tak ho moc pozdravujeme. Hele, a jaké vlastnosti má mít člověk, když se začne zajímat o to, nebo přemýšlet o tom, jestli by dělal veřejnou funkci?
1: Tak já si myslím, že by měl mít obecný přehled, protože právě lidé, kteří jsou směřovaní jedním směrem, mají, jak já říkám, trošku tak klapky na očích a nevidí to v širokých souvislostech a kontextu. A já jsem poslední dva roky pracoval v Automotive Lighting v Jihlavě jako projektový manažer a právě měl jsem tým různých lidí na každý projekt na přední světlomety auta.
0: A tak, to bylo v Automotivu?
1: A to bylo, ano, to bylo v Jihlavě a dělali jsme Bavoráky, dělali jsme Škodovky, samozřejmě Renaulty. A pro každý ten projekt jsem dostal jiný tým a to mě právě tak nějak motivovalo k té týmové práci, protože předtím jsem byl programátor, jakoby pracoval jsem sám u stolu s tím svým počítačem a tahle práce s lidma mě velice motivovala, kde jsme museli řešit problémy kolikrát přes celou zeměkouli, protože když jsem dělal projekt do Hondy, tak tam samozřejmě byli Japonci, byli tam Angličané, pak my, takže jenom najít třeba ten čas, který bude pro telekonferenci, byl velice obtížný přes ty různá časová pásma.
0: No jo, a mě totiž hodně rozčiluje to, když se řekne, no jo, politici, ti se jenom hrabou, ale přece ten člověk byl obyčejný člověk v uvozovkách, potom se stal politikem a za nějakou dobu, protože máme různá volební období, že, a tak dále, a potom se zase stane obyčejným člověkem. A to je podle mě velké břemeno a překážka pro mladé lidi, kteří si řeknou, já s tím nic nechci mít společného, protože je to všecko špína. Jak bys jim odpověděl?
1: Politika je věc, která se týká každého z nás a pokud někdo říká, že politici jsou zbyteční, tak bychom se mohli vrátit k nějaké anarchii. Musí mít každá republika nějaký řád. A já jsem rád, že tady máme zastupitelskou demokracii v naší zemi, že to není nějaký autokracie, i když v poslední době si myslím, že to k nějaké autokracii trošku sklouzává. A já jsem velice rád, že třeba teď s novým předsedou KDU ČSL Honzou Grolichem, brněnským hejtmanem, nebo Jihomoravského kraje, tak nabíráme i do řad KDU ČSL mladí lidi, kteří se zajímají o politiku, protože politiku můžete dělat aktuální, anebo do budoucna. A já si myslím, že KDU ČSL dělá politiku do budoucna a myslí na děti, na budoucnost stávajících studentů, stávajících pracovníků, aby třeba v budoucnu měli odpovídající odměnu za ty odsloužené pracovní léta. Takže si myslím, že politika je velmi důležitá, aby se do ní zapojovalo více lidí a pro nás politiky je velmi důležitá zpětná vazba. A já velice rád diskutuji s občany a jak říkám, jako technik, negativní zpětná vazba není špatnou zpětnou vazbou, protože bez eventuálně opravy chyb a nápravy ten mechanismus by zastaral, ukotvil se na stejné úrovni a právě opravou chyb se dostáváme dopředu.
0: Já když jsem před lety stál v nádherně vybavené kruhové místnosti s mahagonovými sedadly v budově maďarského parlamentu na nábřeží Dunaje, tak jsem si uvědomil, jaká chyba se jim stala před mnoha lety, když si odhlasovali, že Senát nepotřebují a nechtějí. A dokonce jsou dnes u nás pořád politici, kteří říkají, že Senát je zbytečný. Asi se zhodneme na tom, že zbytečný není, což vidíme právě třeba v této době, kdy ta většina v parlamentu může narazit na souhlas či nesouhlas Senátu a pak ještě prezident s podpisem.
1: Tak často to slýchávám a některá ta ustanovení nebo ten legislativní proces trošku nahrává sněmovně, kdy vlastně většinově tou 101 můžou přihlasovat nás, můžou přihlasovat veto prezidenta. Nicméně Senát má samozřejmě svoje kompetence, vyhraněné kompetence v podobě třeba jmenování ústavních soudců, anebo v případě třeba ústavních nebo zákonů listiny práv a svobod, tam funguje takzvaný člunek, že obě dvě komory se nakonec musí shodnout na řešení. Ale ve spoustu ostatních věcech parlament, respektive sněmovna, hraje svůj prim. A nicméně si myslím, že tím dalším přezkumem zákonů v horní komoře dáváme nebo vracíme eventuálně některé chyby a opravujeme některé chyby, které se mohou ve sněmovně stát, když se probíral třeba zákon o důchodové reformě nebo podobné věci, tak tam bylo desítky pozměňovacích návrhů a někdy ty pozměňovací návrhy jsou tvořeny přímo na plénu sněmovny a některé jdou proti sobě. Tak tady je právě třeba ten opravný mechanismus Senátu, že ta legislativa zase si na to podívá z druhé strany a některé věci může opravit. A už vlastně ten princip Senátu, že každé dva roky se obnovuje jenom třetina senátorů, takže tam nedojde k takovému kotrmelci, vládnímu kotrmelci, to, co se třeba stalo v loňském roce.
0: Jaký máte pracovní režim? To znamená, kdy se setkáváte v plénu, kdy potom máte výbory a kdy ještě máte čas na přítomnost v kancelářích v regionu? Ty jsi za region Žďársko.
1: Já říkám, že jsem za region Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Velkomyzřícko a Bítežsko, protože to jsou všechno velká města a já jsem hrdý z Vysočiny, takže já to teď zmiňuji takhle široce. Ten program senátora je trošku jiný od těch funkcí, které ten senátor má. Já jsem současně předsedou senátorského klubu KDU ČSL, takže těch povinností v Senátu mám víc než řadový senátor, ale obecně Senát je rozdělen do 3-týdenního cyklu. Náš pan předseda Miloš Vystrčil je fyzik a bývalý učitel, takže on má rád takový ten pevný rozvrh. Tak vlastně jsme se na tom shodli před asi 2 lety, na tomto programu, takže máme 3 týdny. Jeden týden je senátorský, to senátor je většinou ve svém regionu, potom máme týden výborový, to zase dají výbory, a pak máme plenární, kdy se potkáváme všichni na společném plénu. No a samozřejmě mezi tím je spoustu práce v regionu a spoustu práce ještě na jiných záležitostech. Chodím, dostavuji se na různá ministerstva, ale to je právě z popudu třeba některých potřeb z regionu.
0: Dává vám Miloš Vystrčil taky nějaké přestávky, velkou přestávku a malé přestávky na svačinu? Pozvonění na svá místa.
1: Jestli nám dává třeba čočku, jo, někdy.
0: Ano.
1: Ne, já pana předsedu mám moc rád, protože Já jsem předtím pracoval jako programátor i pro německou firmu a Němci jsou v takový pintlich ve všem a já prostě mám rád pořádek a když se něco protahuje, tak mě to vadí a v politice platí jedno heslo, už bylo řečeno všechno, ale neřekli to všichni. A to já naprosto nenávidím, když se opakujou stejný slova a je tam potřeba určitýho exhibicionismu a já prostě trpím v tom případě.
0: A když se mluví teda o úpravě toho těch procesů v poslanecké, čili v dolní komoře u poslanců, něco podobného je potřeba nebo se chystá i v horní komoře?
1: Většina poslanců, když přijdou k nám do Senátu a s nějakým zákonem, tak Senát opouští s poděkováním za velmi kultivovaný prostředí a diskuzi.
0: Ano.
1: A já si myslím, že Senátu nějaká zásadní úprava jednacího řádu úplně není důležitá. Samozřejmě jedna hlavní podstatná záležitost je, že my v Senátu máme na všechno 30 dní, takže v případě, že nám postoupí poslanecká sněmovna daný zákon, tak my musíme do 30 dnů zasednout výbor, udělat projednání ve výboru nebo ve výborech a pak to projednat na plénu. To ve sněmovně není, takže tady by se nám u některých složitějších věcí právě třeba pomohlo by nám, že by se ta projednání toho zákona posunulo třeba na 60 dní. Ale ne, že bychom chtěli získat nějaký pohodlný čas, ale opravdu některé ty materiály jsou velmi obsáhlé a nechceme k tomu přistoupit s rychlou tuškou.
0: Které třeba teď pro posluchače zajímavé okruhy témat máte na stole, jsou před vámi?
1: Tak bohužel mně přijde, že některé věci, které v minulém volebním období byly schváleny po širokém diskuzi a nějakém konsenzu několika vládních stran, tak dneska je tendence je měnit a upravovat. Takže a dohoda na tom v současné koalici není úplně jednoznačná. Tak vlastně od začátku nové vlády k nám do Senátu přišlo jenom minimum, velmi minimum zákonů, které by byly vládních, většinou jsou to poslanecké zákony, takže my zas máme čas vytvořit jako rovněž zákonodárci svoje návrhy zákonů, které posíláme do sněmovny na schválení a pak k panu prezidentovi.
0: Mně se třeba líbí ta vstřícnost vůči občanům, že jsou půjčovány prostory, takže já už jsem byl nesčetněkrát v Senátu a tamhle v zrcadlové síni a na různých podujetích, která jsou tam velmi důstojná a krásná, tak i to považuji za velmi dobré. Na rozdíl třeba od poslanecké sněmovny, kam se člověk normálně nedostane, ale ani mu to nějak nevadí. Já řeknu, že ty jsi členem organizačního výboru, dále výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Potom je tady podvýbor pro sport, vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a ještě, to by mě zajímalo, stálá delegace parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy. Co to znamená?
1: Tak to je vlastně v mém posledním dvouročí. Já jsem si tuto iniciativu vybral, protože mě zajímá ta středoevropská politika a politika Evropské unie, takže jsem si tuto delegaci vybral. Není to nějak zatěžující, je tam asi dva, tři roční výjezdy na nějaké společné zasedání, ale zase tím získávám zkušenosti i v rámci mimo evropských, nebo respektive mimo českých aktivit v rámci Evropy.
0: Vidíš nějakou budoucnost v oživení V4?
1: Je to složité, protože volby někdy opravdu se dokáží nasměrovat ten stát někdy až o 180 stupňů opačným směrem. Já mám velkou radost, ale ta radost je aktuální, uvidím, jak to všechno ještě bude dopadne, že v Maďarsku došlo k velké změně. V Polsku si myslím, že tím, že i v kontextu války na Ukrajině to Polsko cítí velmi silně národní hrdost a podporu Ukrajiny, tak je trošku semknutější než třeba případ naší současné vlády a nebo na Slovensku. Takže myslím si, že V4 by měla hrát důležitou roli, ale měli by se chtít shodnout na těch společných důležitých tématech.
0: Tam je teďka zároveň velká podpora od Polska na Ukrajinu a zároveň teda velké pnutí, které my tak úplně nedohlédneme, jestli tam byla ta rozbuška v podobě teda pojmenování nějakého toho vojenského sboru. Co se týkalo Katyně a tak.
1: No. Já opravdu obdivuju Poláky, byl jsem v Estonsku, Litva, Lotyšsko, jsou to bývalý postsovětský země a třeba například u toho Estonska, oni velmi, velmi jsou rádi za to, že jsou v Evropské unii, že jsou v NATO, protože jejich ohrožení v tom případě by bylo daleko, daleko intenzivnější. A vlastně už i třeba přijmutí eura a ostatních záležitostí hrají prim v digitalizaci a i ve školství, tak prostě váží si toho, co mají a někdy mně přijde, že u nás v České republice si myslíme, že jsme za vodou přes Slovensko a že se nás tyto záležitosti netýkají, ale týkají se nás bytostně.
0: Zdá se, že silněji, než by se nám zdálo. Já tady mám před sebou časopis Hlas křesťanské demokracie. Tady si na fotografiích a tady na té barevné fotce je vidět, že to je žďárský běh pohybem k naději. Co to je za podujetí?
1: To je moje srdeční záležitost. Já jsem v roce 2010 společně s kamarádkou Pavlou Millerovou a Jiřím Dokulilem přemýšleli, co bychom do Žďára přinesli jako takovou novou tradici. A vím, že se ve Žďáře a na řadě dalších místech běhal běh Terryho Foxe, který přišel o nohu, potom běžel vlastně z jednoho pobřeží na druhý v Americe a snažil se založit nadační fond. Bohužel své nemoci podlehl, ale pak ta řada těch běhů po celém světě existovala a u nás už se to neběhalo pod názvem Běh Terryho Foxe, tehdy to byl Běh naděje a my jsme postupně dospěli až k tomu pohybem k naději, což je taková trošku hra se slovy, ale my jsme nechtěli používat potom ten původní běh a nebo ten původní název a smyslem je vybrat peníze do nadačního fondu dětské onkologie Krtek a to se nám daří. Letošní ročník proběhl již jako 17. a já teda letos jsem měl velké obavy z počasí, protože od rána 5. června pršelo, ale kamarádi mě ujišťovali a přátelé, hele, v klidu předchozích 16 ročníků svítilo slunce. Start byl plánovaný na 16:00 a ve 14:00 slunce se ukázalo a běh proběhl.
0: A to je tedy na podporu? To se liší každý rok? Nebo je to
1: stejné? Ne, je to stejné. My získáváme peníze od sponzorů, od města, od kraje, za to nakoupíme nějaké propagační předměty a vlastně každý, kdo přijde, si může příspěvkem do zapečetěné kasičky změnit ten příspěvek za nějaký ten propagační předmět, za tričko, za baťoch. A vyhlašujeme samozřejmě, kromě těch výkonnostních kategorií, jako je běh, krosový běh, jízda na kole, tak vyhlašujeme i takové kategorie jako největší rodina, největší kolektiv, to obvykle jsou hasiči místní. A potom si to nějaký handicap, jsou tam vozíčkáři, kdo přijel a účastnil se, nebo nejmladší, nejstarší účastník. Je to taková rodina, nebo ne rodina, je to rozrůstající se rodinná akce, kde jsme už vystřídali za těch 17 ročníků asi, já nevím, asi 3000 účastníků.
0: A běháš ještě taky, nebo jiný druh toho pohybu?
1: Všichni se mě ptají, kolikrát jsem běžel, jsem tenhle běh neběžel ani jednou, protože stojím s mikrofonem a celou akci moderuju.
0: Ano, tak to je. to je na nervičky, to je ještě větší odpovědnost. Ty tady píšeš, parlamentní práce tvoří jen jednu část práce senátora. Důležité je i naslouchat lidem v regionu a pomáhat řešit jejich problémy nebo je zastupovat při prosazování jejich potřeb. Často jde o témata, která se týkají celé společnosti. S čím za tebou chodí do kanceláře lidé? Nebo telefonují, nebo píší maily?
1: V tom já vidím takovou tu hlavní podstatu senátora, který chce pracovat pro region. Samozřejmě jsou senátoři, kteří jsou čestní nebo jdou za tím titulem funkce, že jsou senátoři a pak se třeba ani na plénu, ani v regionu nějak jako neukazují. Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Velkomezeřícko a Bítežsko jsou pro mě opravdu srdeční záležitosti a já komunikuji se všema starostama v rámci svého oboru a není jich málo. My máme v rámci toho žďárského okresu 174 obcí. Je to, myslím, jeden z největších počtem obcí. Možná Brno venkov nám trošku konkuruje, ale jinak si myslím, že jsme jedni z největších.
0: Čili mrňavé, obcí. Ale mnoho.
1: A tady právě jsou ty problémy. Jo, ohledně třeba vesnických prodejen, nebo dostupnosti lékařů, nebo dostupnosti vůbec dopravy, nebo třeba mobilní signál. To je teď moje poslední téma, protože jsme zjistili, že na řadě obcí je nedostatečný mobilní signál. A my, jestli chceme digitalizovat, jestli chceme třeba používat e-recepty, nebo jestli si jenom v úzovkách jenom dokážeme přivolat pomoc, což byly i případy, že prostě člověk s hypoglykemií zůstal v lese a neměl mobilní signál, tak to bylo velmi vážné a za pomoci přátel teda to dobře dopadlo, ale tak předcházet těmhle problémům a zajistit dostatečný mobilní signál do těch sídelních jednotek.
0: Říká se, že asi 2000 BTS by bylo potřeba u každého z operátorů samozřejmě.
1: To je takový paradox, že v minulosti bylo asi 1000 bílých míst, to Český telekomunikační úřad vyhodnocuje společně s operátory a teď jich je 1700. A je to díky tomu, že se ty kritéria zpřísňují a to je dobře. A podařilo se mi právě udělat společnou konferenci, kde přišlo asi 50 starostů. A jelikož pan předseda Českého telekomunikačního úřadu předkládá v Senátu výroční zprávu, tak jsem ho hned chytl za šos a říkám, pane předsedo, je potřeba s tím něco udělat. No a tak jsme si trošku povídali. No a nakonec toho vyšlo to, že každý mobilní operátor v rámci České republiky by měl pokrýt 200 bílých míst a teď každý starosta ví, který operátor ho má tu danou lokalitu na starosti a už může s ním komunikovat. Takže si myslím, že to byl pilotní projekt ve Žďáře, pak něco podobného vzniklo ve Svitavách a jak mobilní operátoři, tak i starostové, tak i ten Český telekomunikační úřad se jim tohleto jakoby hodí do krámu, protože mají na jednom místě celkem skupinu lidí, kteří se o to téma zajímají a mají problém a nemusí každý problém řešit sám.
0: No já jako elektrotechnik konstatuji, že Žďár nad Sázavou jako město je jedno z nejhůře pokrytelných lokalit, dokonce i Český rozhlas, který má třeba nejlepší pokrytí, třeba v tom DABu, ale i v FM. Takže prostě ani on na mnoha místech, takových menších, třeba o průměru 100 metrů, ve Žďáru nemá dobře pokryto. A my teda, nám je to hrozně líto, že tam nemáme taky pořádné s tím DABem. Ono je to tak, že jsme na 85% pokrytí a máme 45 vysílačů. A kdybychom chtěli dosáhnout 90, jenom o 5% víc, tak bychom těch vysílačů museli mít dvojnásobek. Takže v tom DABu je to třeba velmi podobné. A navíc tady teda, když vznikají ty sítě LTE, tak to jsou kmitoči už tak vysoké, že to šíření, ta Fresnelova zóna je, že potřebuje skoro přímou viditelnost a tam je úplně jiná topologie těch stožárů, protože oni musí být prostě v jiné vzdálenosti. Takže už nestačí dneska na ty stávající stožáry dávat něco jiného, ale vlastně musí se přistavit vždycky doprostřed toho trojúhelníku těch BTSek nějaká další. To je problém.
1: No, je vidět, že jsme teď udeřili hřebíček na hlavičku a že jsme v tomhle tomu zajedno. Já jako technik jsem vždycky říkal, že všechno má své řešení a jako programátor říkám, když někdo řekne, že něco nejde, tak to buď to neumí, nebo se mu do toho nechce. Takže všechno má své řešení a Myslím si, že se to dá rozlousnout. Jenom malý příklad. V jedné obci v mém obvodu už bylo všechno připravené, pozemek, Cetin chtěl stavět stožár a CHKO najednou řeklo, že stožár naruší krás krajiny. A já samozřejmě nechci být proti CHKO, ale chci s nima spolupracovat a samozřejmě se posouvat trošku do budoucna. No a ale rozuměl jsem tomu, že prostě bílo-červený monstrum 20-25-metrový není úplně na Ždárské vrchy tím typizovaným prvkem, ale nakonec zase přes ústav civilního letectví, kde jsem vyjel v Praze na Ruziň, se nám podařilo vykomunikovat, že ten stožár může mít barvu modrou, zelenou, prostě aby splynul trošku s tím prostředím a dokonce se nám podařilo to, že ten stožár není tak vysoký, takže jsme uchránili i blikající červené světlo, který tam být nemusí a vyšli jsme tím CHKO ostříc. Takže
0: nižší výškou,
1: uspokojíme občany, uspokojíme obyvatele.
0: Já bych jim ještě nabídl, že by tam v různých výškách mohly být různé typy ptačích budek pro různě veliké ptáčky. No já vím, že je to letitý problém třeba tady v Pálavských, na Pálavě, že jo, tam je to jako úplně, a tam ty české radiokomunikace bojovali a zápasili, aby to tam mohlo zůstat, ono to tam nakonec zůstalo, ale třeba ten přístup k tomu pro to terénní vozidlo je mimořádně omezen, takže člověk tomu na jedné straně rozumí a na druhé straně my jsme zvyklí třeba na stožáry vysokého napětí a nikdo se nebouříme, že jsou tak a tak vysoké, protože hold víme, že je to nutné.
1: To je taková ta povinná infrastruktura, kterou bereme jako samozřejmost, ale jak říkám, i na tomto příkladu si myslím, že ten mobilní signál je velmi důležitý. Já mám maminku přes 80 let a řeším to různýma způsobama přes internet, volání a tak dále. Právě v té obci je taky špatný mobilní signál, ale jak já říkám, kde je vůle, je cesta, tak doufám, že to posuneme dál.
0: Tak, mluvíme, milí, se senátorem Josefem Klementem, senátorem Novoměstska, Velkomeziříčska, Žďárska, Bíteštska a...
1: Já myslím, že je to všechno. I když kdybychom měli vyjmenovat těch 174 obcí, jak jsme tady dlouho.
0: Takže teďka poprosíme o píseň, kterou proložíme naše hovoření a budeme pokračovat v Na stole je téma dále.

0: Na stole je téma, na stole je mnoho témat. Se senátorem Josefem Klementem hovoříme. Jožko, regionální školství, to je také obor, který tě zajímá, kterým se zaobíráš ve své profesi senátora.
1: Tak ten výbor jsem si vybral a jsem rád, že mohu v něm vlastně už po 6. rokem pracovat, nejdřív pod taktovkou Jiřího Drahoše, teď pod taktovkou Jiřího Růžičky jako předsedy výboru. A vzešel vlastně z mé práce v komunále. Já jsem od roku 2014 byl místostarostou města Vyšťáře a po 6 let vlastně nejdřív jako místostarosta, pak jako radní a potom jako zastupitel z gesce školství jsem si prošel řadou změn ve školství a byl jsem ve školských radách ve městě a ta práce mě tak nadchla, že jsem právě i v senátním funkci si vybral to školství jako pokračování. Vím, že v minulosti školství čelilo řadu problémů. Myslím si, že se posouvá dopředu i se změnou financování, se zahrnutím různých dalších pracovníků, kteří ve škole pracují. A tím nemám na mysli úplně tu inkluzi, protože to asi myslím, že se úplně nepovedla. Ale jsou tam školský psychologové, logopedi, sociální pracovníci, kteří pomáhají učitelům právě v té jejich v tom jejich těžkém povolání.
0: No, já se přesto právě na tu inkluzi zeptám, protože to, že se nepovedla, tak to je vidět dokonavý, ale ono je to vlastně průběžné, že jo? Čili ono se to může vylepšovat a samozřejmě, že jsou školy, které jsou soukromé, do těch patří bohužel i církevní, kdy tam nejsou vlastně ty příplatky na asistenty. Jaký máš názor třeba na to, že se teda to tě opravuje v tom, že ten asistent není pro dítě jménem a příjmením, ale že je vlastně k dispozici té škole, čili řediteli vlastně, že může doprovázet toho i toho, což teda spousta těch škol dělala už i předtím, jo, ale teď, že to bude tak, že bude třeba pro víc dětí a když jedno zrovna nemá tu výuku, kde je potřeba toho doprovodu, tak se může věnovat jinému.
1: Tak já se přiznám, já jsem ze staré školy. Nás bylo na gymnáziu na městě na Moravě 40 ve třídě, ale už to bylo gymnázium, nebyla to základka, takže už to byl nějaký jakoby...
0: Nás bylo 39.
1: Výběr trošku těch studentů, kteří předpokládali, že budou studovat jednou na vysoké škole, aspoň s největší pravděpodobností. A o inkluzi to se málo ví, že to není jenom pro ty slabší žáky, ale i pro ty speciálně nadané žáky. A to si myslím, že tam právě jsme trošku na to zapomněli, že se věnujeme tím slabším a někdy i na úkor těch ostatních dětí ve třídě. A jak já říkám, když ve třídě začínají převažovat dospěláci nad žákama základní školy, tak není něco v pořádku. Ten kolektiv by měl mít samozřejmě co nejvíc jakoby homogenní, ale tím neříkám, že ve stejné úrovni. Samozřejmě ty slabší žáci potom mohou být, nebo ty šikovnější mohou být motivací pro ty slabší a ten kolektiv si musí nějakým způsobem pracovat, ale pak pokud výrazně ten některý žák jakoby narušuje nějakou poruchou nebo svou nemocí, teď mám na mysli tu výuku, nemyslím tím třeba, když je někdo na vozejku, protože tam samozřejmě tam jsem s všemi deseti pro to, aby se takovéto žáci s handicapem začleňovali do té výuky, protože společnost je různorodá a tam ty žáci do výuky patří, ale třeba s nějakým středním nebo i těžkým handicapem mentálního charakteru, tak si myslím, že ty žáci sami mají pocit v té třídě, která je jakoby standardní, úplnýho nekomfortu a daleko intenzivnější péči jsou třeba v těch speciálních školách.
0: Ovšem, jak to potom dělat na menších místech, kdy nějaký dovoz do speciální školy, to není jen tak. Jo, já vidím, že nevidomí, teďka nedoslýchavý nebo neslyšící a potom asi jedna z největších teď aktuálních překážek je, když pro to dítě není čeština mateřskou řečí. Čili i tam se asi musí něco dělat.
1: Ale jsou příklady i nevidomých žáků a právě tady hraje důležitou roli ten třídní kolektiv, který si myslím, že ve většině případů toho žáka jakoby zahrne mezi sebe a pomáhá mu a je to win-win na obou dvou stranách. S tím jazykem je to horší, ale zase třeba například ukrajinských dětí, kteří přišli ve válce k nám do České republiky jako uprchlíci a zůstali tady a zůstávají tady, tak vím, že jsme zajišťovali knihy česko-ukrajinské pro ně a oni prožili úžasný progres prostě v tom a podle mě byli, ve škole byli žáky a doma byli učiteli českého jazyka.
0: Takhle, jo, dobře. No a jaké teda, teď jsou před námi výzvy právě pro regionální školství?
1: Tak já si myslím, že regionální školství je, by měla být pro pana ministra z 80% práce, protože tam to všechno začíná. A je potřeba zajistit kvalitní učitele, kteří budou motivovaní. Spoustu jak práce, jak jsem říkal, se už udělalo. Ředitelé už nemusí se věnovat tolik té učitelské práci, ale spíše manažerské, aby utužili kolektiv, vybrali si správné učitele. Jsou zde zavádějící a provádějící učitele. Absolvent pedagogické školy, který přijde do školy, tak už není hozen do rybníka školského pedagogického sboru, ale už má svého kolegu, který ho provází. Takže si myslím, že v tomhle tom se udělalo velký kus práce. Podle mě jako technika, který se zajímá o školství, je taky velmi dobře, že vstupují třeba i technické obory v rámci vzdělávání a ty lidé se dostávají do pedagogických sborů, protože zase jejich praktický pohled z praxe dává třeba v některých i odbornějších předmětech úplně jiný nadhled. A s tím, že si dodělají nějaké pedagogické minimum, a tak si myslím, že mohou působit velmi pozitivně v českém školství.
0: A sdružování škol menších teda do větších, když je méně dětí a jakože to bude pokračovat, zejména právě na malých obcích, nějaký ten dopravní systém, násvoz, nějaké ty school bus, busy a tak dále?
1: Mně se tenhle ten systém začíná líbit čím dál víc. Já jsem nedávno poslouchal nějakou reportáž, kde Češka žijící v Americe se ptala svého syna, jak to v tom školním autobusu vůbec vypadá, protože tam mají zákaz dospělí. A on říkal, jo, jako v pohodě, učíme se tady, ještě doučujeme, máme, vlastně to je taková vlastně ještě v tom školním autobuse taková jako předvýuka a sdružování toho kolektivu napříč vlastně
0: to
1: ročníky.
0: To my vůbec neznáme.
1: To my vůbec neznáme a myslím si, že by to nebylo vůbec špatné. Víte co, v politice je, nebo vlastně v rozpočtu České republiky je spoustu mandatorních výdajů a školství je jedním z mandatorních výdajů a já jsem za to rád, že se tato kapitola posiluje. Na druhou stranu menší školy, které mají a opravdu nejmenší školou je snad škola asi s 6 žáky, celá škola, tak tam pokud nepomůže obec, dneska už jsou teda v rámci těch nepedagogů ty obce nějakým způsobem i povinováni, tak to pro stát není úplně jednoduché to financování zvládnout. Je to tak, může se nám to líbit nebo ne, ale pokud opravdu se nám v rámci České republiky zvyšují mandatorní výdaje, tak pak někdy ty peníze budou chybět, pokud se razantně nezvýší třeba daně a to rozhodně jako taky nechceme. Takže tady se dotýkáme toho, že v případě třeba i sdružení několika škol v rámci regionu to může zafungovat i ekonomičtěji. A já uvedu jeden příklad z našeho města. My jsme měli u nás ve Žďáře 7 mateřských škol, každá škola měla svou

0: učitel má hlavní slovo a já jsem hrdý na to, že ve Žďáře to funguje podle mě skvěle. Ze začátku, když jsem nastupoval, tak tam byly dva páry škol, které trošku soupeřily, ale to souvisí i s tím financováním, kdy, jak jsem říkal, žák byl pro školu zbožím a přetahovali si žáky se změnou financování. Už to trošku utichlo, tyhle ty trendy. Ale co se mě podařilo třeba ve Žďáře uspořádat v jarních měsících poblíž Dne učitelů, jsem založil tehdy jako místostarosta setkání všech pedagogických i nepedagogických pracovníků a zaměstnanců škol. Pozval jsem je do divadla a místní ochotníci sehráli divadelní kus, potom jsem je pozval na raut a najednou ty školy zjistily, že mají podobné problémy, že jsou na stejné úrovni, na stejné lodi v rámci města a začali kooperovat úplně úžasně.
1: Mm-hmm. Čili i tohle to může iniciovat senátor, který se stará o své obvody, také o Bystřicko, které zvláště zdravíme.
0: Bystřici se moc omlouvám. Je těch obcí moc a teď jsem byl v Bystřici hodně často a objíždím svůj region pravidelně, jak Velkomeříčko, Žďársko, Novoměstsko, tak i samozřejmě Býtěžsko.
1: Máš prosím srovnání se zahraničím, jak to je, protože určitě nejsme sami, kteří do menších obcí, do regionu dostáváme potřebné profese, teď myslím konkrétně na lékařské profese.
0: Tak tady to, já myslím, že české zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmě tím, že máme zdravotní pojištění a lidé, kteří prostě přichází z ciziny, tak jako nám závidí ty služby, které tady máme, ale samozřejmě některé i lékařské profese jsou nedostatečně naplněny. A teď mám na mysli hlavně lékařské služby v primární péči.
1: Čili praktický lékař a případně zubař.
0: Těch je pět celkem. Aha. Já se o to velmi intenzivně zajímám. Uhum. Je to praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti. A potom je to zubař, pak je to gynekolog a je tam ještě péče nějaká pečovatelská, která je spíš jakoby k sociálnu. Uhum. A těchto pět oborů já jsem vlastně se svým kamarádem Lubošem Klimentem jsme založili takový web, je to takový jobs.cz pro lékaře. Na stránkách www.hippokrates.cz píše se to tak, jak se pan lékař z dávného
1: středu... Čili s dvěma P.
0: P, přesně, Hippokrates. Tak jsme založili tenhle ten web, kde je vlastně jednotlivé obce se tam zapisují se svými požadavky na daného lékaře v té primární péči a nabízí jim třeba zařízenou ambulanci nebo prostě jiné benefity a specifikují tam požadavky. A já jsem si dal za úkol objíždět, už jsem byl tady v Brně za panem děkanem Repkem v minulosti a chci pracovat i s pražskými lékařskými fakultami a představuji tento jobs.cz pro mediky, medikům a myslím si, že u nás na Vysočině to zatím funguje, nebo na Žďársku v okrese to funguje dobře. Naše nemocnice v Novém Městě, se kterou mám velmi dobré vztahy a s paní ředitelkou komunikujeme a má právě i na těchto stránkách několik svých požadavků, tak se nám daří získávat nové mediky a dostatečný zdravotní personál.
1: Říkají dobří jazykové, že novoměstská nemocnice má největší spotřebu sádry v republice, protože ty kopečky jsou takové, že se zdají jako nenápadné, ale že se tam velmi rádi lámou nohy na lyžích a na běžkách.
0: To je druhá strana sportu. Já říkám, že náš region je sportovním regionem. Biatlon, zimní sporty. Takže já jsem absolvent Novoměstské gymnázia, tak prostě ten sport je vysočně blízký a s tím souvisí i úrazy. Samozřejmě musíme dávat na svoje pozor.
1: Takže Klement, vy jste skoro příbuzní teda, že jo? Takže
0: řada lidí si nás plete a myslí si, že to je jeden člověk.

0: jsme opravdu dva.
1: Takže hippocrates.cz, můžete se podívat. To je zajímavé, že to znamená chodit na fakulty a nabízet, podívejte se, tady byste mohli několik let dobrých strávit, poskytneme vám, a co můžeme nabídnout?
2: Ono je to složitější ještě v tom smyslu, že třeba když jsme toto téma otevírali v Senátu, tak existuje česká nebo společnost pediatrů a pak společnost pro praktické lékaři pro děti a dorost. A tam se nám ty kmeny trošku oddělily, co se týče vzdělávání, a právě ještě v souvislosti třeba s rezidenčníma místama, které vypisují kraj, se ty praktici do těch ordinací nějak nehrnou. Dřív v minulosti to bylo rito, když paní zubařka končila, tak prodala svoji kartotéku mladému stomatologovi nebo zubaři, a dneska nám ty klienti jsou tak trošku ve vzduchu, a když odejde lékař, třeba ten praktik do důchodu, a nevychová si svého nástupce, tak ty děti dneska končí v uvozovkách ve vzduchu.
1: Proč to tak je?
2: Už v roce 2017 pan Dušek, ten statistik z toho zdravotnického ústavu, tak říkal, že do 6 let budou tady tisíce nebo stovky a tisíce dětí bez svého praktického lékaře. Je to tím, že se, jak říkám, prodloužil vzdělávací věk. Není to motivační pro mladé lékaře, kteří chcou působit v tomto oboru. A já jsem moc rád, že jsem třeba navštívil paní ředitelku Všeobecné zdravotní pojišťovny a vnukl jsem jí myšlenku, že by v případě, kdyby někdo z těch lékařů, praktiků přijmul právě dítě, které nemá svého praktického lékaře do své kartotéky, tak třeba kapitační platbou zvýhodnil právě tohodle klienta nebo toho svého pacienta. Tak si myslím, že tohle to zafungovalo a řada i nemocnic dneska i na své půdě mají ambulance praktických lékařů, kde právě používají té spolupráce s pediatry, které tam pracují na nemocnicích.
1: A mají tam odborná pracoviště. No, ale to by museli vlastně na to přistoupit všechny zdravotní pojišťovny, aby to mohlo fungovat.
2: Mohl by to být trend, ano, ano, ale jak já říkám, je to další věcí, kde je vůle, je cesta, a tohle to si myslím, že se mi v rámci Vysočiny nebo regionu mého daří.
1: Tak, my jsme určitě nevyčerpali to, co bychom všechno mohli vyčerpat, a teď ještě k téma, které bys chtěl ještě otevřít, mám ještě 8 minut.
2: Já myslím, že ta diskuze dneska trošku naznačila, že ta má práce není jednostrannou záležitostí, ale že vlastně je to široké spektrum činností. A já možná zmíním ještě jednu oblast, a jsem velice rád, že mohu pracovat i s lidma, kteří dávají do své práce víc možná než kdo další. A teď bych chtěl zmínit třeba charitní činnost nebo různé nadační fondy. Teď se mi daří spolupráce s nadačním fondem Františka Podstatský Lichtensteina, který je z Velkého Meziříčí. On už teda zemřel, ale jeho bratr Jan hrdě nese tento...
1: Ten starobylý český rod Lichtensteinů, nebo to je Lucembursko vlastně, že jo, původně úplně.
2: Ale, no, ale Velké Meziříčí mají svůj zámek a pracují. Ano, ano. A třeba teď se tam nedávno otevíral ve Velké Meziříčí denní stacionář NESA, který spravuje Charita, diecezní Charita, vlastní Charita Žďár nad Sázavou. A tento fond přispěl velmi výraznou částkou, asi 2 miliony korun, na takový zahradní domek, kde mohou pobývat. A mně se teď daří i řada různých talk show. Teď mám jednu plánovanou ve Velké Býteši a ve Žďáře se Zbigněvem Čendlikem, kde výtěžek vlastně z těchto talk show půjdou právě na charitativní účely, takže A já tyhle ty projekty mám rád. Vlastně ono už to pramení z toho charitativního běhu nebo humanitárního běhu. Myslím si, že Česká republika je v tomhle tom jedinečná, že dokáže se semknout. Já když jsem dneska jel do studia, tak jsem poslouchal rozhovor s paní starostkou Hrušek, s Janou Filipovičovou, která je současně poslankyní. A v té koloně před Brnem to byla moje jediná zábava poslouchat ten rozhovor, tak říkala, že hned druhý den po tom tornádu, co vlastně v Hruškách a v přilehlých obcích byl, se semkla vlna podpory a charitativní pomoci od různých dobrovolníků a myslím si, že v tomhle tom Česká republika hraje prim a jenom ty dárce a donory nesklamat.
1: To jsou ty krásné názvy nám tak blízké, co ty středočeši nebo Pražáci tomu moc nerozumí, a to jsou ty Hrušky, Lavičky, Křoví.
2: A nebo Vepřové, Telecí.
1: Vepřové, Telecí, ano. To je ještě blížší, ano, ano. Někdy bychom se dali i Jelení, když by, a Srní, Srnčí, no tak mají zas na Šumavě Srní. Tak, já myslím, že takový plastický obraz toho, co všechno může dělat senátor, v jakých oblastech prospívat, jaké má slovo. Možná moje poslední otázka, když přijdeš a řekneš, já jsem senátor, já bych s vámi chtěl mluvit o tom a o tom. Má to to jméno, to autoritu nebo to, ta pozice, to poslání?
2: Já se snažím to slovo, já jsem senátor, říct třeba až nakonec nebo v průběhu. Já se tím rozhodně nepředstavuji. Já tam cítím, že to je práce jako každá jiná, pokud ten daný člověk chce opravdu dělat upřímně a zodpovědně. Takže já nejdřív řeším problémy a když opravdu narazím někdy na nějakou nechuť něco udělat nebo na odpor, tak pak jako trošku přitvrdím, ale není to rozhodně tím, že bych se tu funkci nějak chlubil. Prostě je to práce jako každá jiná a rád bych ji vykonával i nadále, pokud to půjde na podporu občanů a práci pro všechny občany v České republice. A samozřejmě pro občany Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Velkomezříčka a Býtyska.
1: Jednička s jezíčkou donese Žákovskou. Tak, já občan Martin Holík děkuji za tuhletu službu, za tuhletu práci, která je neobyčejně obyčejná a potřebná. A držím palce do všech dalších nápadů a do trpělivosti, do dobré vůle k jejich prosazování. Dneska komunikace s lidmi je vlastně taková ta nejobtížnější a zároveň ta nejpotřebnější, protože nic jiného nemáme, než právě to sjednocení myslí, které může potom následovat sjednocením srdcí a to potřebujeme. Takže všechno dobré, Jožko, a ať se daří i nadále.
2: Já moc děkuju a přeji příjemně.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Pohleď mi do očí, napoj se na zdroj své síly, nechej svět, ať se točí na ose vesmírné víry. Soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země, zařvi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: V následujícím úryvku nabízí Tomáš Špidlík několik rad těm, kdo se zpovídají často a pouze z lehkých hříchů. Častá zpověď se některým lidem stává nemilou ne z důvodů dogmatických, ale spíš osobních. Platí to ostatně o všech pobožnostech. Nenajdeme-li správný způsob, brzo se od nich odvracíme. I zpovídat se musíme učit, a to několikrát v životě. Měníme se totiž, mění se naše duševní potřeby. Staré schematické poučení z dob prvního svatého přijímání nevystačí do smrti. Největší potíž bývá se zpytováním svědomí a vyznáním hříchu. Jistě tu nevystačí zpovědní zrcadlo, jaké se udává v knihách pro ty, kteří se zpovídají jednou do roka. Jde hlavně o to, jak se vyhnout únavné monotónnosti a chronickému vypočítávání stále stejných chyb při každé zpovědi. Není na škodu, když si připomeneme základní morální pravidlo pro zpovídání lehkých hříchů. Jejich vyznání je docela svobodné. Rozhřešení má platnost všeobecnou, širší než je vyjmenování poklesků. Proč bychom měli tedy vždycky říkat stejné chyby jenom proto, že do nich stále upadáme? Způsob vyznání hříchů se tedy dá měnit týden od týdne. Někteří umí tedy dávat své týdenní zpovědi zvláštní ráz, stává se jim malou duchovní obnovou. Zpytování svědomí není namáhavé lámání hlavy vzpomínáním. Stačí si vzít dobrou knihu, kde se například mluví o ctnostech. První týden si přečteme, které jsou hlavní povinnosti lásky k Bohu. Z toho je hned vidět, jak a kolik v nich chybujeme. Zpovídáme se tedy například jeden týden z nedostatků lásky k Bohu. Není potřeba se omezovat jen na to, co se přihodilo nebo nepřihodilo poslední dny. Vyjádříme spíš svůj celkový stav. Druhý týden se zpovídáme z chyb v lásce k bližnímu. Třetí týden přijdou na řadu poklesky proti pokoře, pak proti poslušnosti a tak dále. Někteří přitom užívají zápisku z exercicí, z duchovní četby, které takto pomalu vnikají do denního života. Zpytování před týdenní zpovědí může být také o tom, jak užíváme smysly, oči, uši, chuť, boží službě nebo o povinnostech k Bohu, k bližnímu, k sobě. Může předcházet malé rozjímání o božích vlastnostech, o dobrotě, o pravdě, o míru. A zpytování pak ukáže, jak se od této normy vší dokonalosti odchylujeme. Kdo se naučil dobře zpovídat, pro toho je tedy pravidelná a častá zpověď nepostradatelným prostředkem duchovního pokroku. A co těm, kdo se to nenaučili? Komu se zdají návody k dobré zpovědi složité, umělé? Uznáváme, že jsou skutečně i ti, kterým je zpověď stále jakýmsi psychologickým křížem. Zdá se, že tu platí jedna zásadní rada, diktovaná zdravým rozumem. Nikdo si nemá sám dělat zpověď tak těžkou, aby se mu stala nepříjemnou. Vždyť církev sama klade podmínky minimální. Proč bychom utíkali před tím, aby se kněz nad námi pomodlil účinnou modlitbu za naše vnitřní očištění?
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.

Belgická instrumentální skupina Motyk a gruzínský vokální soubor Satanao vydali společné album s názvem Crossroads. Je 5 minut po půlnoci a začíná noční bdění. Zatímco čistě ženský sbor pracuje s tradiční gruzínskou polyfonií, čtveřice Motyk vytváří instrumentální základ a oba světy se vzájemně ovlivňují. Hudba skupiny Motyk spojuje prvky progresivního folku, jazzové fúze a komorní hudby. Gruzínský vícehlas, s nímž pracuje sbor Satanao, je na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Název alba Crossroads odkazuje k symbolice křižovatky jako místa, kde se setkávají protiklady a kde se podle starých mytologií otevírá cesta do jiných světů či dimenzí. Z alba Crossroads si poslechneme 2 rozsáhlejší skladby Ritual Song a Lost Love Song.

Společnému albu souboru Motyk a Satanao se budeme znovu věnovat v úterý ráno v Hudebním kompasu. V pořadu Noční bdění si za týden představíme maďarskou skupinu Cimbali Band. Tímto pořad Noční bdění i končí. Jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Je 1:00 ráno a na Proglasu vás zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme sonátu pro flétnu a basso continuo G-dur od Františka Xavera Richtera. Skladbu zahrají Jiří Válek na flétnu, Monika Knoblochová na čembalo a Petr Nouzovský na violončelo.

Právě dohrála sonáta pro flétnu a basso continuo G-dur od Františka Xavera Richtera. Skladbu zahráli Jiří Válek na flétnu, Monika Knoblochová na čembalo a Petr Nouzovský na violončelo. Následuje klavírní trio F-moll od Zdeňka Fibicha. Skladbu zahraje nové pražské trio ve složení Arnošt Střížek, klavír, Jiří Klika housle a Jan Zvolánek, violončelo.

Slyšeli jste klavírní trio F-moll od Zdeňka Fibicha. Skladbu zahrálo nové pražské trio ve složení Arnošt Střížek, klavír, Jiří Klika, housle a Jan Zvolánek, violončelo. Následuje klavírní trio C-moll opus 2 od Josefa Suka. Skladbu zahraje taktéž nové pražské trio ve složení Arnošt Střížek, klavír, Jiří Klika, housle a Jan Zvolánek, violončelo.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste klavírní trio C-moll opus 2 od Josefa Suka. Skladbu zahrálo nové pražské trio ve složení Arnošt Střížek, klavír, Jiří Klika housle a Jan Zvolánek, violončelo.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: V tomto pořadu cyklu Oktáva, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer, si představíme Filharmonii Hradec Králové. Do studia jsem si pozval pana ředitele Vladimíra Šrámka, dramaturga pana Marka Hrubeckého a šéfdirigenta pana Jiřího Habarta. Já vás tady všechny tři moc vítám a děkuji vám, že jste si udělali čas na návštěvu našeho studia a že nám představíte obecně Filharmonii Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych asi nejradši začal historií a my jsme se domluvili, že tu by nám v kostce představil pan Marek Hrubecký, dramaturg, protože ten jí asi zná nejlépe, že?
2: Dobrý den. Potřebovali bychom ještě starší pamětníky, ale můžeme si v kostce říci, že začínáme teď v září za týden 40. sezónu, 50. ta bude ta následující a také velká příležitost k vzpomenutí všech otců zakladatelů, kterým jsme dodnes vděční. Čili 50letá historie pomalu našeho orchestru je za dveřmi. Orchestr vznikl jako operní, ale brzy se transformoval do orchestru symfonického, posléze státního a jméno Filharmonie Hradec Králové nese od vzniku České republiky a tím se dostáváme také do éry ředitele Malého, který angažoval profesora Weinara a tam se píše taková ta novodobá historie orchestru, která pak je spjata se jmény ředitele doktora Dernera, šéfdirigenta Ondřeje Kukala, Andrease Sebastiana Weisera, Kaspara Zendera, čili i zahraničních umělců a vlastně dnes zažíváme takovou i generační obměnu, jak ve vedení, tom manažerském, tak uměleckém a vyhlížíme světlé zítřky.
0: V roce 2027 se můžeme těšit na oslavu 50. jubilea. Jak, pane řediteli, jí budete slavit? Bude to nějaká jednorázová akce nebo tomu věnujete celý rok?
1: Tak, děkuju vám za tuto krásnou otázku. Říkal jste v roce 27, úplně správně bych to měl uvést na míru, že to bude celá sezóna 27-28, která bude teda 50. sezónou a myslím si, že 50. výročí se nedá oslavit pouze v jednom dni, takže se chystáme slavit celý rok. Ten rok bude orámován dvěmi open air koncerty. První bude 25.8.2027 na plavce Eliště na nábřeží. Jedná se již o tradiční koncert. My tento formát ještě rozšíříme na takovou celoudenní akci, kde se představí naši hráči, naši akademici. V takovém odpolední budeme být připraveno pro dětské posluchače workshopy, protože to je další jako činnost, které se velmi věnujeme, vzdělávání a celé edukace. Takže tohle to bude takové jako předodpoledne a večer nás potom bude čekat krásný koncert na té náplavce zmiňované pod taktovkou našeho nového šéfdirigenta, který příští týden bude začínat ve své roli vlastně prvním inauguračním slavnostním koncertem pan Jiří Habart. A jak jsem zmiňoval, takže to orámování té sezóny bude ještě pokračovat až teda do toho roku 28 a v červnu 28 budeme dělat na nejspíše velkém náměstí budeme dělat koncert z takového jako populárního žánru s kapelou Blue Star, takže proměníme náměstí ve swingovou tančírnu a užijeme si vlastně to bude jaký závěr velké vyvrcholení těch oslav 50. sezóny. No a mezi tím samozřejmě bude jeden krásnější koncert než druhý.
0: Takže máte velice široký záběr, k tomu se ještě dostaneme, ale když už jsme mluvili o začátku sezóny, kterou už povede nový pan šéfdirigent, pan Habart, kolik, pane šéfdirigente, máte lidí ve svém orchestru?